smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Stojím v dešti,

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás, naposled, člověče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prejedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já, ale mám chutě. Chuť mám, ale mě kukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mě stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. No, vidíš. A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hnacím motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřové pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak

0: držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
0: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
2: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
0: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
0: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
0: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu. Super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
0: Ale přidám trošku worcesterské omáčky. Správně by to měl i Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
0: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
0: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
0: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
0: Vynikající, svůj vlastní domácí. Kuře, vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
0: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
0: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
0: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tedy bylo?
0: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
0: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
0: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
0: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
0: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
0: Právě, uděláme to, ať je to vrstva jako vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
0: Vymažeme sádlem. Vydatně. Protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme péct. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
0: Já jsem dal 200 na začátek, pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu?
0: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
0: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicovýho nebo řepkovýho, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
0: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patry, pro ty brambory už jsem vařil hodně osolený vodě, worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů, ocet, lihový kvasný, asi lžici a

0: Lák z Vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
0: Prošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
0: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. To jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
0: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková... Tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
0: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. On to má takovou...
1: Jo, to asi bude ono, no.
0: Kou chuť. Dobrý. Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to...
0: Já to držím. To si potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
1: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovýroh.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
0: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, ano. V pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
0: No, na to se těším jako blázen. Sladký to je moje. Už se těším. Mějte se hezky, dobrou chuť.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malý, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm, co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: kde se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, dobrý den. Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce na tvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já
1: opravdu
2: jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záměru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovaly. Několikrát se opakovaly. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Bramborák. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezky. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svadební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera. A Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje. Protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348 ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch průkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustřeďoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele. A je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: My stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svého piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystřít, vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jako by mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této ano, fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano, a samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá. A za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký polodaný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit. A jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách. A já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele.

loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více Kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.

0: vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s Chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo, vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se i šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudenštejna. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli, a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek, a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně do dnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detendr, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detendr jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny, takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do Podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prychřic a silic. To jsou ty celý látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vinní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: Český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti, nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května, má výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádějte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkový, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polo kouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná. Až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
0: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují plnivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju, a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti, třeba beba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Sládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 hlávky chmele, takže sedativní účinky to má, výborně proti bolům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Hlávek, ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílí, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele. Takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantohumol, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantohumolu, který má zase anticancerní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantohumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce. Váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar a přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná a tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 tisíce, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou? Jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony? A jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie? O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si nahmatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My i jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky víc vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. Já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na dožínky do Kroměříže přijeli tisíce lidí. Úroda je ale menší než loni. Policie vypátrala pohřešovaného muže z Brna, je v pořádku. Česko-německý festival na Blanensku připomene zaniklé obce a bude jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Zemědělci z jihovýchodu Moravy oslavili včera v Kroměříži konec žní. Na dožínky do podzámecké zahrady dorazili tisíce lidí. Letošní úrodě požehnal biskup Antonín Basler. Podle předsedy agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka ale byly výnosy obilí asi o 15 až 20% nižší než loni.
2: Počasí nám každý rok připraví nějaké překvapení a letošní rok to bylo formou velkého sucha, teplého jara a velmi teplých měsíců červen-červené, zdy ty teploty opravdu šly přes 40 stupňů, takže ty klasy se nenalývaly vodou. Zrní je drobnější, nicméně tím, že jsme to sklidili v poměrně dobrém časovém úseku bez dešťů, tak je v dobré kvalitě, ale jeho určitě méně než v loňském roce.
0: Dožínkám se budeme věnovat i po 6:30. Policisté vypátrali pohřešovaného 30-letého muže z Brna, informovali o tom na síti X s tím, že je v pořádku. Najít se jim ho podařilo před 7:00 večerní ve spolupráci s brněnskými strážníky. Poděkovali také lidem za poznatky, které jim volali na linku 158. V Jedovnicích na Blanensku a okolí dnes začne česko-německý festival Der Weg, tedy cesta. Akce propojí historii, archeologii a současné umění. Na festivalu se objeví třeba dílo street artového umělce Tima, jehož básně a malby zdobí pořadu let brněnské ulice. Inspirací festivalu je německá legenda o krysařovi, uvedl za organizátory Hinek Skoták.
3: Podle zjištění historiků, jak českých, tak německých, tak je docela dobře možný, že ten krysař, který šel z toho Hamelnu, odvedl tam těch 130 dětí, zakládal na Moravě tehdy v tom 13. 14. století nové osady. Takže my jsme spojili tuhle tu legendu a propojili jsme to se současným uměním s instalacemi v přírodě.
0: Lidé mohou v rámci festivalu až do příštího pátku také stanovat v táborových týpí. Sport. České volejbalistky na domácí mistrovství Evropy v Brně vyhrály i svůj druhý zápas. Papírově nejslabší tým skupiny z Rakouska porazili 3-0 po setech 25-16 a 2x25-17. Podle smečařky Báry Rejmanové byly klíčové zejména úvody setů.
4: Pár hráček máme mladých, takže určitě to byla velká změna, že nám chyběla taková ta kostra, ale já si myslím, že musíme pracovat na tom, co po nás chtějí ty trenéři. Samozřejmě jsme v Chomutově týdenní kemp, takže tam se to taky moc nestihlo, ale myslím si, že tady jsme odvedli tu práci, kterou jsme měli zadanou, takže to beru kladně. Počasí.
0: Na jihu Moravy bude ráno jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer bude část oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr by měl foukat slabý západních, odpoledne severních směrů, rozptylové podmínky ráno a večer dobré, přes den velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na 241. kilometru. Na cestě do Brna blokuje levý pruh. Nehoda omezuje provoz i u Svatovořic Mistřína na silnici do Kyjova. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. 4 minuty po 5:00 začíná naše ranní vysílání, kterým vás bude provázet Eliška Zárecká. Je neděle 23. srpna roku 2026. Svátek má Sandra. Jméno má řecký původ a jeho význam je ochránkyně mužů. tedy všem dnešním oslavenkyním přejí jen to nejlepší. Pár dalších zajímavostí spojených s dnešním datem se dozvíte už za chvíli. Přibližně ve 17:45 bude čas na předpověď počasí a další díl jazykové dílničky vám nabídnu krátce před 17:30. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno.

plohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

celé planety. Na Hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Kometa na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 12 minut po 5. hodině. Listujeme kalendářem. Dnes je Evropský den památky obětí Stalinismu.

se rozvrátili a na trůn nakonec stejně nastoupil i genot Jindřich IV. Navarský. Před 100 lety zemřel americký herec Rudolf Valentino, pocházel z Itálie. Anglicky neuměl, i přesto se v 18 letech vydal do New Yorku. Průlom v jeho kariéře mu pak přinesl film z roku 1921 nazvaný Čtyři příšerní jezdci apokalypsy. Zemřel ovšem mladý, v pouhých 31 letech. Písničku o něm naspívala i Věra Špinarová. 91. narozeniny dnes oslaví herečka Libuše Švormová. Zahrála si například v pohádce Jak se budí princezny nebo v seriálu Slunečná. Před 57 lety vyprodukovala maloboleslavská automobilka první sériové automobily Škoda 100. 23. srpna 1968, tedy dva dny po vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území, začala jednat politická reprezentace. Jednání se konala v Moskvě na žádost prezidenta Ludvíka Svobody. Zúčastnili se i reformní politici v čele s Alexandrem Dubčekem. Do Sovětského svazu byli eskortováni násilně. Jednání skončila po několika dnech podpisem takzvaného moskevského protokolu, který ještě více upevnil moc všech složek komunistického režimu. A ve stejný den i rok naspívala Marta Kubišová píseň Jindřicha Brabce a Petra Rady Modlitba pro Martu, určenou pro televizní pořad Píseň pro Rudolfa III. Je 5:14. Další důležité události si připomeneme krátce po 6. hodině. A teď už Karel Gott.

0: počasí.
1: Je 5 hodin a 18 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 8 až 12 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Znojmě Kuchařovicích a v Lednici 12 stupňů a nejchladněji máme v Nemochovicích 8 stupňů Celsia. Ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Večer bude část oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 22 až 25 stupňů. Slabý vítr západních směrů o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu se bude odpoledne měnit na severní směry. Dostové podmínky budou ráno a večer dobré, přes den velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vychází v 5 hodin a 56 minut a zapadne v 19 hodin a 57 minut. Další předpověď nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Nesi číst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dospíval vám Petr Spálený, posloucháte Český rozhlas Brno. Je 5:23 a to je ten správný čas na další jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachti.
1: Dnes se na chvilku zastavíme u paradoxů v naší mluvě. Paradox je nesmyslné či rozporuplné tvrzení. Ono totiž, co je možné v jazyce, nemusí být možné ve skutečnosti. Nemyslím tím však tvrzení typu nafouklá koza poletovala jako balón vysoko nad městem, nebo včera jsem se procházel po Marsu. V těchto případech ví každý, že se jedná o věci nemožné. Paradoxní tvrzení jsou například tyto. Nevlezu do vody, dokud nebudu umět plavat. Nebo nemůžu mít děti, je to dědičné, ani moje máma neměla děti. Nebo nikdo tam nechodí, protože je tam vždycky narváno. Paradoxní jsou mnohé otázky jako může vše probíjející střela prorazit neprůstřelný pancíř? Nebo mohu se oženit se sestrou své vdovy? Častý je paradox, který by se dal nazvat čekání na zkušenost. Až budu mít zkušenosti, dostanu práci. Až dostanu práci, získám zkušenosti. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachťák.

0: cyklu koncertů Fanšmexi v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřou náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a vyšly na 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty nebo prostor pro kulturní a společenské akce. Sucho a teplo způsobují škody i lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Vrchol rojení zbrzdily na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Křižanov na Žďársku připravuje přestavbu nebezpečné křižovatky v centru městyse. Radnice už převzala dům na jejím rohu, který zhoršuje výhled. Budovu vykoupila za 3,5 milionu korun. Na nádvoří hradu Špilberk dnes končí letní festival Filharmonie Brno. Jeho 27. ročník nabídl několik koncertních večerů s operou, jazzem i populární vážnou hudbou. S návštěvníky se orchestr rozloučí slavnou kantátou Karmína Burána Karla Orfa. Fotbalisté Slovácka prohráli v šance lize na hřišti Mladé Boleslavy 1-2. Nedařilo se ani brněnskému Artisu, který podlehl pražské Spartě 0-4, ani Zlínu, který prohrál s Libercem 0-1. Na jihu Moravy bude teď ráno jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer bude část oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr bude foukat slabý západních, odpoledne pak severních směrů, biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na 241. kilometru ve směru na Brno. Opatrně projíždějte i místem nehody v Uherském Ostrohu na Ostrožském předměstí, stejně jako na okraji Svatobořic-Mistřína na silnici do Kyjova. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 9 minut po půl šesté. Ve Vsetíně dokončují novou naučnou stezku o vynálezci, průmyslníkovi a bývalém starostovi města Josefovi Sousedíkovi. Na 7 kovových stojanech rozmístěných v centru města si můžou lidé pomocí mobilního telefonu a QR kódů prohlédnout historické fotky i videozáznamy.
1: Dole pod schody je nový kovový stojan, který má asi 90 cm. Je to jeden ze 7 stojanů naučné stezky. A zatímco ty stojany jsou i díky jejich tmavé barvě takové nenápadné, tak ta Sousedíkova stopa je tady ve Vsetíně velká.
2: Je velká bezesporu, on na poli tehdy dynamicky a nově se rozvíjejícího elektromagnetismu, tak odborníci hovoří o tom, že když se řekne jméno Edison, Tesla, tak Sousedík tam prostě patří taky.
1: Ze schodů Masarykova gymnázia teď se stupuju blíže ke stojanu s Daliborem Marunou, který je předsedou spolku Josef Sousedík Genius Valašska. Je s námi i autor aplikace Petr Stodůlka.
3: Vlastně bylo i to, co jsme chtěli říct, je to, že Vsetín by neexistoval v takovém rozsahu, jaký je bez něho. On se zasadil o rozvoj Vsetína, staral se tu o lidi, byl starostou, je to neuvěřitelná osobnost, ale tohle všechno bývá často opomíjeno.
1: Petr Stodůlka teď přikládá telefon k jednomu z těch QR kódů, které jsou na každém z těch 7 stojanů.
3: Vlastně návštěvník přijde ke stojanu, naskenuje QR kód, k tomu danému bodu objeví nové informace v podobě textu, fotografii dobových, dosud nezveřejněných videozáznamů, své znalosti si může zábavně ověřit pomocí kvízu, kde sbírá body a poměřovat se s ostatníma návštěvníkama.
1: My jsme se teď přesunuli do Panské zahrady. Proč jsme právě tady v parku?
2: V Panské zahradě jsme proto, že se blížíme řece Bečvě, která byla v době Sousedíka a jeho starostování zregulována. V tom se právě odráží to vizionářství, odvaha v době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo.
1: Říká Dalibor Maruna, s Petrem Stodůlkou se společně přesunujeme na vlakové nádraží. Tady je taky jeden z těch 7 stojanů. Kdyby byla tma, tak by ten stojan svítil.
3: Na stojanu je iluminační složka a vlastně ten svět tady téhle složky má symbolizovat elektřinu, která je silně spojena s Josefem Sousedíkem.
1: A konkrétně tady na nádraží si budeme moci taky přehrát hlas Josefa Sousedíka.
3: Ano, máme unikátní záznam díky Českému rozhlasu Josefa Sousedíka při otevírání železniční trasy na Horní Lideč, který je pro skalního fanouška Josefa Sousedíka až skoro dojemný a stojí za to si ho plně vychutnat.
1: Sousedíkův hlas a taky celou aplikaci si budou moci lidé poslechnout a projít na konci srpna u příležitosti slavnostního otevření nového autobusového nádraží. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že ačkoliv jméno Josefa Sousedíka je spojeno především se Vsetínem, stopu zanechal i v Brně. Před první světovou válkou pracoval a sbíral své první zkušenosti v tamní významné elektrotechnické firmě Barthelmus Donát, kde se z pozice dělníka postupně vypracoval až do pozice vedoucího.

0: počasí.
1: Máme 5 hodin a 46 minut, je čas na předpověď počasí. Teploty se v našem kraji pohybují v rozmezí 8 až 12 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Znojmě Kuchařovicích a v Lednici 12 stupňů. A nejchladněji máme v Nemochovicích 8 stupňů. Ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno. Dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Večer bude část oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Slabý vítr západních směrů o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu se bude odpoledne měnit na severní směry. Rozptylové podmínky ráno a večer dobré, přes den velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vychází v 5 hodin a 56 minut a zapadne v 19 hodin a 57 minut. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas.

0: To byla německá hudební skupina Modern Talking, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 9 minut bude 6 hodin. Na Hané odstartovala sklizeň chmele. Jako první vjeli traktory do chmelnic v Lazníkách na Přerovsku. Podle mnohých pěstitelů bude letošní úroda podprůměrná kvůli nedostatku srážek a také tropickým teplotám letošního léta.
1: Na chmelnicích v Lazníkách už jedou celkem 3 česačky. Brigádníci zavěšují chmelové liány.
2: Momentálně jsme začali odrůdou žatecký poloraný červeňák.
1: Říká mi Martin Rypár, agronom Moravské zemědělské akciové společnosti z Prosenic.
2: Tady máme zhruba 60 hektarů chmelnic a zbytek plochy do těch 107 se nachází v Prosenicích a na Veseličku.
1: Tahle šiška má zhruba asi tak 3 cm, krásně voní.
2: Jo, přesně tak, krásně voní, vypadá, že kvalita bude dobrá, akorát to nás trochu potrápilo, vysoké větry, že ty hlávky jsou vlastně oklepané o sebe, takže trocha nějaké špatné barvy, nějaké zahnědnutí, ale jako na kvalitě se to nepodepsalo.
1: Když to roztrhneme, je tam takový žlutý prášek, to je ten lupulin?
2: To je právě ten lupulin, který zajišťuje tu hořkost budoucího piva. Zatím rozbory jsme si nedělali, takže nevíme, jak to vypadá, ale počkáme, až si to vyjede ze sušárny a budeme si dělat rozbory, ať víme, na čem teda jsme. Zatím já si troufnu říct, že jako kvalita vypadá podle obsahu toho žlutého prášku v těch hlávkách, že by mohla být dobrá.
1: Naopak nespokojení s letošní úrodou jsou pěstitelé z Žilatovic, Velké Bystřice nebo Kokor na Přerovsku. Šišek je málo a jsou malé, tvrdí Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky. Révu pěstují na téměř 200 hektarů, nejvíce na Moravě. Kvůli suchu a horku se obává podprůměrné úrody.
3: Ta voda jednoznačně nám chybí a taky ta teplota byla hodně vysoká. Ten chmel není na to zvyklý, nelíbí se mu to, hůř zakvétá, hůř hlávkuje a podle rozboru, které máme, tak na některých porostech jsou nižší obsahy alfahořských látek.
1: V Tršické oblasti chmel roste na celkem 620 hektarech. Je to téměř 13% ploch chmelnic v České republice. Loni na nich pěstitelé sklidili 750 tun chmele, o 6% více než o rok dříve. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.

0: však blbec litovat.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Některé menší toky na jižní Moravě, včetně Bílého a Sloupského potoka nebo Bobravy, vyschly. Zadlužení Česka příští rok dál poroste. Desítky českých značek se vrací v rámci módního festivalu na brněnském výstavišti a bude jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Kvůli suchu v některých řekách na jihu Moravy teče minimum vody, některé menší toky vyschly úplně. Povodí Moravy upozorňuje na nízké průtoky, například na Kyjovce v Kyjově nebo na Moravě ve Strážnici, kde jde o nejsušší rok v historii měření. Minimum vody teče také v Litavě, v Rychmanově. Další problematická místa vyjmenovává mluvčí povodí Jana Kučerová.
4: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně. Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
2: Zadlužení Česka příští rok poroste, stoupnout by mělo asi na 46% hrubého domácího produktu. To je přibližně o 1,5% bodu více než letos. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi Nova. Přesnou výši deficitu na příští rok nezmínil. Podle něj bude ale Česko dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Vláda podle něj bude do budoucna veřejné finance konsolidovat, ale až potom, co dokončí klíčové investice. Na brněnském výstavišti končí módní veletrhy Styl a Cabot. Ty i letos návštěvníkům umožnili nahlédnout do zákulisí návrhářské práce. Veletrhy se nesly tradičně v duchu módních přehlídek. O letošním programu už víc ředitel veletrhu Martin Škarka.
5: Buď to je přehlídka, anebo je program v rámci Fashion Lounge. Jsou tam programy na kosmetiku, módní trendy, rozhovory s návrháři, s influencery. Představí se určitě i nové firmy, třeba šicí stroje. Bude tam italská firma Aqua di Coco, která přiveze plavky a bude i v přehlídkách. Sport.
2: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno v pátém kole prohráli doma s pražskou Spartou 0-4. Brňané tak mají v tabulce stále jediný bod. K výhře tak zatím nepomohl ani záložník Albert Labí, který za brněnský klub nastoupil poprvé po příchodu z pražské Slávie.
6: Myslím si, že nějaký doměřítko se Spartou není aktuálně pro nás. Myslím si, že my jsme se měli soustředit na jiný zápasy, i když neříkám, že bychom jako se Spartou měli jít odevzdaný. To určitě ne, ale bodovat budeme muset někde jinde. Takže je to taková krutá realita, ale bohužel je to tak.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer bude část oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 241. kilometru dálnice D1 počítejte s omezením po nehodě ve směru na Brno, zabírá levý pruh. Pozor i u nehody na železničním přejezdu mezi Veselým nad Moravou a Uherským Ostrohem. Opatrně projíždějte také místem nehody na okraji Svatobořic-Mistřína na silnici do Kyjova. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je neděle 23. srpna roku 2026. Svátek slaví Sandra. Všem nositelkám tohoto jména a samozřejmě i všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to dobré. Už za pár minut se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události, které se vážou k dnešnímu dni. Přibližně ve 6:45 nás čeká podrobná předpověď počasí s brněnskými meteorology. A nebudou chybět písničky, které nestárnou. Zazní Zpívání v dešti a Petra Černocká, inzerát skupiny Krištof či Som v tom a skupina Tým. Dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno.

Doznívá píseň Som v tom, posloucháte Český rozhlas Brno. Je 6 hodin a 12 minut. Dnes je neděle 23. srpna roku 2026. Před 158 lety se v Turé Lúce na Slovensku narodil architekt, ilustrátor, jevištní návrhář a sochař Dušan Samo Jurkovič. Jeho jméno se pojí především s Luhačovicemi. Dal jim novou tvář. Jurkovič ovšem tvořil i jinde. Navrhoval turistické chaty a rozhledny. A v roce 1906 vyprojektoval také svůj vlastní dům na ulici Jana Nečase v brněnských Žabovřeskách. 93. narozeniny by dnes oslavil významný brněnský architekt Adolf Loos. V Liberci a Drážďanech studoval techniku. Více než studiu se ale prý věnoval mládeneckému životu. Když se pak nakazil syfilidou, jeho matka ho vydědila.

dalšímu dílu propojili dvě osobnosti spojené s Brnem. Dlouholetý šéf brněnské opery Oldřich Nový podepsal smlouvu na film Eva tropí hlouposti. Jeho partnerkou byla brněnská rodačka Nataša Golová. Před 61 lety zemřel rodák z Uherského Hradiště Jan Antonín Baťa. Po smrti svého nevlastního bratra Tomáše převzal v roce 1932 světoznámou rodinnou firmu. Významně se zasloužil o její rozvoj i rozkvět Zlína. Před nástupem fašismu zachránil život desítkám svých židovských zaměstnanců. I tak byl v roce 1947 odsouzen v nepřítomnosti k 15 letům vězení a propadnutí veškerého majetku na našem území. Jeho jméno bylo pak očištěno až v roce 2007. A před 24 lety zemřel filmový a televizní režisér a také scénárista Vladimír Svitáček. Pocházel ze Střelic u Brna. Podílel se na vzniku slavného kinoautomatu a spolupracoval například také na scénáři legendárního pořadu Hovory H s Miroslavem Horníčkem. Společně s Jánem Roháčem stál posléze také u zrodu prvních televizních klipů. Mezi nejúspěšnější patřil zdvořilý Woody v podání tehdy začínajícího Karla Gotta. To byly významné události spojené s dnešním datem. Už za malou chvíli se spojím s brněnskými meteorology. Ještě předtím Beat Boys.

0: počasí.
1: Máme 17 minut po 6. hodině. Je tu předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se dnes ráno vyvíjí teploty v našem kraji?
2: Na obloze je jasno, oblačnost se žádná nevyskytuje, teploty jsou nejnižší v údolích, tam i kolem 7-8 stupňů, ale tam, kde buď to malinko fouká, nebo je to třeba taková poloha více na kopci, tak i 11-12 stupňů. No a vítr, ten fouká sice málo, slabý a má západní směry, ale na ty teploty má přece jenom trošku vliv. No a srážky samozřejmě se žádné nevyskytují.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Teď ze začátku jasná nebo na nejvýš skoro jasná obloha, takže maximálně nějaká drobnější oblačnost, ale během dopoledne postupně se bude tvořit nebo přibývat nějaká oblačnost, ale ne nic zásadního, takže postupně polojasno. Odpoledne jí může být ještě malinko víc, ale jenom na přechodnou dobu, takže až oblačno na některých místech.

0: No a k večeru pak bude část oblačnosti ubývat. Teploty odpoledne 22 až 25 stupňů, vítr slabý, západních směrů, odpoledne se bude měnit na severní směry.
1: Jaké počasí bude v noci?
0: V noci bude převažovat polojasno nebo skoro jasno, takže nějaká oblačnost by se objevovat mohla a spíše jen výjimečně se může ještě více zvětšovat, třeba zase na to oblačno, ale to převažující polojasno, skoro jasno spíše. Teploty 13 až 10 stupňů, ty nejnižší, v údolích zase o něco chladněji, místy kolem 8-9 a vítr slabý severních směrů anebo bezvětří.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
0: Určitě ano, ta nejvyšší hodnota pro dnešní den je 35,3 stupně Celsia, naměřena byla ve Strážnici v roce 2018 a Boskovice v roce 1976 měly nejméně 0,5 stupně nad nulou.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

píseň Inzerát na vlnách Českého rozhlasu Brno. 5 minut před 6:30 zavítáme na web brno.rozhlas.cz. Poslechněte si vzpomínku. 21. srpen 1968 v brněnském rozhlase. Při událostech 21. srpna 1968 pomáhali brněnským rozhlasákům dokonce krasobruslaři, pekaři a popeláři. I to se dozvíte z jedinečné vzpomínky. Udržet rozhlasové vysílání 21. srpna 1968 byl výjimečný výkon. Přibližuje ho vzpomínka jedné z tehdejších rozhlasaček Ireny Večeřové. Zkrácené znění vzpomínky načetla současná moderátorka Českého rozhlasu Brno Alena Přikrylová a vy si ji můžete poslechnout na webu brno.rozhlas.cz nebo na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Hostem čtvrtečního vysílání 27. srpna bude biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková. A povídat si s ní budu nejen o roli trenérky. Co jí přinesla funkce předsedkyně v brněnském klubu Střelka? Proč je pro ní tak důležité rozvíjet mladou generaci sportovců? A jak vzpomíná na zážitky ze zimní olympiády v Itálii, kde se umístila na krásném 11. místě? Je konec její kariéry profesionálního sportovce skutečně definitivní? O tom všem bude řeč. K poslechu tradičně, srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vojenská nemocnice Brno chystá modernizaci svého vybavení. Za novou techniku zaplatí téměř 42 milionů korun. Pořídí například nové EKG přístroje, oční laser nebo lůžka pro jednotku intenzivní péče. V Česku přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Za první polovinu letošního roku jich vrchní soudy v Praze a Olomouci řešili více než za celý minulý rok. Od loňska je navíc možné se proti rozhodnutí odvolat. Silničáři na konci září nainstalují na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic protihluková opatření. Půjde o speciální vak, který pod mostními závěry bude tlumit hluk. Na ten si stěžují lidé z okolí dálnice. Přerovská radnice na nákup opatření přispěla částkou 5,5 milionu korun poté, co měření specializované firmy neprokázalo překročení hlukových limitů. V Jerovnicích na Blanensku a okolí začíná česko-německý festival Der Weg, tedy cesta. Akce propojí historii, archeologii a současné umění. České volejbalistky vyhrály na domácí mistrovství Evropy v Brně i druhý zápas. Nad Rakouskem zvítězili 3-0. Večer se Češky utkají se Srbskem. A na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Večer bude část oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, západních odpoledne severních směrů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda na 241. kilometru dálnice D1 blokuje levý pruh ve směru na Brno. Na železničním přejezdu mezi Veselým nad Moravou a Uherským Ostrohem odstraňují následky srážky auta s vlakem. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Skupina Lucie s písní Sen, posloucháte Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Dosečky, ožinek nebo obžínky, tak se jim říkalo v minulosti, my je však známe jako dožínky. V Kroměříži konec žní slaví už dvě dekády, pokaždé společně lidé z širokého okolí. Do podzámecké zahrady také včera na slavnosti sklizně dorazili tisíce lidí.
1: Kde je ta Hanáčka, co tu včera byla?
2: Dožínky zahájil slavnostní průvod, kterého se účastnili stovky krojovaných. Nechyběli mezi nimi ani folkloristé z Martinic na Holešovsku.
3: Jezdíme semka pravidelně, jsme tady každý rok a dřív to bylo na náměstí, ale tady myslím, že v té zámecké zahradě je to takové pěknější.
2: Pochvalovala si Alena Brázdilová z kulturního sdružení Omladina. Do Kroměříže na dožínky takto společně jezdí od prvního ročníku, který 20 let, říká její kolegyně Marcela Pospíšilíková.
4: Člověk musí vzdát trošku ano, hold té zemi, že nás teda živí.
2: Následně biskup Antonín Basler požehnal dožínkový věnec.
5: Ať tento dožínkový věnec, ale také celou úrodu letošního roku požehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
2: Jaká ta letošní úroda vlastně byla? Na to jsem se zeptal předsedy Agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka.
6: To počasí nám každý rok připraví nějaké překvapení a letošní rok to bylo formou velkého sucha, teplého jara a velmi teplých měsíců červen-červené, kdy ty teploty opravdu šly přes 40 stupňů, takže ty klasy se nenalývaly vodou. Zrní je drobnější, nicméně tím, že jsme to sklidili v poměrně dobrém časovém úseku bez dešťů, tak je v dobré kvalitě, ale jeho určitě méně než v loňském roce. Bavíme se určitě o 20% menší úrodě.
2: Slavnost ale byla především o zábavě. Vedle celé řady vystoupení si zájemci mohli vyzkoušet například mlácení obilí cepem. Obratně se s ním oháněl i 79-letý Václav Haverland, který přijel až z Kyjovic na Opavsku.
7: Když jsem byl malý kluk, tak to naši dělali jako chalupníci, měli k tomu ty různé žikanky do rytmu. Fojtová stodola, fojtová stodola. A to byl rytmus pro ty, co tím cepem mlátili.
2: A vy jste si to vlastně teďka zopakoval po kolika letech třeba?
7: Po 70.
2: Dožínky si v podzámecké zahradě užívali i děti, pro které organizátoři připravili například takzvané zrnoviště, tedy pískoviště, kde ale místo písku bylo zrní.
8: Zahrabáváme zrní.
9: Alena.
10: Valča.
11: A Denka.
12: A čím ho zahrabáváte?
10: Zrní.
12: A je to sranda?
10: Jo.
2: A děti pobíhali také ve velkém bludišti ze slámy.
13: Teodor Tabara, to je tam bludiště, my jsme tady takhle obývali, tam, a pak jsem viděl takové jahodový lízátka. Byly tam hromada.
12: Tak to máte za odměnu asi.
13: No.
12: Tak to je dobré, ne?
13: Jo, no.
2: Z dožínek v Kroměříži Michal Sladký, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 47 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 8 až 12 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Znojmě Kuchařovicích, v Brně Tuřanech a v Lednici 12 stupňů. A nejchladněji máme v Pohořelicích a v Nemochovicích 8 stupňů. Ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno. Dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. K večeru bude část oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Slabý vítr západních směrů se bude odpoledne měnit na severní směry. Rostové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré, odpoledne a večer velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 56 minut a zapadne v 19 hodin a 57 minut. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici v roce 2018 35,3 stupně a nejchladněji bylo v roce 1976 v Boskovicích 0,5 stupně. Je 6 hodin a 49 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Dobré rady, s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 7 minut před 7 hodinou dozněla píseň Javory. Posloucháte Český rozhlas Brno. Když sportovci končí kariéru, zpravidla to dělají v závěru sezóny. Basketbalistku brněnských Žabin Petru Záplatovou ale čeká jiné loučení. V září odehraje kvalifikaci o účast v Eurolize. Poté už ale bez ohledu na výsledek zamíří do sportovního důchodu. Původně chtěla končit už po minulé sezóně.
1: Když jsme podepisovali vlastně minulou sezónu, tak už jsem říkala rádi, to je naše poslední smlouva. Teďka jsme se tomu docela smáli. Už jsem na to myšlenky opravdu neměla, ale zas na druhou stranu zdraví mi přeje. Myslím si, že i na tom hřišti mám pořád co dát, ale celou sezónu to určitě nedám.
2: Popisuje basketbalistka Petra Záplatová jednání s manažerem Žabin Brno Radkem Šírem. Právě on přišel s nápadem, aby bývalá reprezentační kapitán ještě pomohla týmu v kvalifikaci o účast v Eurolize.
1: Dal mi čas jako nad tím přemýšlet, ale sama v sobě jsem si říkala, že by to bylo skvělý zakončení, kdybych tomu týmu pomohla do té Euroligy znovu vstoupit a hrát to, protože pro každou hráčku je to skvělý zážitek, skvělý zkušenosti a přeju to i tomu týmu jako takovému.
2: Kvalifikace o účast v hlavní fázi Euroligy čeká Žabiny v září. Nejdřív se doma utkají se Červenou zvezdou Bělehrad a v případě výhry je čeká duel na hřišti maďarského Miškolce. V tomto případě už vítěz postoupí do základní skupiny. Záplatová tak trénuje kvůli maximálně 2 ostrým zápasům.
1: No, trošku jsem se na sebe ušila být, že jo, samozřejmě, protože teďka byly 2-3 měsíce volný, neměla jsem vlastně nic a přesto jsem se musela připravovat jenom na tady ty 2 zápasy, ale ono se řekne 2 zápasy, samozřejmě je to celá příprava, jsou to přípravní zápasy, takže musela jsem to tělo pořád udržovat, aby se nic nestalo, abych opravdu jako dodržela to slovo a to tomu týmu pomohla co nejvíc.
2: Pokud se i díky Záplatové Žabiny do Euroligy skutečně dostanou, ona už si nejprestižnější evropskou soutěž nezahraje. A tak se nabízí otázka, jestli ji v případě úspěchu nepřepadne spíš smutek.
1: Já bych řekla s čistým svědomím, že ani ne, že budu ráda, když se to podaří, ale samozřejmě nebudu říkat, že stoprocentně, že to nebude mrzet, to si myslím, že to pocítím až potom, když se to opravdu podaří a já u toho nebudu, ale myslím si, že teď mám v hlavě opravdu jenom ten cíl a splnit ho a potom, co bude, tak uvidíme.
2: Slovo uvidíme platí i pro budoucnost hráčky, která na konci roku oslaví 35. narozeniny. Dá se ale říct, že podle očekávání by chtěla zůstat spojená s brněnským klubem, ve kterém působí s jednou pauzou od roku 2018.
1: Je to asi teďka v jednání, samozřejmě by se to nabízelo, když už jsem tady tak dlouho a myslím si, že pokud má někdo vlastně v srdci ten basketbal tak rád, tak by bylo fajn i obecně jako pro lidi ostatní, pro sportovce ostatní u toho sportu jako zůstat, ale nemůžu teďka asi nic úplně potvrzovat.
2: Co Petru Záplatovou čeká po konci profesionální kariéry, tedy bude jasnější, až tento moment v září skutečně nastane. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ve Veselí nad Moravou skončila po 15 letech rekonstrukce náměstí Míru. Na jihu Moravy narůstá počet střetů chodců s vlaky. Sedačky z brněnského divadla Bolka Polívky putovaly do kulturního centra Industra. A bude jasno, postupně polojasno, s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřou náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a vyšly na 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty nebo prostor pro kulturní a společenské akce, doplňuje mluvčí radnice Olga Svoják.
2: Výraznou změnu celé lokality přinesla výstavba nového polifunkčního domu, kterou realizoval soukromý investor. Na ní navázala tedy třetí etapa rekonstrukce náměstí. Její součástí byla mimo jiné nová piaceta, úprava navazujícího veřejného prostoru, vznik více než stovky parkovacích míst a výsadba téměř 30 nových stromů.
0: Jihomoravští policisté evidují za letošní rok 19 střetů osob s vlakem. Zhruba polovina případů souvisí s nepozorností chodců nebo vědomým porušením pravidel, například vstupem na kolejiště mimo vyznačené přechody. Policisté upozorňují také na zrádnost více kolejových tratí, kde po jednom vlaku může v zápětí jet další souprava z opačného směru. Apelují na chodce, aby respektovali zákaz vstupu na kolejiště a zbytečně neriskovali. Tým kulturního centra Industra v Brně včera stěhoval sedačky z divadla Bolka Polívky. Dostali je za odvoz poté, co se z budovy muselo divadlo kvůli špatné statice vystěhovat. V dalších dnech více než 260 sedaček z původního hlediště noví vlastníci zase smontují. Jak přesně je využijí, popisuje zakladatel a ředitel Industry Pavel Ztratil.
3: Ten prostor je přeci jenom odlišný, ale vlastně část těch sedaček přijde na malou scénu, kterou teďka budeme otevírat, a část sedaček budeme naopak využívat při opravdu velkých produkcích, kde očekáváme návštěvnost přes 300 lidí. Sport.
0: České volejbalistky ani ve druhém zápase na mistrovství Evropy v Brně nezaváhaly. Proti Rakousku potvrdili roli favoritek a zvítězili za necelou hodinu a půl hladce 3-0. Dnes Češky čeká dosud nejtěžší soupeř. V 19 hodin rozehrají utkání se Srbskem, které získalo stříbrné medaile na posledních dvou evropských šampionátech. Češky se Srbkami prohrály dvakrát v přípravě těsně před turnajem. Sílu soupeřek popisuje i univerzálka Gabriela Orvošová.
4: Víme, jaká je síla srbská, mají neskutečnou univerzálku Boskovič, mají tam nahrávačku Majo Genovič a smečařky mají taky velice kvalitní i blokařky, takže máme co dělat.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr bude foukat slabý západních, odpoledne severních směrů. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na 241. kilometru na cestě do Brna blokuje levý pruh. S omezením po nehodě počítejte mezi Veselým nad Moravou a Uherským Ostrohem. Likvidují tam následky srážky na železničním přejezdu. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 7. hodině, prožíváme neděli s datem 23. srpna roku 2026. Všem Sandrám k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. Přibližně za 10 minut bude opět čas na předpověď počasí. A pokud máte rádi stará lidová jídla z brambor, tak si nenechte ujít naše dnešní babské rady. Jarka Vykoupilová vám krátce před 7:30 nabídne recept na dobrotu zvanou Metia. Přeji vám krásné ráno.
6: Český rozhlas Brno.

0: To byla píseň Máj je máj, posloucháte Český rozhlas Brno. Je 7 hodin a 12 minut. Od pondělí do pátku každý den po 11. hodině přicházejí do studia Českého rozhlasu Brno zajímaví hosté, kteří vždy dobře poradí, pobaví nebo přinesou inspiraci svým vlastním příběhem. V pátek 21. srpna do našeho dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno přišel veterinář Milan Štourač a s moderátorem Janisem Morasem se bavil o cestování se zvířaty.
1: Rizika cestování s domácími mazlíčky, zdravotní problémy, které je mohou postihnout na cestách. Které to jsou?
2: Na první dobrou bych určitě vypálil zažívací problémy. Ať už problémy se žaludkem nebo problémy se střevem. Je to proto, protože ten pejsek je, řekněme, jakýsi zvíře, které má rádo předvídatelnost. Je to rutina, kterou on má velmi rád. A ta rutina rozhodně vždycky tím cestováním je nějakým způsobem narušena. Je tam otázka toho, že to zvířátko ztrácí svoje jistoty doma, na které je zvyklý a přichází do zcela nového prostředí. Takže zažívání problém, který se může, samozřejmě nemusí, jsou psi, kteří cestování snáší velmi dobře, nemají s tím problém, ale je to také o výchově, protože pokud na to štěňátko připravujeme psa už od věku štěněte, tak samozřejmě se potom chová je dospělý pes úplně jinak, než když máme pejska 3-4 roky prostě doma, najednou se rozhodneme, že pojedeme autem do Chorvatska a pak se divíme, že cesta je tragická, zvrací, průjmuje, může taky třeba celou tu cestu prokvílet v autě, protože není na to cestování zvyklý.
1: Takže řekněme tedy zažívací problémy.

Milanem Štouračem si můžete zpětně poslechnout na našem webu a také na webu a v aplikaci Můj rozhlas. No a důvod poslouchat hodinu před polednem budete mít i od 24. do 28. srpna. Například už v pondělí se bude moderátorka Jarka Vykoupilová s Petrou Krejčovou věnovat přípravě zdravých svačin pro školáky. V úterý do studia dorazí uznávaný sochař Jiří Svoboda a ve středu jihomoravská krajská epidemioložka Renata Ciupek bude mluvit na téma posilování imunity před podzimní změnou počasí a o chorobách, které toto období provázejí. Ve čtvrtek se o své zkušenosti z vrcholového sportu i role trenérky podělí biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková a pátek potěší včelaře.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 18 minut, je tu předpověď počasí. Teploty se v našem kraji pohybují v rozmezí 9 až 13 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Lednici 13 stupňů a nejchladněji máme v Tišnově Hájku a v Nemochovicích 9 stupňů. Ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. K večeru bude část oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 22 až 25 stupňů. Slabý vítr západních směrů o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu se bude odpoledne měnit na severní směry. Rostlové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré, odpoledne a večer velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 4 minuty před 6 hodinou ráno a zapadne 3 minuty před 8 hodinou večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo ve Strážnici v roce 2018 35,3 stupně a nejchladněji bylo v roce 1976 v Bosně.

0: Vítkovicích 0,5 stupně. Je 7 hodin a 19 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
1: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Babské rady.
1: Metia, nebo chcete-li netia, je krajový název pro jídlo z vařených brambor. Ty se zasypou moukou, směs se zakryje pokličkou a nechá na teplém místě 20 minut odpočinout, aby se mouka doslova propařila. Potom stačí vzít lžíci namočenou do rozpuštěného másla nebo sádla a vykrajovat z hmoty nočky, které se poté sypou mletým mákem s cukrem. Často se přidávají i domácí povidla nebo strouhaný tvaroh. Základem tohoto chutného a prostého pokrmu je směs podobná kaši, která se na Slovácku dělala právě z brambor, v jiných oblastech však mohla být prosná, kukuřičná nebo jahelná. V některých variantách chybí mouka. Za našich babiček se metia poctivě mastila čerstvě vyškvařeným husím sádlem a byla považována za sváteční nedělní pochoutku, kterou oceňovali hlavně nejmladší strávníci.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V řekách a dalších tocích na jižní Moravě teče výrazně méně vody. Podle Povodí Moravy jsou průtoky na 10, maximálně 30% srpnového průměru. Hlavně menší toky vyschly úplně. Je to třeba případ Bobravy, Sloupského potoka nebo Semíče u Svitávky. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit, zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který v pondělí projedná vláda. Na brněnském výstavišti končí módní veletrhy Styl a Cabo. Ty i letos návštěvníkům umožnili nahlédnout do zákulisí návrhářské práce. Veletrhy se nesly tradičně v duchu módních přehlídek. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti bude až do konce září uzavřený. Důvodem je výměna povrchu. Práce budou stát 4,25 milionu korun. Zhruba 40% pokryje dotace Zlínského kraje. Fotbalisté Slovácka prohráli v šance lize na hřišti Mladé Boleslavy 1-2. Nedařilo se ani brněnskému Artisu, který podlehl pražské Spartě 0-4, ani Zlínu, který prohrál v Liberci 0-1. Na jihu Moravy bude ráno jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat by měl slabý vítr západních, odpoledne severních směrů. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte po silnici z Veselí nad Moravou do Uherského Ostrohu. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce po nehodě na železničním přejezdu. Pozor i v místě nehody u Ostrovačic na silnici do Kuřimy. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dospívala Iveta Bartošová, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 9 minut po půl osmé. Ve Vsetíně dokončují novou naučnou stezku o vynálezci, průmyslníkovi a bývalém starostovi města Josefovi Sousedíkovi. Na 7 kovových stojanech rozmístěných v centru města si můžou lidé pomocí mobilního telefonu a QR kódu prohlédnout historické fotky i videozáznamy.
1: Dole pod schody je nový kovový stojan, který má asi 90 cm. Je to jeden ze 7 stojanů naučné stezky. A zatímco ty stojany jsou i díky jejich tmavé barvě takové nenápadné, tak ta Sousedíkova stopa je tady ve Vsetíně velká.
2: Je velká bezesporu, on na poli tehdy dynamicky a nově se rozvíjejícího elektromagnetismu, tak odborníci hovoří o tom, že když se řekne jméno Edison, Tesla, tak Sousedí tam prostě patří taky.
1: Ze schodů Masarykova gymnázia teď se stupuju blíže ke stojanu s Daliborem Marunou, který je předsedou spolku Josef Sousedík Genius Valašska. Je s námi i autor aplikace Petr Stodůlka.
3: Vlastně i to, co jsme chtěli říct, je to, že Vsetín by neexistoval v takovém rozsahu, jaký je bez něho. On se zasadil o rozvoj Vsetína, staral se tu o lidi, byl starostou, je to neuvěřitelná osobnost, ale tohle všechno bývá často opomíjeno.
1: Petr Stodůlka teď přikládá telefon k jednomu z těch QR kódů, které jsou na každém z těch 7 stojanů.
3: Vlastně návštěvník přijde ke stojanu, naskenuje QR kód, k tomu danému bodu objeví nové informace v podobě textu, fotografii dobových, dosud nezveřejněných videozáznamů, své znalosti si může zábavně ověřit pomocí kvízu, kde sbírá body a poměřovat se s ostatníma návštěvníkama.
1: My jsme se teď přesunuli do Panské zahrady. Proč jsme právě tady v parku?
2: V Panské zahradě jsme proto, že se blížíme řece Bečvě, která byla v době Sousedíka a jeho starostování zregulována. V tom se právě odráží to vizionářství, odvaha v době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo.
1: Říká Dalibor Maruna, s Petrem Stodůlkou se společně přesunujeme na vlakové nádraží. Tady je taky jeden z těch 7 stojanů. Kdyby byla tma, tak by ten stojan svítil.
3: Na stojanu je iluminační složka a vlastně ten svět tady téhle složky má symbolizovat elektřinu, která je silně spojena s Josefem Sousedíkem.
1: A konkrétně tady na nádraží si budeme moci taky přehrát hlas Josefa Sousedíka.
3: Ano, máme unikátní záznam díky Českému rozhlasu Josefa Sousedíka při otevírání železniční trasy na Horní Lideč, který je pro skalního fanouška Josefa Sousedíka až skoro dojemný a stojí za to si ho plně vychutnat.
1: Sousedíkův hlas a taky celou aplikaci si budou moci lidé poslechnout a projít na konci srpna u příležitosti slavnostního otevření nového autobusového nádraží. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že ačkoliv jméno Josefa Sousedíka je spojeno především se Vsetínem, stopu zanechal i v Brně. Před první světovou válkou pracoval a sbíral své první zkušenosti v tamní významné elektrotechnické firmě Barthelmus Donát, kde se z pozice dělníka postupně vypracoval až do pozice vedoucího.

0: počasí.
1: Máme 7 hodin a 45 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 9 až 13 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Lednici 13 stupňů a nejchladněji máme v Tišnově Hájku a v Nemochovicích 9 stupňů. Ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. K večeru bude část oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Slabý vítr západních směrů se bude odpoledne měnit na severní směry. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, dopoledne dobré, odpoledne a večer velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 4 minuty před 6 hodinou ráno a zapadne 3 minuty před 8 hodinou večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici v roce 2018 35,3 stupně a nejchladněji bylo v roce 1976 v Boskovicích 0,5 stupně. Je 7 hodin a 46 minut. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Hostem čtvrtečního vysílání 27. srpna bude biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková a povídat si s ní budu nejen o roli trenérky. Co jí přinesla funkce předsedkyně v brněnském klubu Střelka? Proč je pro ní tak důležité rozvíjet mladou generaci sportovců? A jak vzpomíná na zážitky ze zimní olympiády v Itálii, kde se umístila na krásném 11. místě? Je konec její kariéry profesionálního sportovce skutečně definitivní? O tom všem bude řeč. K poslechu tradičně, srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

mezi námi. Skupina Reflexy, Alžběta Kolečkářová a píseň z roku 2016 Prout mezi námi. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 8 hodin. Tradiční námět na výlet nám teď dá Petr Vejrosta z Nedvidického klubu českých turistů. A ten je teď, pokud se nepletu, v Beskydech. Dobré ráno, jak tam je? Dobré ráno, slyšíme se? Haló, haló, slyšíme se? Bohužel to vypadá, že máme technické problémy, ale pokusíme se s panem Vejrostou spojit opět po písničce.

0: Skupina ABBA je 7 hodin a 54 minut a já doufám, že teď už se skutečně spojíme s Petrem Vejrostou z klubu českých turistů. Dobré ráno, slyšíme se?
1: Slyšíme se, dobré ráno.
0: Výborně.
1: Dobrý.
0: Tak jsem ráda, že se slyšíme, nevím, co se nám stalo, měli jsme tady nějaké technické potíže. Každopádně jsem zmiňovala, že jste dnes v Beskydech, tak jak se tam máte, jaké je tam počasí?
1: No, teď je úplně, tady na mě svítí sluníčko, úplně jasno, takže dneska bude krásný den a krásný byl i včera. Je nás tady 34, v malém autobusu jsme přijeli, máme ho tady sebou a vrátím se maličko k včerejší vycházce naší. Vystoupili jsme v Moskově a pak jsme vystoupali po žluté turistické značce na hřeben a hlavním cílem byla návštěva výstup na rozhlednu na Velkém Javorníku. Takové body mezi bylo sedlo Hodor, pak vrcholí Krátká, následně vrchol Dlouhá, jenom řeknu, že to bylo tak zhruba v nadmořské výšce 750 metrů. No a ten Velký Javorník, ten má nadmořskou výšku 918 a je tam z roku 2013 26 metrů vysoká rozhledna, byl nádherný rozhled na Beskydy, to znamená s takovým tím hřebenem, který končí vrcholem na Radhošti. Lysá hora byla krásně vidět, dole v údolí zase Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice a další místa. No a pokud ještě třeba potom z toho Frenštátu bych něco řekl, tam na náměstí Míru je Mariánský sloup, radnice svěží, celá řada pomníků a soch. A co mě zaujalo, to jsem si teda našel už doma, že podobně jako na Brněnsku je ve Frenštátu pod Radhoštěm několik staveb, které projektoval ve 40. letech 20. století Bohuslav Fuchs. No a ještě aspoň rodáky. My jsme včera přišli těsně před cílem do lyžařského areálu, který nese jméno Jiří Horašky a to je právě rodák z Frenštátu. Je to olympijský vítěz z roku 1964. Dalším rodákem významným je architekt a sochař Albín Polášek a také Záviš Kalandra, to byl literární a divadelní kritik, souzený a popravený v roce 1950 v procesu s Miladou Horákovou. A ještě taková maličkost, nedaleké Čeladné se narodila Iveta Bartošová, zpěvačka. Takže to je asi tak ohlednutí zatím včerejškem.
0: No. Tak říká Petr Vejrosta z Nedvídického klubu českých turistů. Já vám děkuji za všechny vaše tipy a přeji vám krásný den. Naslyšenou.
1: Děkuji, krásný určitě bude. Přeji všem také, aby se nám dnes všech vydařil. Nashledanou a naslyšenou.
0: Nashledanou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Vojenská nemocnice Brno nakoupí novou techniku a vybavení. Sucho má vliv na rojení kůrovce, to teď na jihu Moravy vrcholí. Olomoucká charita zajistila 4 nové vrty na vodu pro lidi na východě Ukrajiny. A bude jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Vojenská nemocnice Brno chystá modernizaci svého vybavení. Za novou techniku zaplatí téměř 42 milionů korun. Pořídí například nové EKG přístroje, oční laser nebo lůžka pro jednotku intenzivní péče, říká náměstek ředitele nemocnice Michal Nočoch.
4: My každý rok obměňujeme zdravotnickou techniku, pokud na ně máme finance, takže tohle je pravidelný cyklus. Většinou to je tak, že obměňujeme ty starší přístroje vlastně za nové, které jsou třeba na hraně nebo za hranou životnosti.
2: Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíce napadená kůrovcem je teď oblast severní Moravy a Slezska.
5: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
6: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
5: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
7: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
5: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Lidem ve válkou zužované Dněpropetrovské oblasti na východě Ukrajiny slouží 4 nové vrty na vodu. Jejich vyhloubení zajistila arcidiecézní charita Olomouc. Spolu s 2 novými filtračními stanicemi tam zajistí přístup k vodě pro zhruba 18 000 lidí. Ve svém dlouhodobém projektu Voda do rodin už takto arcidiecézní charita na Ukrajině vyhloubila dohromady 22 vrtů.
3: Sport.
2: Fotbalisté Artisu Brno v 5. kole šance ligy prohráli doma s pražskou Spartou 0-4. Do vedení se hosté dostali už v 7. minutě a domácí za celý zápas ani jednou nevystřelili na bránu. Trenér Roman Nádvorník připouští, že Sparta je v tuto chvíli pro Artis příliš těžkým soupeřem.
8: Pokud se nám povede někomu tady z té silný, já říkám 4 nebo 5 nahoře vzít body, tak jakýkoliv bod nebo vyhrát, tak to bude fantastický a zatleskáme si, ale my se musíme rovnat s těma mančaftama, co jsou okolo nás a nás čeká těžký zápas v Pardubicích, který je pro nás důležitý a tam musíme bodovat.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude ráno jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na stém 87. kilometru dálnice D1 pracují ve směru na Prahu. Silničáři zabrali jeden pruh. Na cestě z Veselí nad Moravou do Uherského Ostrohu počítejte s omezením po nehodě na železničním přejezdu. A pozor i v místě nehody u Ostrovačic na silnici do Kuřimy. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné nedělní ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je neděle 23. srpna. U mikrofonu Eliška Zárecká. Ještě hodinu vás budu provázet ranním vysíláním. Za malou chvíli se spojím s brněnskými meteorology. A pár minut před 9:30 vám představím chytrý květináč, který sám pozná, kdy rostlina potřebuje zalít. Právě takový si během jediného týdne naprogramovali účastnice letní školy pro mladé adeptky elektrotechniky rostlin. A z písniček, které nestárnou, si poslechneme Hry mi plavovlásko Jiřího Štědroně, Zelené údolí Jiřího Kornači, Tabáček skupiny Činasky. Pohodové ráno a dobrý poslech.
10: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 11 minut po 8 hodině, je tu předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteoroložka Bára Kučerová. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se dnes ráno vyvíjí teploty v našem kraji?
2: Tak budíme se do rána jasného a docela chladného. Ty ranní teploty se pohybovaly mezi 12 a 7 stupni Celsia, teď už vyšplhaly většinou mezi 12 a 15 stupňů Celsia. A k tomu, pokud vane vítr, tak vane slabý a většinou proměnlivý.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Postupně z toho jasného rána vznikne polojasno, už během dopoledne bude oblačnost přibývat, odpoledne pak to polojasno převáží, ale může být přechodně i oblačno a k večeru zase bude část oblačnosti ubývat. Dnešní maximální teploty očekáváme mezi 22 a 25 stupni Celsia a k tomu bude vát slabý vítr západních směrů a odpoledne se bude měnit na směry severní.
1: Jaké počasí pak bude v noci?
2: Noc bude převážně polojasná nebo skoro jasná, spíše výjimečně se může oblačnost trošku zvětšit, zítřejší ranní teploty mezi 13 a 10 stupni Celsia, v údolích místy kolem 8 stupňů Celsia a vydrží ten slabý vítr severních směrů, případně v noci může být i bezvětří.
1: A jaké počasí nás čeká v pondělí?
2: To bude polojasné až skoro jasné, později večer a v noci může od jihu částečně přibývat další oblačnost a pondělní maxima mezi 23 a 26 stupni Celsia a bude vát slabý vítr severních směrů, ten bude večer ale trošku zesilovat na mírný severovýchodní kolem asi zhruba 15 km v hodině.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu Zámecké léto.

0: To byla zpěvačka Kristýna, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 8:30. Netradičně své prázdniny trávili účastnice na letní škole v Brně. 5 dní se v laboratořích věnovali výrobě a programování chytrého květináče. Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií si mohli vyzkoušet taky 3D modelování nebo pájení elektroniky. A na konci týdne si každá z dívek odnesla květináč, který dokáže hlídat, kdy má rostlina nedostatek vody.
1: Klesá teplota
2: a potom
1: nezdíme tady ten
2: cín. Jakou teplotu to má?
1: Ta pájka má 315, takže hodně horký.
3: Říká účastnice letní školy wellbeingu rostlin během toho, co připevňuje součástku pájkou. Poprvé ji držela v ruce už v 5 letech. Ukazuje mi také jizvu, kterou má spájení.
1: Spájala jsem se několikrát za život. A zatím nejhorší tak to byla malá jizvička v 6 letech.
3: Letní škola na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně ale není určená jen pro pokročilé. Přihlásit se mohly holky ve věku 12 až 17 let, které se zajímají o vědu. Během 5 dnů se naučili vše potřebné, aby mohli sestavit chytrý květináč, vysvětluje lektorka Veronika Jonasová.
4: Čo budete robiť? Tuto máte nachystané súčiastky, ktoré sú označené RAC, čiže tie prvé...
5: Tvoria si vlastne chytrý kvetináč, si namodelujú v programe vlastný 3D model nejakého kochlíka, nejakého toho kvetináča. Tento kochlík potom vytlačíme v 3D tlačiarniach. Tuto je napríklad nejaký kochlík, ktorý drží knižku.
3: Dále si spájí obvod a naprogramují senzor vlhkosti, ktorý se umístí do hlíny. Kvetináč tak sám pozná, kdy je púda suchá a potrebuje zalít.
5: Vypísali sme letnú školu čisto pre holky, aby sme im ukázali, že sa toho nemusia bať, že to nie je iba pre chlapcov alebo pre chalanov, že to nemusia robiť celý život, že si to proste môžu skúsiť a vlastne to nie je ťažké.
3: Doplňuje Jonasová. Účastnice však nestrávili celý týden jen v laboratořích. Navštívili taky technologické firmy a absolvovali lekce sebeobrany. Podobných letních programů nabízí brněnská technika víc. Mladí adepti vědy si taky mohli vyzkoušet třeba programování nebo práci s umělou inteligencí. Andrea Němcová, Český rozhlas.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřou náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a vyšly na 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty nebo prostor pro kulturní a společenské akce. Silničáři na konci září nainstalují na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic protihluková opatření. Půjde o speciální vak, který pod mostními uzávěry bude tlumit hluk. Na ten si stěžují lidé z okolí dálnice. Křižanov na Žďársku se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru městyse, které spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci sérii vrtů. Do nich bude vháněna čistá voda a pak odčerpávána na povrchu, pak čištěna. Prováděn tam zároveň bude další průzkum. Na nádvoří hradu Špilberku dnes se zakončí letní festival Filharmonie Brno. Jeho 27. ročník nabídl několik koncertních večerů s operou, jazzem i populární vážnou hudbou. S návštěvníky se orchestr rozloučí slavnou kantátou Carmína Burana od Karla Orfa. České volejbalistky vyhrály na domácím mistrovství Evropy v Brně i druhý zápas. Nad Rakouskem zvítězili 3-0. Večer se utkají se Srbskem. A na jihu Moravy bude ráno jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Večer bude část oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, západních odpoledne severních směrů. Biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Mezi stým 87. a půl tým a stým 86. a půl tým kilometrem dálnice D1 pracují v levém pruhu ve směru na Prahu silničáři. Opatrně projíždějte u nehody na železničním přejezdu mezi Veselým nad Moravou a Uherským Ostrohem. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Aleš Prichta a slečna Závist, posloucháte Český rozhlas Brno. Je 8 hodin a 41 minut. České volejbalistky si jenom těžko mohly představit lepší začátek domácího mistrovství Evropy. Po dvou výhrách jsou velmi blízko postupu do osmifinále. Na vítězství nad Řeckem z úvodního dne navázaly Češky na brněnském výstavišti suverénním vítězstvím nad Rakouskem.
1: Samozřejmě nešli jsme do zápasu s tím, že to bude pohoda. Do každého zápasu chodíme s tím, že prostě musíme předvést ten nejlepší výkon. A naštěstí se povedlo, všechno jsme to zvládli pod kontrolou, 3-0, tak jak jsme si představovali.
2: Říkala spokojeně smečařka Magdaléna Bukovská po tom, co Češky deklasovali Rakousko 3-0 s tím, že v žádném ze setů nepovolili soupeřkám víc než 17 bodů. Výkon tak byl jistější než při úvodní výhře 3-1 nad Řeckem, myslí si další smečařka Bára Rejmanová.
3: Já myslím, že jsme hlavně zvládli ten začátek a ustali jsme i začátek toho druhého setu, když se nám to vlastně vymstilo proti Řekyním. A vlastně podařilo se nám ubránit tu jejich hlavní smečařku a to byl podle mě klíč.
4: Myslím, že bylo fajn, že jsme se tam dostali my holky z lavičky, jsme to protočili, protože určitě těch sil bude potřeba, protože hrajeme 3 zápasy za sebou.
2: Ocenila smečařka Eva Svobodová jednodušší průběh zápasu, který umožnil hrát řadě náhradnic. Povedený vstup do turnaje je daný i poměrně příznivým losem. Papírově silnější soupeřky totiž domácí výběr teprve čekají.
4: Řekla bych, že papírově slabší bylo asi jen to Rakousko s tím Řeckem. Jo, jako měli jsme vyhrát, ale nebylo to určitě jednoduchý zápas na první zápas vstupu do turnaje. Ona ta Evropa, stejně jako například to VNL, tam moc slabších soupeřů není, takže si myslím, že asi není možnost si nějak víc vybírat.
2: Přirovnává Eva Svobodová úroveň evropského šampionátu ke světové lize národů. Jako třetí soupeř ve 3 dnech, ale českou reprezentaci čeká už mnohem silnější výběr. Nejlepší tým evropského žebříčku, Srbky. Z Brna Krištof Kousal, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 49 minut, přinášíme předpověď počasí. Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 11 až 16 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Lednici 16 stupňů a nejchladněji je v Tišnově Hájku 11 stupňů. Ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. K večeru bude část oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 22 až 25 stupňů Celsia. Slabý vítr západních směrů o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu se bude odpoledne měnit na severní směry. Rozptylové podmínky budou dopoledne dobré, odpoledne a večer velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 4 minuty před 6 hodinou ráno a zapadne 3 minuty před 8 hodinou večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo ve Strážnici v roce 2018 35,3 stupně a nejchladněji bylo v roce 1976 v Boskovicích 0,5 stupně. Je 8 hodin a 50 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vyznání na vlnách Českého rozhlasu Brno. Blíží se 9. hodina a to znamená, že naše ranní vysílání se chýlí ke konci. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté toulky Josefa Veselého. Krátce po 10. hodině vás čeká pochoutkový rok s Patrikem Rozehnalem a po zprávách v 11. hodin to budou hudební lásky Jana Daleckého. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám krásný den. Naslyšenou.

0: cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na Došínky do Kroměříže přijeli tisíce lidí, úroda je ale menší než loni. Přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Na brněnském výstavišti vrcholí módní veletrhy Styl a Cabo a bude jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Zemědělci z jihovýchodu Moravy oslavili včera v Kroměříži konec žní. Na Dožínky do podzámecké zahrady dorazili tisíce lidí. Letošní úrodě požehnal biskup Antonín Basler. A podle předsedy agrární komory z Zlínského kraje Martina Gabrhelíka ale byly výnosy obilí asi o 15 až 20% nižší než loni.
3: Počasí nám každý rok připraví nějaké překvapení a letošní rok to bylo formou velkého sucha, teplého jara a velmi teplých měsíců červen-červené, kdy ty teploty opravdu šly přes 40 stupňů, takže ty klasy se nenalývaly vodou. Zrní je drobnější, nicméně tím, že jsme to sklidili v poměrně dobrém časovém úseku bez dešťů, tak je v dobré kvalitě, ale je ho určitě méně než v loňském roce.
1: Vrchní soudy letos častěji řeší kárná řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. Za první pololetí jich řešili více než za celý minulý rok. Od loňska navíc funguje dvoustupňový systém, takže je možné se proti rozhodnutí odvolat. Podle ministerstva spravedlnosti této možnosti zatím soudci nebo žalobci využili jen několikrát. Na brněnském výstavišti končí módní veletrhy Styl a Cabo. Ty i letos návštěvníkům umožnili nahlédnout do zákulisí návrhářské práce. Veletrhy se nesly tradičně v duchu módních přehlídek. O letošním programu už ředitel veletrhu Martin Škarka.
4: Buď to je přehlídka, anebo je program v rámci Fashion Lounge. Jsou tam programy na kosmetiku, módní trendy, rozhovory s návrháři, s influencery. Představí se určitě i nové firmy, třeba šicí stroje. Bude tam italská firma Aquadico Cocra, přiveze plavky a bude i v přehlídkách. Sport.
1: České volejbalistky na domácí mistrovství Evropy v Brně vyhrály i svůj druhý zápas. Papírově nejslabší tým skupiny z Rakouska porazili 3-0. Dnes večer nastoupí proti papírovým favoritkám skupiny ze Srbska. Utkání je několik dní předem vyprodané a na duel před plnými tribunami se těší i smečařka Bára Rejmanová.
5: Právě se na to hrozně těším, jaký to bude, protože už teď tady to bylo fakt super a ještě když to bude úplně narvaný, tak to bude super zážitek. Pevně věřím, že náš trenér připraví nějakou super taktiku a že zaskočíme. Si hlavní klíč bude obránit univerzálku Poškovič nebo nějakým způsobem ji zastavit nebo aspoň přibrzdit. Počasí.
1: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer bude část oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 25, tedy 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat slabý západních, odpoledne severních směrů. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer dobré a biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 pracují u Troubska silničáři mezi stým 87. a půltým a stým 86. a půltým kilometrem zabrali ve směru na Prahu levý pruh. Opatrně projíždějte po silnici z Veselí nad Moravou do Uherského Ostrohu u nehody na železničním přejezdu. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Dobrý den, milí moji. Pěknou neděli a vůbec dobrý den, což je poslední kompletně, bez zbytku, poslední letní den v tomto roce. My tedy si budeme léta užívat až do zítřejší 18. hodiny 19. minuty, kdy léto přenechá žezlo svému příteli podzimu, takže dnes ještě letně vám přejeme a dovnitř vás od srdce zveme my zde přítomní, tedy redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Samuel Sochaci a autor Josef Veselý. V tomto vydání na úvod zaspomínáme, což činíme pravidelně řadu měsíců, přičemž využíváme bohatého zvukového archivu v naší fonotéce. Dnes jsme si umínili, že se vydáme v pozůstatku středověké tvrze v obci nesoucí jméno Kralice nad řekou Oslavou. Potom si dovolíme vás zapojit do naší soutěže. Budete-li ovšem chtít potrápit si hlavinku, no uvidíme, zda-li se vám podaří trefit se do jistého jména, jisté osobnosti, o níž vám leccos prozradíme, tedy až na jednu takovou maličkost. Její jméno vám neřekneme. Ano, a pak přijde řada na toulky, na druhou. V tomto pořadu se totiž opět zatouláme do toulek českou minulosti do 17. století, do let, kdy se rozhodovalo nejenom o historii naší, ale vlastně celé Evropy. Budeme řešit, kdo z koho. Tak se tato schůzka s českou minulostí nazývá. A my už teď můžeme od startovní čáry vyrazit.

0: Ano, je pravda, že my probíráme v tomto pořadu a v tomto vysílacím čase poměrně důkladně náš archiv, ve kterém se skrývají poklady sice nehmotného charakteru, ale z hlediska rozhlasové historie stojí takové rozpomínání za to. Tedy myslím, že v tom se mnou souhlasí i kolega Marek Zouhar.
1: Souhlasím a zdravím naše roztoulané posluchače.
0: Ano, já už to tedy trošku nakousl, že se totiž vydáme do Kralic nad Oslavou, v níž se nachází památník jedné knihy.
1: Což je, myslím, dost unikátní, protože v literárních památnících se uchovávají třeba stovky knižních titulů.
0: Kdežto v Kralicích je památník jenom jedné z nich, Bible Kralické.
1: A to se o ní vědělo, tedy o české Biblii, že je kralická?
0: Vědělo, ale chyběl důkaz, tedy že se v Kralicích skutečně tisklo.
1: A kdy se nějaký hmatatelný důkaz našel?
0: 1. srpna 1956. No, já jsem se ocitl svého času přímo na místě činu a tam jsem se setkal s historikem doktorem Janem Chaloupkou z Moravského zemského muzea.
1: Myslím, že v okamžiku, kdy se s výzkumem začalo, nikdo nemohl s určitostí tvrdit, že právě tady v Kralicích nad Oslavou jsou badatelé na správné adrese.
0: Přesně tak, jenomže ona se stala taková věc, kterou málo kdo očekával, která se přihází leda tak v pohádkách.
1: A jaký má ta pohádka název?
0: No a jsme opět u toho data. Ono data se totiž hned první den v Kralicích něco našlo. No a ten, kdo to něco našel, se jmenoval Zbyněk Jašků. Ve skutečnosti to je Zbyněk, který Jašek, a v roce 1956 mu bylo 11.
1: Takže to byl žák čtvrté třídy zdejší školy.
0: Právě on našel první písmenko, první literku. A představ si, že přiběhl k paní doktorce, natáhl dlaň ušpiněnou od hlíny a prohlásil. Byla to tato věta.
1: Toť mám želízko jakési.
0: No a paní doktorce se rozklepala kolena. Na celém světě se dnes opatruje, tedy ze samých počátků knihtisku všeho všudy, no, kolik bys řekl literek?
1: Netuším.
0: Všeho všudy pouze 20.
1: Což platilo zřejmě do doby, kdy se jich v Kralicích našel hotový poklad.
0: Zbyněk donesl doktorce Fialové to první záhadné želízko. A když celá rozčlená zjistila, že je to opravdová tiskařská literka, tak pronesla poněkud historická slova. Zkus ji ocitovat.
1: Děti, kdo přinese ještě takové želízko, dostane karamelku.
0: Připomínáme, že se to odehrálo v roce 1956, kdy mladá generace měla nesrovnatelně skromnější nároky než pokolení jejich dětí, vnuku a pravnuku. Ono se brzy ukázalo, že v kralickém obchodě tolik karamelek ani nemají.
1: Tak co teda s tím?
0: Paní doktorka Vlasta Fialová je musela v pytlících vozit z Brna.
1: No, jestli tímhle zvláštním způsobem vyplatila všechny literky.
0: A bylo jich přes 2000.
1: Tak to už se, myslím, zjistit nikomu nepodařilo.

0: úryvek z dávné, ale zajímavé reportáže o kralicích s historiky paní Fialovou a panem Chaloupkou nabízíme právě teď.
1: Nejvýznamnější bylo zjištění, že se našlo 13 tiskařských typů, takzvaných...
2: To jsou typy, nebo literky tedy.
1: Literky, to jsou v současné době, už se to téměř nepoužívá, jedině při ruční sazbě, kde se dělají všechno moderní stroje, ale

0: Ale tvrze k nálezu došlo sondou na severní straně tvrze, při kterém se nacházely jednotlivé litery. Myslím, že první to bylo písmeno I.
1: Měkké nebo tvrdé?
0: Tvrdé, tvrdé Y.
2: Naše detektivka začíná nabírat obrátky. Zbývá nám ještě třetí osoba příběhu. Jak se jmenuje?
3: Tu první literku, to vždycky připomínám, našel 11letý chlapec, Zbýňek Jašků. Já jsem mu povídala, ty Zbýňku, jestli toto bude písmenko, tak já tě vždycky tvoje jméno si tam připomenu. Nevěřila jsem zpočátku, že by to bylo možné, že by se tam z té tiskárny zachovaly až na naše časy skutečné tiskarské typy. No ale bylo tomu tak, že když jsem to písmenko, tu literku kovovou, to je z literiny, slitiny, olova, cínu, antimonu, takže to v zemi nerezaví, jenom dokud to nepřijde do styku s kyselinami, třeba stájovými, no tak se zachovají takové písmenka. Jenomže, jak se později ukázalo, není na světě tak starých písmen v takovém množství a v takové zachovalosti, jaké jsme tam během výzkumu vykopali.
1: Tak přejdeme ještě kolem zdi, zabočíme, myslím, že doprava. Vlastně jdeme po trávě, která představuje možná kdysi podlahu téhle tvrze. Jenom pár těch oborových zdí. A tady vidím takové asi metr nebo dva metry hluboké čtvercové jámy. To už má být ten příkop?
0: Ono je to víc. To je asi pětimetrové. A to je,
1: ano, když to počítáme od vrcholu.
0: To je ten příkop, v kterém se našlo v prvním roce výzkumu 13 tiskařských typů, takzvaných literek.
1: Za celý první rok výzkumu pouze 13.
0: Za 10 dní prvního roku výzkumu. A v následujících dvou letech se našlo těch liter asi 800. A posléze při dalším průběhu výzkumu se těch liter, počet těchto liter dosahuje v současné době asi 2000.
1: No pár jsme jich viděli v expozici, která je vybudována při tvrzi Králické, ale kde je ten zbytek těch asi 2000 literek? Kde je máte uschovány?
0: Zbytek je rovněž v památníku Králické tiskárny v trezorech.
1: Aha, pečlivě uschován tenhle poklad Králický. Sejdeme na dno toho příkopu. Já asi nepředpokládám, že bychom dnes nějakou ještě 2000 první literku objevili, protože tohle území bude dost pečlivě propátráno. Ale řekněte mi, proč zrovna tady v tomto příkopu? Mně to připadá, že už to je za hranicemi samotné tvrze, samotné tedy někde ještě tiskárny.
0: Tiskárna pracovala v prvním poschodí tvrze a při vpádu císařských vojáků po bitvě na Bílé hoře, kteří z části zlikvidovali tiskárnu tím, že zařízení tiskárny vyházeli oknem do příkopu a z toho důvodu největší množství těchto tiskarských typů a typografického materiálu se právě proto našlo v tomto příkopě.

0: A teď se spolu s námi můžete vydat po stopách další osobnosti, která pro potřeby naší soutěže nemá jméno. To už bude vaším úkolem je najít.
1: Narodil jsem se 28. srpna roku 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem.
0: Jeho rodina byla vážená a velmi dobře situovaná.
1: Můj otec byl císařský rada.
0: A staral se zodpovědně o vzdělání svého syna, tedy našeho neznámého.
1: Zvládl jsem řečtinu, latinu, hebrejštinu, francouzštinu, angličtinu a italštinu.
0: Nejenom to, velmi dobře znal i literaturu psanou v těch jazycích.
1: V 19 letech jsem studia přerušil. Měl jsem titul bakaláře, tuberkulózu a chrlení krve.
0: Jeho paměť byla geniální. Všechny podněty z milostných vztahů, osobních setkání i rozhovorů si v ní uchovával a později je využil ve své tvorbě.
1: Nemoc mě přivedla do lázní. Jezdil jsem především do Čech, do Karlových Varů, Mariánských Lázní a Teplic.
0: Bylo spočítáno, že v Čechách strávil za celý život 1114 dní.
1: V Českých Lázních jsem svoje ztracené zdraví znovu našel. Nakonec jsem mohl i dostudovat. Byl jsem promován ve Štrasburku, ale advokátní praxi jsem se věnoval jen krátce.
0: Mnohem víc ho přitahovala literatura. Už v 25 letech slaví triumf románem Utrpení mladého Wertera.
1: Jsou to vlastně dopisy, které nešťastně zamilovaný hrdina adresuje Vilémovi, představující jakési zosobněné svědomí doby. Werther se nechce smířit s prázdnotou a nepochopením společnosti, ve které žije, ale nedokáže ji změnit. V tom zraňujícím světě nenachází pro sebe místo a končí svůj život sebevraždou.
0: V té době se náš neznámý přestěhoval do Výmaru na pozvání vévody Karla Augusta. Zastával tam funkci legačního rady, později rady tajného a ministra vévodství pro oblast financí, školství, kultury, částečně i průmyslu.
1: Inkognito jsem odejel do Itálie. Našel jsem tam podněty ke svým hrám Torquato Tasso, Ifigenie v Tauridě a Egmont.
0: Objevil ženu svého srdce, která se stala jeho manželkou, a také nejlepšího přítele.
1: Žena se jmenovala Christiana, přítel Friedrich Schiller.
0: To byl věhlasný básník, který našeho neznámého vyprovokoval, aby napsal komorní příběh Spříznění volbou. A hlavně dvoudílný román Viléma Majstra, Léta učednická a Viléma Majstra, Léta tovarišská.
1: Popisuje v nich život a povahový vývoj hrdiny, který nakonec nachází své životní štěstí.
0: Ano. A Faust?
1: Ten je úplným opakem.
0: Předchůdce Fausta se nazývá Urfaust, prostě někdo jako pra-Faust. Samostatná dramatická báseň má dva díly.
1: Faust to je pro mě především symbol člověčenství. Jeho jednání, jeho příčinu i cíl lze vyjádřit celkem jednoduše. Jde v něm o hledání životního štěstí. Okamžiku, kdy člověk plně pocítí a pozná, že dosáhl smyslu svého bytí.
0: S přestávkami na něm náš neznámý pracoval vlastně celý svůj život.
1: Ale Faust je i divadlo. Divadlo se spoustou situačních proměn, jimiž Fausta provádí Mephisto. Divadlo s velkými monology a dialogy, v nichž se uvažuje o mnoha složitých a závažných otázkách. A je to i příběh velké tragické lásky Fausta a Markétky.
0: To všechno zahrát a předvést je úkol skoro nadlidský, ale stojí za to se o něj znovu a znovu pokoušet.
1: Bylo mi už přes 70. Když jsem se v Mariánských Lázních seznámil se 17letou Ulrikou.
0: Byla to láska zřejmě platonická, navíc jednostranná, ale intenzivní. Díky tomu legendárnímu vztahu nám slavný neznámý zanechal sbírky trilogie Vášně a hlavně Elegie z Mariánských lázní.
1: Více světla.
0: Ano, tak tato slova měl umírající, náš neznámý, pronést 22. března roku 1832, kdy mu byla 82 léta.
2: Skončilo dnešní soutěžní zadání a je to na vás. Jak pak se jmenoval tento významný spisovatel? Vyberte správnou možnost a pošlete ji na adresu Kdo to byl, Český rozhlas 602.00 Brno, anebo Kdo to byl, @rozhlas.cz. Už se na vaši poštu moc těším.

0: českou minulostí.
1: A teď vás zavedeme do doby, která se podobá úsečce. Její levý okraj tvoří defenestrace květnu 1618. Pravý krajní bod nese datum bitvy na Bílé hoře v listopadu 1620. Těch necelých 30 měsíců se začalo pomalu, ale jistě plnit tím nejbestiálnějším šílenstvím. Přesně tak pojmenoval válku Leonardo da Vinci. Začalo jít o to, kdo z koho.
2: Válka musela přijít. Její první jakoby rozběhová či zahřívací fáze se odehrála na podzim roku 1618. Ještě než vypukla, dočkali se čeští stavové těžkého zklamání. Neboť Morava s jejíž pomocí počítali, vyhlásila v konfliktu neutralitu. A dokonce povolila volný průchod císařským vojskům.
3: Ej, Morava, jak pak to, že ti chasníci moravští nepodpořili v těžkém boji své statečné české bratry?
4: Inu, oni se do ničeho raději nehrnuli.
5: Říkali si nejspíš, oni se tam v Praze zase do něčeho pustili, nás se předem neptali.
4: Ale když to dopadne špatně, jako obvykle to odskáčeme my, tady na Moravě.
5: Měsíc po defenestraci byl svolán do Olomouce sjezd moravských stavů.
4: Svolali ho moravští zemští úředníci a kontrolován byl zjevně katolickou stranou.
5: Čeští poslové, kteří přijeli s oficiálním dopisem žádajícím o podporu českého stanoviska i o konkrétní pomoc, byli přijati chladně.
3: Chladně? Pod tím si mohu představit všelico, co konkrétně Čechům řekli.
5: Slíbili jim pomoc při jednání o smírném narovnání s císařem.
3: Nic víc?
5: Ani mrť.
3: Ani co?
5: Ani mrť.
3: Mrť. To je odumřelé tlející jehličí a listí v lese.
5: No, tak ani to ne.
4: Formulace odpovědi byla přičítána Karlovi staršímu ze Žerotína.
3: A měl v ní prsty?
4: Asi měl, ale je fakt, že se s ní stotožňovala většina moravské evangelické i katolické šlechty.
5: Obě dvě křídla se zalekla všeobecného odporu k občanské válce.
4: O to hlasitěji se ozývaly čerstvé i staré připomínky na příkoří a nepochopení, kterého se Moravané dočkali od českých stavů, na sobeckost české šlechty a její nespravedlivou touhu po nadřazenosti, která se stala příčinou vážných nedorozumění.
2: Češi vždycky sami hlavou a my ocasem království jejich zůstávali.
3: To řekl kdo?
4: To řekl o Češích a Moravanech Karel starší ze Žerotína.
5: Tohle byla odedávna Achillova pata české politiky. Vedlejší země koruny české se cítily vždy odstrkovány. Teď se českým stavům jejich přezíravý postoj vůči partnerům vymstil, protože je nedovedli přesvědčit o svých dobrých úmyslech.
3: Takže byl to v Olomouci úplný propadák?
4: Úplný zase ne. Moravané dali souhlas, aby se naverbovalo za zemské peníze vojsko.
3: Kolik?
4: Dva pluky jezdců po 1000 mužích a jeden pluk pěších s 3000 muži.
5: Velení nad pěchotou bylo svěřeno Albrechtovi z Valdštejna a nad jízdou Petrovi Sedlnickému.
2: Příkaz k verbování moravského vojska byl vydán dříve, než začaly v Čechách vojenské akce.
3: Píše se v knize historika doktora Josefa Janáčka o Albrechtovi z Valdštejna.
2: Nebezpečí, že by Morava mohla být vystavena v pádu cizí armády, zůstávalo zatím jenom pomyslné a moravští stavové by se asi neodvážili označit předem za možného nepřítele ani císařskou armádu, ani vojsko českých stavů. K čemu tedy překotný spěch? Proč tolik opatrnosti? Mohlo moravské vojsko v případě potřeby sloužit i spojencům? Na vojenskou podporu českých stavů v tomto okamžiku nepomýšleli ani katolíci, ani evangelíci. Nestáli však v pozadí za tímto spěšným verbováním radikální katolíci, kteří už nyní mysleli na podporu císaře?
3: Na tyto otázky odpověď dostaneme, ale to si musíme ještě počkat.
5: Císařské Vídni dodalo peníze na válku, hlavně sesterské.
4: Nebo bratrské, jak se to vezme?
5: Španělsko.
3: Španělsko je v češtině středního rodu, takže si nejsme jistí, jakého je vlastně pohlaví.
5: Habsburci za ty finance postavili dva sbory, Bukvojův a Dampierův.
4: Někdy na přelomu srpna a září je od jihu a od jihovýchodu poslali do Čech.
5: Bukvojovi se podařilo vytvořit si nástupiště k ofenzivě tím, že obsadil dvě jihočeské pevnosti, Budějovice a Krumlov.
4: Dampier prošel Moravou, aby pak přes Jindřichův Hradec vedl společně s Bukvojem přímý útok na Prahu.
3: A co stavovská armáda?
5: Inu, začala trošku nešťastně.
3: Jak?
5: No, drobet nám zabloudila. Ztratila cestu a než ji na jihu Čech zase našla, chvilku to trvalo.
3: V jižních Čechách se zabloudí snadno. Josef Švejk to zažil na vlastní kůži.
5: Ale ještě než se česká armáda zorientovala, schytali císařští první porážku.
4: Konkrétně ji utržil plukovník Henri Duval de Dampierre.
5: A místo, kde se tak stalo, nese jméno Jindřichův Hradec.
2: K tomu městu navrátil se hrabě z Dampierru, neboť chtěl pokoštovat i štěstí svého.
3: Tak to stylisticky nápaditě uvedl onu jindřichohradeckou historku Pavel Skála ze Zhoře.
2: Právě v tu dobu, kdy nejvyšší příval s hrozným hřímáním a blízkáním spadl a petardou rozvrhl jednu bránu, kterou již lid jeho pěší s velikou silou valil se do města, nic jiné Dampierre nesoudil, než že město již ve svých rukou má. Ale poněvadž veliké štěstí měšťané měli, na rinku stálo pohotově střelby několik kusů nabitých právě proti ulici té, kterou se Dampierovští hrnuli na ring, pročež spustili je rychle někteří zmužilejší lidé proti nim a udělali v nich prostranou ulici, že poslednější z lidu císařského zapomenuli tlačit se na ring, nýbrž hleděli raději, aby zase ven z brány včas odvandrovati mohli, aby je podobné krupobytí olověné nezachvátilo. Mezitím měšťané spolu s lidem služebným užili času, že mohli se proti nepříteli ve větším počtu sebrati a dotírati na ně tak zmužile, že na straně Dampierově do 307 pacholků na place bylo pobyto, ze strany městské do 65 osob. Nakonec však Dampierre, byv také v šarvátce zraněn, na pokoji město musiti nechal.
3: Den svatého Bartoloměje připadá na 24. srpna. Sněmu českých stavů, svolanému na konec srpna roku 1618. se říká Bartolomějský proto, že si jej každý dobře zapamatoval. Asi kvůli tomu, že se na Bartolomějskou noc 46 let předtím v Paříži vraždilo velice.
4: On ten sněm začal vlastně 28. srpna, a to modlitbou k Pánu Bohu za požehnání, pomoc a ochranu v předsevzetí tomto svatém.
3: K témuž Bohu se dozajista nesly i modlitby ve Vídni.
5: Když se domodlili naši stavové, byla vznesena otázka, jestli k takovým důležitým věcem, jaké se mají projednávat, se má poslat i prostavy pod jednou.
4: Jednomyslně se rozhodlo, že ano, že je to slušné a náležité, protože půjde o obranu země.
5: Co se domluvilo, to se taky hned provedlo. Pozvánka putovala k nejvyššímu purkrabímu pražskému Adamovi ze Šternberka, k nejvyššímu hofmistru království českého Adamovi z Valdštejna, také k Děpoltovi z Lobkovic, což byl jeden z místodržících, a ještě zbýval Diviš Černín, hejtman pražského hradu.
4: Půl druhé hodiny se čekalo na jejich odpověď.
2: Po dlouhém očekávání vrátili se vyslaní od stavů a o nejvyšším purkrabím oznámili. Poněvadž jsou ho stavové podoboji do arestu vzali a jemu poručili, aby nikam z domu svého, krom zahrady císařské a kostela hradu pražského, nevycházel, on se na hrad pražský dostavit nesmí. A také tam nepůjde, dokud co císař jemu to poručit neráčí. Od nejvyššího hofmistra dostali odpověď, že dnes nemůže propilní odjezd svůj mezi stavy přijíti, aby mu to za zlé neměli. Možná na zejtří. A Lobkovic a Černín ohlásili se, že se odmínění nejvyššího purkrabího oddělovat nechtějí.
3: Z Zkrátka, páni katolíci dali protestantům najevo,
5: že to povstání není jejich, že se do ničeho plést nebudou, ať si na hradě jednají sami.
3: Zatímco ve Vídni?
5: No, ve Vídni měli také vážné problémy.
3: Ano, jaké?
5: Nikdo sice s myšlenkám o loajální rebelii nevěřil, ale ani Habsburkům na válečné řešení prostředky nepřebývaly.
4: Chyběly peníze, chybělo vojsko.
3: Takže i ve Vídni potřebovali totéž, co v Praze, získat čas.
5: Přesně tak. Proto všechny ty ostré listy z Vídně až do konce léta 16. 18. roku leco z Praze mezi řádky naznačovali.
3: Co jako?
5: Že není všem dnům konec. Že žádná kaše se nejí tak horká, jak byla uvařena, že se má dvakrát měřit a pak jednou řezat.
3: Mm-hmm. A jinými slovy?
5: Že cesty ke smíru zůstávají otevřeny.
3: A bylo to míněno upřímně?
5: Je pravda, že Matyáš váhal, že se ke krvavému řešení odhodlával velice nerad.
4: Leč na druhé straně důkazů o tom, že se Čechy od mocnářství prakticky odtrhli, přibývalo.
5: To vše ulehčovalo situaci bojovné skupině kolem Ferdinanda, již nyní zvoleného čekance na stolec českého krále.
4: Tato skupina brzy prosadila názor, že
2: české povstání náleží vlastně za dobrodiní považovati.
3: Prosím?
4: Ale ano, tím pádem odpadá potřeba polovičatých řešení.
3: Což znamená?
4: Že český vřet musí být odříznut mečem.
2: Prohraje-li císař, ztratí jen ve cti to, co dávno za nic nestálo.
5: Mezitím už se v Čechách, v jeho severovýchodní, východní a nakonec i jihovýchodní části, začalo bojovat.
4: Česká armáda měla svoji jihočeskou anabázi za sebou, dokázala zadržet první ofenzívu.
5: A nejenom to, čekalo ji i první z řady vítězství.
4: Zprávu o Čáslavském triumfu přinesl partikulář novin z ležení českého.
3: Partikulář? No, on je to vlastně výtah z nějakého většího spisu, vyjádřeno v dnešní novořeči digest, za kterýž to výraz se předem omlouvám.
2: V pondělí po narození Panny Marie 10. dnes měsíce září nepřítel nemoha vůli svou nad městem Čáslaví, do něhož přesto ran z kusů udělal provésti.
3: Kusy, tak se říkalo, dělům.
2: A tak vytáhl na jednu příležitou výšinu a střílel z ní velmi silně do ležení našeho. Proti tomu naši postoupili s ležením svým pod šibeniční vršek a též střelbu svou pilně pouštěli na ležení nepřátelské. Na ráno nepřítel házel opět velkými kulemi železnými, že se sotva do klobouku mužského vešli.
3: To je vyjádření ráže, takřka poetické.
2: Takže toho dne bylo zmordováno na 20 osob a 3 rytíři. 3 vesnice Čáslavským a Ronovskému pánu popelem položeny přitom byly. Proti tomu naši, chtějíce nepřátelé vyvábiti do pole, hrdinsky k ležení štráfovali.
3: Štráf je prosím loupeživý výpad.
2: Až někteří z mušketýrů blízko k ležení doskakovali, ale nepřítel se z fortele svého vydati nechtěl.
3: Ano, čeština Pavla Skály ze Zhoře je znamenitá, hrající všemi barvami a obsahující četné vůně a chutě, ale sem tam je záhodno se jí přeložit, abychom pochopili, o čí jde. Tak tedy fortel to bylo výhodné postavení.
2: Po malém čase nepřítel zlepšil se ve střílení a u samého stanu hraběcího kulí udeřil. Takové střílení trvalo i celý další den, přičemž nemálo vsí bylo vypáleno a i z městečky do 4 mecí tma sečtlo se.
3: To znamená, že těch vypálených obcí bylo 24.
2: Naposledy v noci s městečkem Jeníkovem.
3: Myslí se Golčův Jeníkov?
2: Podobně bylo naloženo. Přičemž chasa tam byla ukrutnější než jinde, neboť dostala faráře domácího, na rožeň jej veprala a zaživa pekla. Ubohým lidem náboženství pod obojí nosy i uši řezali a takto zohavené je do ležení našeho posílali. Mladé ženy a děvečky sprznily, staré pak lidi a děti na kusy rozsekávali. Jedné pak ženě, vytrhnuvše z rukou dítě malé, na kusy je rozpoltili a bijíce jí těmi kusy okolo huby, ta slova k ní německy mluvili.
5: Tuhle máš maso, žer je a krev pij, ty čupko luterská.
2: Na Čáslavském náměstí chytili naši téhož dne pacholat dví, u kterých nalezeni byly nástroje jakési žhářské.
3: Z toho všeho už začíná mrazit. Tohle není nějaká nevinná potička, to už je válečná hrůza se vším všudy.
5: Stavovská armáda přinutila císařské k ústupu.
4: Ti se obrátili naspátek, tedy na jih.
5: Až se ocitli u Lomnice nad Lužnicí.
4: V bitvě u Lomnice 9. listopadu.
3: Skoro na den přesně 2 roky před Bílou horou.
4: Byl hrabě Bukvoj poražen.
2: Hrabě z Turnu dostihl Bukvoje mezi Veselým a Lomnicí při jednom velikém rybníku. Jehož hráz obsadil Bukvoj pěchotou a 2 kornetami rejtarů. Ti pak s ním svedli tuhou bitvu polní, která trvala plných 5 hodin až do samé noci. V ní pobili na 400 lidu, jiní kladou jeho počet do 600, kromě těch, které po lestích schované sedláci pak den ode dne vyslídili a bez vší milosti mordovali přirození jim vyřezávajíce pro jejich předešlou chlípnost, kterou už s ženským pohlavím nezřízeně páchali. Z nejvyšších pak byl Bukvoj při potýkání prostřelen skrze ruku, i další byli zraněni těžce a jeden z velitelů zahynul spolu s 6 kapitány. Další lejtenanti se však dali zajmout. Bukvoj ještě v noci pospíšil sobě s ostatkem lidu až k Budějovicům. Dávají někteří toho zprávu, že kdyby byli čeští oficírové sobě počínali, jak se dál od císařských, že by byli mohli mnohem větší škodu jim sdělati a snad dokonce konečné vítězství obdržeti nad nimi. Ale i tak direktorové s přítomnými stavy Pánu Bohu v městech pražských zkroušené děkování činili a ve všech kostelích slavné tédeum držeti nařídili.
3: Oni čeští direktoři a povstalí stavové zkroušení příliš nebyli. Pisatel chtěl říct, že za to vítězství děkovali pokorně.
5: Těmi díky si zajišťovali u Pána Boha určitě mnohou přízeň.
4: Naprosto stejným způsobem si ji zajišťovala i nepřátelská strana.
5: Tak tomu bylo dozajista i u Nových hradů, kam se k nám hnalo z Rakous vojsko pod vedením hraběte Dampiera, aby pomohl svému kolegovi Bukvojovi.
4: On to chtěl původně vzít z Rakous přes Moravu, ale tam mu svobodný průchod nedovolili.
5: Když se to dozvěděli čeští generálové,
2: založili mu časně pasy na pomezí rakouském.
3: Přeloženo do dnešní češtiny, zablokovali mu hraniční přechody. Nejenom Rakušané nám nyní, i my Rakušanům jsme kdysi uměli blokovat.
2: Dampier chtěje jeden velmi úzký pas u Vajtry proraziti, byl tak dobře od rejtarstva Oldřicha Vchinského a pěchoty Jindřicha Šlika 1/4 míle od Nových hradů přivítán, že mu dobře přes 300 mužů potlučeno bylo, 38 vozů s nemalou sumou peněz, totiž s 18 000 zlatými odňato, a to vše s veselou myslí do Nových hradů generálům přivezeno. Dampier pak sám s ostatkem lidu utekl odtud do Kremže a to město císaři v rukou zachoval a zadržel, i když hrabě z Turnu právě v tu dobu všelijak přemýšlel, jak by se ho zmocniti mohl.
5: Nečekané úspěchy umožnili totiž Turnovi odvetný vpád do Rakous.
4: Dokonce až před Vídeň se dostal.
2: Čechové v čele s hrabětem Šlikem uvázali se v městečko Světlý nad Světlou.
3: Což je dnešní rakouský Cvetl.
2: A je náležitou posádkou lidu jízdného i pěšího osadili. Zatím hrabě z Turnu pronikal den po dni hlouběji do Rakous a opanoval sobě kromě jiných bohaté kláštery a místa, jako je Hohenfurt a Vajtra.
3: Vajtra leží v Rakousku, Hohenfurt je na českém území, neboť se jedná o vyšší brod.
2: A přitom štráfoval do Vídně, ne dále než toliko 9 mil od města.
3: Když si údaj Pavla Skály ze Zhoře převedeme do dnešních jednotek, tak nám vyjde asi 80 kilometrů od vídeňských hradeb.
2: Odtud ve městě pošel strach veliký, takže vídeňský most byl ihned pevnými šancemi a Blockhausem ohražen.
3: Blockhaus je opevnění.
2: Přitom však, aby stavové arciknížectví rakouského, zvláště pak náboženství evangelického, tím nenadálým lidu českého do jejich země vtrhnutím nečinili sobě nějakého myšlení těžkého, že to tažení vojenské vztahuje se snad k záhubě jejich, z té příčiny Jindřich Matyáš z Turnu ohlásil jim časně svým patentem, z jaké nevyhnutelné potřeby musil s lidem stavů království českého do země jejich vtrhnouti.
5: Bylo však nutno připravit se na útok, který co nevidět mohl přijít zase naopak k nám.
4: Praha se už tehdy začala podobat jednomu velkému vojenskému ležení.
5: Na sněmu bylo přijato usnesení o obnově zanedbaných pražských fortifikací.
4: Direktoři se osobně zúčastnili počátečních prací na šancích kolem novoměstských hradeb.
2: Bylo poručeno Pražanům staroměstským, poněvadž právě jim všecky brány městské k opatrování přináležejí, aby podle direktorů nařízení sruby, štakéty a šraňky opatřili a tolikéž místa nebezpečná, kterými by nepřítel do města vpadnouti mohl, zastavěli. Šance, aby se pilně dělali, k šancovníkům dohlídali a jim z peněz židovských na spravení šancí sebraných každému pobochníku chleba a něco piva každého dne dávati nařídili. Novoměstským i malostranským pak poručeno, aby se náležitě opatrovali.
4: Obnova rozsáhlého pražského opevnění však byla nad finanční možnosti povstalecké vlády.
5: Peníze, to byl největší problém.
3: To je skoro vždycky největší problém.
5: Zejména nejsou-li zrovna poblíž, když je jich nejvíc zapotřebí.
3: Ano, ano, jak říká jedno německé filozofické moudro.
2: Mít peníze v pravém okamžiku. Pouze to jsou peníze.
3: A právě rebelanským a do vojenského konfliktu se zamotavším českým stavům chyběly peníze v tom pravém okamžiku.
2: Válka byla již otázkou právě tak peněžní jako vojenskou.
3: Konstatuje případně francouzský historik Ernst Denis.
2: Nesnáze finanční počaly vlastně ještě dříve, než bylo zahájeno nepřátelství. Předně katolíci, vyčkávající zlomyslně, neplatili daní. A to nejen katolíci, ale i všichni stavové nerozhodní a opatrní. Dále zpráva byla docela ještě prvotní. Revoluce uvrhla zemi v chaos a povstalí stavové byli zcela neschopní nahradit vládu svrženou. Nepostihovali ani potřebu toho.
5: Zatím to však vypadalo pro české povstalé stavy celkem dobře.
4: Zatím nic takového, o čem píše Ernst Denis, nehrozilo.
5: Čechové si v Čechách jižních i středních s císařskými jednotkami poradili docela hravě.
4: A ještě navíc ohrožovali rakouské pohraničí a pronikli až skoro k Vídni.
5: V Českých Budějovicích pod dojmem nepříznivých zpráv z bojiště silně znejistil císařský generál Bukvoj.
2: Dozvěděv se, jak Čechové v Rakousích hospodaří, srozuměl tomu dobře, že bude mít špatný fedruník ze strany proviantu. A tak se dal s generálem českým, který si u Budějovic zdržoval s lidem svým do rokování, aby mu byl dopřán svobodný odjezd z Budějovic tak, jak na poctivého kavalíra náleží.
5: Bylo mu to povoleno.
4: Ovšem pod podmínkou, že velké střelné zbraně zanechá ve městě, stejně jako spížní vozy se zásobami.
5: Bukvoj si vzal čas na rozmyšlenou.
2: Neb se mu to podání hrubě nelíbilo.
5: Ale pak, protože potravin ve městě rychle ubývalo, nepočkal ani určený čas a rozhodl se.
2: Umíniv si z Budějovic fortelně se vykrásti, pustil hlas mezi lidem svým, že s 1000 koní a s 1000 pěchoty chce vyjet na nějaký úklad, který si vymyslel na nepřítele. Potom z města i se jmenovaným dílem lidu svého vytáhl. Čechové však, dověděvše se toho, pustili se za ním s dvojnásobnou mocí vojenskou a dostihli ho 2 míle za Budějovicemi v širých polích, kde naň dotírali udatně, že se svým rejtarstvem couvnouti a k Budějovicům zase pospíchati musel, zanechav všechnu pěchotu svou ve štychu, z nichž pouze 60 osob se zdravou kůží z bojiště utéci mohlo. Ostatní pak všickni, protože větším dílem jen mladí a neskušení holobrátkové byli, buď tu své hnáty složili, nebo do zajetí přišli. Šaty pak a zvláště obuví byly tak chatrně opatřeni na zimu, že jich několik zmrzlo po cestě, když zajaté do Prahy vedli.
1: Tak to tedy bylo první kolo snad nejdelší války v historii naší evropské. Druhé kolo nás čeká za týden. Loučí se s vámi redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Samuel Sochaci a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Některé menší toky na jižní Moravě vyschly. Soud odmítl plošné sledování lidí. ANO v tom chce pokračovat. Sedačky z brněnského divadla Volka Polívky zamířily do kulturního centra Industra a bude jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Kvůli suchu v některých řekách na jihu Moravy teče minimum vody. Některé menší toky vyschly úplně. Povodí Moravy upozorňuje na nízké průtoky, například na Kyjovce v Kyjově nebo na Moravě ve Strážnici, kde jde o nejsušší rok v historii měření. Minimum vody teče podle mluvčí povodí Jany Kučerové také v Litavě v Rychmanově.
2: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně. Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
0: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat loni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. Tým kulturního centra Industra v Brně včera stěhoval sedačky z divadla Volka Polívky. Dostal je za odvoz poté, co se z budovy muselo divadlo kvůli špatné statice vystěhovat. V dalších dnech více než 260 sedaček z původního hlediště noví vlastníci zase smontují, říká zakladatel a ředitel Industry Pavel Ztratil.
3: Ten prostor je přeci jenom odlišný, ale vlastně část těch sedaček přijde na malou scénu, kterou teďka budeme otevírat, a část sedaček budeme naopak využívat při opravdu velkých produkcích, kde očekáváme návštěvnost přes 300 lidí. Sport.
0: Fotbalisté Slovácka prohráli v Šancelize na hřišti Mladé Boleslavy 1-2. Po pěti kolech tak stále mají jediný bod. O atmosféře v týmu mluvil trenér Slovácka Jan Jelínek.
4: 5 zápasů, 1 bod, nálada v týmu, ale musím říct, že i teď je vlastně odhodlání. Kluci vidí, že to funguje, vidí, že se posouváme. Bavíme se prostě o těch detailech. Jo, a ti kluci to ví a řeší se to tam nahoře.
0: Nedařilo se ani brněnskému Artisu, který doma podlehl pražské Spartě 0-4. Nebodoval ani Zlín po prohře 0-1 s Libercem.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, západních, odpoledne pak severních směrů. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně počítejte s omezením po nehodě u výstaviště na kruhovém objezdu na sjezdu z Bítežské na Bauerovu ulici. Pozor i v místě nehody u Předklášteří na křižovatce do Dolních Louček. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochockému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozením, novým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prý jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu, jako že bych zžral celý tady guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, dva kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že a tak dále miluju. Takže my jsme, dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřové pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte, dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Brno.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtiškou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady, takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom, no pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.

0: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
1: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže tam mám tam cibuli, česnek. Můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci na vymletí toho strojku. Tak, namleto, je toho jak pro armádu. Super.
0: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
1: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měl i Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je jako vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček, byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věd, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
0: To je opravdu panák.
1: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
0: Dvě špetky provencálského koření.
1: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
0: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
1: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
0: Jaký máš?
1: Vynikající, svůj vlastní domácí. Kuře, vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
0: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
1: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
0: Jako řičí paštiku?
1: Jo.
0: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
1: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
0: Kolik ho tady bylo?
1: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
0: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
1: To určitě.
0: Ještě žičku soli.
1: Žičku soli.
0: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
0: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
0: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
1: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
0: Vytřeme sádlem.
1: Vymažeme sádlem, vydatně, protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
0: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
1: Já jsem dal 200 na začátek, pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180, 70. Uvidíme.
0: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
1: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
0: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
1: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového. Teď přidám trošku olivového oleje.
0: 2 lžíce.
1: Přidáme hořčici. Tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou opatrně, protože brambory už jsem vařil v hodně osolené vodě. Worcesterskou omáčku. Asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný. Asi lžíci. A lák z vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
0: Tak dvě lžíce.
1: Rošláháme. Můžeme tady tu emulzi, když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
0: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
1: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkýho. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až

0: vynikající hašišprejt a můžeme jíst.
1: Pozor, parádino. Naber si masíčko. Hm? Jaký to je?
2: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
1: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou kom.
2: Jo, to asi bude ono, no.
1: Kou chuť. Dobrý.
2: Dobrý.
1: Pojď, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to.
1: Já to držím. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
2: Mm-hmm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovýroh.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
1: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, ano. V pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
2: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
1: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Bodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, a používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Dobrý
2: ahoj,
0: den.
2: Vlastičko. Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, když se známe leta, tykáme si
0: právě
1: leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce na tvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko,
1: to...
2: ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba? Měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale dobrý. Nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali, několikrát se opakovali, takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, ne? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj syn, můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v brněnském divadle, ve státním, nynějším národním, a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci, a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svadební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova na viděnou v Kostelci.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Ve Veselí nad Moravou skončila po 15 letech rekonstrukce náměstí Míru. Letošní rozsah škod způsobených kůrovcem bude podobný jako loni. Česko-německý festival na Blanensku připomene zaniklé obce a bude jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřou náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a vyšly na 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty nebo prostor pro kulturní a společenské akce, doplňuje mluvčí radnice Olga Svoják.
4: Výraznou změnu celé lokality přinesla výstavba nového polyfunkčního domu, kterou realizoval soukromý investor. Na ní navázala tedy třetí etapa rekonstrukce náměstí. Její součástí byla mimo jiné nová piaceta, úprava navazujícího veřejného prostoru, vznik více než stovky parkovacích míst a výsadba téměř 30 nových stromů.
2: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Na jihu Moravy je teď právě na vrcholu. Informuje o tom státní podnik Lesy České republiky. Podle něj budou letošní škody podobné jako loni, kdy musela organizace pokácet na 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj kůrovce sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj rojení na většině území republiky zpomalily deště z posledních dnů. Demoličními pracemi začala tento týden stavba nového zdravotnického centra v Lutíně na Olomoucku. Novostavba nahradí několik let nevyužívaný dům s pečovatelskou službou v centru obce. Investice vyjde obec na bezmála 95 milionů korun. Financovat ji bude z úvěru. Hotovo by mělo být příští rok na podzim. V Jedovnicích na Blanensku a okolí dnes začíná česko-německý festival Der Weg, tedy cesta. Akce propojí historii, archeologii a současné umění. Na festivalu se objeví třeba dílo street artového umělce Tima, jehož básně a malby zdobí pořadu let brněnské ulice. Inspirací festivalu je německá legenda o krysařovi, uvedl za organizátory Hinek Skoták.
5: Podle zjištění historiků, jak českých, tak německých, tak je docela dobře možný, že ten krysař, který šel z toho Hamelnu, odvedl tam těch 130 dětí, zakládal na Moravě tehdy v tom 13. 14. století nové osady. Že my jsme spojili tuhle tu legendu a propojili jsme to se současným uměním s instalacemi v přírodě.
2: Lidé mohou v rámci festivalu až do příštího pátku stanovat v táborových týpí.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer bude část oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, foukat by měl slabý vítr západních, odpoledne severních směrů. Rozptylové podmínky tak budou velmi dobré, večer dobré a biozátěž zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor u nehody na exitu 196 v souběžném pruhu ve směru na Prahu. O kus dál mezi s tým 87. a půl tým a s tým 86. a půl tým kilometrem se pak projíždí jedním pruhem. Pracují tam silničáři. Opatrně i v místě nehody u Předklášteří na křižovatce do Dolních Louček. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Milí posluchači, dnešním dílem pořadu Hudební lásky Jana Daleckého chci připomenout dvě komorní tělesa, přidružená ke dvěma největším hudebním organizacím našeho města, která se ve svém volnějším repertoáru dala okouzlit a svést též k nesmrtelné hudbě Jaroslava Ježka. Přednost dostane křehčí, protože dámské provedení malé směsi melodií z pestré divadelní a filmové tvorby skladatele. Smyčcové kvarteto Dona vytvořili houslistky Dana Suková a Lenka Zichová, violistka Gabriela Jiráková a violončelistka Iveta Vacková, aby se osvěžili po každodenní náročné práci v orchestru Státní filharmonie Brno. V červnu 2003 se jim podařilo zanechat po sobě trvalou stopu v podobě kompaktního alba, z něhož nyní zazní trojice Ježkových hitů. Ezopa Brabenec, Život je jen náhoda a Šaty dělají člověka. Přeju příjemný poslech.

tomto lahodném uvedení Dona kvartetem do světa stále oblíbených melodií národního klasika Jaroslava Ježka přejdeme k mužnějšímu výrazu početnějšího souboru, složeného z 10 žestových nástrojů poháněných sadou bicích, známým od roku 1982 pod názvem Brno Brass Band. Založil jej a vedl velmi oddaně Evžen Zámečník. Jako houslista prošel orchestry Janáčkovy opery Brněnského státního divadla i Státní filharmonie Brno a díky důvěrné znalosti hráčů obou těles a osobnímu šarmu se mu podařilo získat k dlouhodobé spolupráci ty nejlepší trumpetisty, trombonisty, hornisty a jak uslyšíme, také skvělého tubistu a bubeníka. Na jednom z koncertů, který byl nahráván a sice 29. ledna 2004 v našem besedním domě, zazněla mimo jiné i Zámečníkova úprava Malé směsi Jaroslava Ježka. A pokud nám zůstanete věrni i po krátké přestávce, vyplněné jinou hudbou, uslyšíte i Ježka zpívaného.

Milí posluchači, jak dobře víme, odkaz Jaroslava Ježka by nezůstával tak dlouho živý, kdyby se ty nápadité melodie nespojily se stejně chytlavými texty. Od doby jejich autorů a současně prvních interpretů, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, se o jejich zvládnutí pokoušeli mnozí, ale zdaleka ne všichni tak tvůrčím způsobem jako Ondřej Ruml. Když před 10 roky přijel na brněnský jazzfest s tuctem Ježkových písní, potěšil ty, kteří se k němu mohli v duchu přidávat. Až na jednu, Nebe na zemi. Sice už tu jednou zazněla, ale ne celá. Ondřej Ruml ji uvedl 4minutovou sólovou kadencí po způsobu jazzmenů. Aby připravil to známé, co pak přijde, svým dokonale ovládnutým hlasem vytváří vlastními nápady a za pomoci zvukové smyčky i vícehlasé prostředí a buduje tak napětí. Teprve pak nastoupí i kvinteto Matěje Benka. Za týden si shrneme, jak vznikaly rozhlasové nahrávky Ježkových písní v brněnském studiu právě před 70 lety, v rovněž jubilejním roce skladatele 1956. A to vše pod taktovkou dirigenta Jiřího Hudce.

na Nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá,

0: Děkujeme.
1: Děkujeme.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: cyklu koncertů Fanšmexy v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Hostem čtvrtečního vysílání 27. srpna bude biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková a povídat si s ní budu nejen o roli trenérky. Co jí přinesla funkce předsedkyně v brněnském klubu Střelka? Proč je pro ní tak důležité rozvíjet mladou generaci sportovců? A jak vzpomíná na zážitky ze zimní olympiády v Itálii, kde se umístila na krásném 11. místě? Je konec její kariéry profesionálního sportovce skutečně definitivní? O tom všem bude řeč. K poslechu tradičně, srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

A teď už se můžeme všichni zaposlouchat do dalšího nedělního vyzvánění. Svatostánek, jehož patrony jsou apoštolové Petr a Pavel, se nachází na Břeclavsku v obci s podivným jménem, totiž Podivín. To nám přijde divné do okamžiku, kdy zjistíme, že jeho zakladatelem byl jistý Podiva, o kterém se zmiňuje už Kosmova kronika, což byl pokřtěný Žid a zakladatel Podivínského hradu. Už někdy během 13. století byl Podivín povýšen na město a to z něj činí nejstarší město v okrese Břeclav. Jinak se mu také říkalo Kostel. Asi kvůli kostelu svatého Petra a Pavla, který se nachází na nejvyšším bodě města. Na dobu jeho stavby, tedy 13. století, upomíná pozdně románský portál v severní zdi lodi kostela. V jeho věži se nacházejí tři zvony ze zvonoviny, které tu byly zavěšeny před 13 lety. Ty se sem vrátily po dlouhé době. Původní zvony byly kostelu odebrány v první světové válce a byly nahrazeny železnými. A my se můžeme právě teď zaposlouchat do podivínského vyzvánění, které pro nás připravil náš spolupracovník Štěpán Radkovič. Dobrý den, milí moji.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Vojenská nemocnice Brno nakoupí novou techniku a vybavení. Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. Festival Brněnské filharmonie zakončí kantáta Karla Orfa a odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Vojenská nemocnice Brno chystá modernizaci svého vybavení. Za novou techniku zaplatí téměř 42 milionů korun. Pořídí například nové EKG přístroje, oční laser nebo lůžka pro jednotku intenzivní péče, říká náměstek ředitele nemocnice Michal Mlčoch.
2: My každý rok obměňujeme zdravotnickou techniku, pokud na ně máme finance. Takže tohle je pravidelný cyklus. Většinou to je tak, že obměňujeme ty starší přístroje vlastně za nové, které jsou třeba na hraně nebo za hranou životnosti.
0: Silničáři na konci září nainstalují na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic protihluková opatření. Půjde o speciální vak, který pod mostními závěry bude tlumit hluk. Na ten si stěžují lidé z okolí dálnice. Přerovská radnice na nákup opatření přispěla částkou 5,5 milionu korun poté, co měření specializované firmy neprokázalo překročení hlukových limitů, říká Tomáš Navrátil, náměstek primátora volený za hnutí ANO.
3: Chtěli jsme místní části pomoci. V průběhu konce září by mělo dojít k samotné realizaci tohoto opatření. Dobrou zprávou pro všechny řidiči je, že nedojde k omezení dopravy na dálnici D1 kolem Přerova.
0: Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
4: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
0: Na nádvoří hradu Špilberk dnes skončí letní festival Filharmonie Brno. Jeho 27. ročník nabídl několik koncertních večerů s operou, jazzem i populární vážnou hudbou. S návštěvníky se orchestr rozloučí slavnou kantátou Carmina Burana od Karla Orfa, doplňuje mluvčí Kateřina Konečná.
5: Je to jedno z ikonických děl klasické hudby a posluchači ho uslyší v podání solistů a našeho orchestru Filharmonie Brno pod taktovkou šéfdirigenta Denise Rasla Davise.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem z Vyškova do Prahy vás zdrží kolony. Před Popůvkami na kilometru 187 pracují silničáři v levém pruhu. Měli by tam být do dnešní 13. hodiny. Kolona kvůli tomu už před sjezdem na Mikulov na stém 94. kilometru. Do zúžení se sune přes půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Tufaranka pro nás zahrála polku Vladimíra Fefra Po kyjovským rynku a já věřím, že se vám tato polka líbila a tím pádem nás přivítali do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Sandra, Tekla, na Slovensku slaví jmeniny Filip a v církevním kalendáři je Růžena z Limy. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Dnes nebudeme zpívat, dnes budeme losovat. Těším se na vítěze tohoto týdne, držme palce, ale až po písničce. Václav Maňas mladší, Josef Křivák, Cestička od Dubí a Valaš

písnička nám dohrála, jak jsem slíbila, budeme losovat. Já poprosím svoji kolegyni Sandru. Ano, ano, ano. Tak děkuji pěkně. Tak jsme právě vylosovali jsme vítěze. Ano, a je to Martin Bětík, desetiletý, z Pozlovic, Ach, synku, synku, zpíval. Tak velká gratulace. Samozřejmě, Martine, vyhráváš rodinnou vstupenku do brněnské zoo, tak je se na co určitě těšit a my velice gratulujeme a přejeme vše dobré, ať se daří, no ať si to užiješ tady tuto výhru. Tak zdravím celou rodinu a Martina Bětíka, desetiletého z Pozlovic, který vyhrál tady tuto cenu. Tak pojďme, přátelé, posílám vám písničku Já su dcérka malučka, Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, Český rozhlas Brno a k nám se dovolala paní Věra Němcová z Chlístova u Třebíče. Vítejte.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Já mám k vám zvláštní přání. Včera se v naší obci Chlístov u Třebíče uskutečnilo setkání rodáků. Já bych chtěla prostřednictvím vašeho rozhlasu poděkovat obecnímu úřadu, hasičům, ženám, sportovcům a zkrátka všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o příjemné a milé přátelské setkání. Ještě jednou všem děkuji a přeji všem v rozhlase Brno, všem pracovníkům v rozhlase Zlín pevné zdraví a štěstí do dalších let. Děkuji, paní Navrátilová.
1: Ano, děkujeme za takové milé zprávy. A písničku rádi pošleme. Nashledanou.
2: Ano, děkuji. Nashledanou.
1: A já připojím tady e-mailovou poštu. Tak 23.8., což je dnes, slaví 80 roků pan Bohumil Luska z Hlubočan. Vše nejlepší k jeho životnímu jubileu, hodně zdraví, životní pohody a lásky přejí manželka Marie, syn Pavel a Petr, dcera Bohumila a všechny jeho vnučky. A další přání tady mám připraveno. Prosím, můžete zahrát pěknou písničku milé mamince, babičce a tchýni paní magistře Františce Bendové, která se dnes dožívá krásných 84 let. Máme tě rádi a přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání. A tak to přejí synové Zbyněk, Petr a Pavel s rodinou. A do třetice

0: A pojďme na další telefonát. Dobrý den, kdo se k nám prosím dovolal? Haló?
1: No, tady je Štítnánka.
0: Dobře, tak prosím, už jste ve vysílání, můžete přát, nebo co máte na srdci?
1: No, tam bych chtěla nechat zahrát, zítra je svatého Bartolomě, tak bych chtěla nechat mu zahrát Bařinkoven tady ze Štítnej. Ke svátku hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, Božího požehnání a jeho manželce také, toho zdravíčka má málo, tak by chtěla jenom tak dodatečně, jenom tak
0: pozdravit.
1: Pozdravit, hodně zdravíčka, Boží také požehnání, a je chrání Panenka Marie svatohostinská, to jim přeje Anka ze Štítné.
0: Dobře, takže děkujeme a přejeme vám krásnou neděli. Ať se daří, nashledanou.
1: Tak já vám nashle.
0: Tak a pojďme na psané přání, které tady mám. Prosím o přidání přání a nějakou pěknou moravskou písničku pro moji úžasnou Berušku. Moje milá Beruško, posílám ti přáníčko. Před rokem si řekla ano a hned druhé brzké ráno najednou se ti jiné zdálo, i když moc se nezměnilo. Jenom jedno příjmení na prostředníčku znamení, malý kroužek bělavý naší láskou spletení. Snad šťastná si a aspoň trošku ráda, že se ta malá změna stala, co před rokem se dovršila, že už nejsi jenom sama. Zkrátka jsem tu vedle tebe, chci jen snést ti modré z nebe, k tomu přidat srdce moje a co dodat, co pak víc, že miluji tě a už nic víc. Děkuji, Koblížek. Tak to bylo přání bez jmen, takže pojďme na další písničku, kterou tady máme. František Maňa starší, Laštovička, otextoval Vladimír Salčák a Vacenoviáci.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Brno.
3: Ano, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a pojďme na další psaná přání. Přejeme vám dobrý den, moc vás zdravíme a prosíme o hezkou písničku pro manžele Jožinku a Václava Liškovi z Bezměrova, kteří 24. srpna oslaví 58 let společné cesty životem. Moc rádi poslouchají váš pořad a hezká písnička jim jistě udělá radost. Maminka je asi 3/4 roku po mozkové mrtvici, tak se jim a celé rodině obrátil život o 360 stupňů. Museli si postupně zvyknout na jiný režim. Maminka se hodně snaží, cvičí, sleduje televizi a rozhlasové pořady, ale hlavně již odpočívá. Tatínek se o ní vzorně stará, pomáhá jí ve všem, za což mu patří velký dík a také celé rodině. Tatínek je stále aktivní, stará se o dům a zahrádku. Do dalších let jim přejeme hodně božího požehnání, pevné zdraví, moře lásky, štěstí, životního elánu a spoustu radosti ze 4 vnoučat a 5 pravnoučat. Děkujeme jim za jejich lásku a obětavost. Přání zasílá dcera Marcela a syn Vašek s rodinami. A já posílám písničku Antonín Gajdoš, Miroslav Irša, Ta skalická brána a Moravěnka.

přátelé, a máme tady další e-mailovou poštu. Dnes slaví své 91. narozeniny milá maminka, babička a prababička paní Anděla Šmerdová z Brťova Jenče. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání. Tak to bylo jedno přání, pojďme tady na další. Tak včera, nebo předevčírem, to bylo vlastně 21.8., což je srpna, se dožil významného životního jubilea 60 let výborný muzikant Tonda Adamec ze Suché Loze. Přejeme mu pevný nátisk na křídlovce, hbité prsty, při hře na oblíbené harmonice a radost dechové hudby. Přání posílá bratr Joška a sestra Jana s rodinami. Děkujeme a zdravíme do brněnského studia. Ano, a my děkujeme. No a posíláme další písničku Zaříkám se, Josef Mach, Miloslava Plačková, Polka a Doubravěnka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak a máme tady další telefonát. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Vaše jméno a odkud voláte?
2: Dobrý den, tady je Věra Zvonková, Zlačnová.
1: Ano, takže a prosím, můžete.
2: Může už přát, ano?
1: Ano, ano.
2: Tak, já bych chtěla dneska popřát našem bratrovi a švagrovi Josefu Zvonkovi ze Vsetína a jeho manželce, která oslavila pan Josef se dožívá dneska 79. roku.
1: Ano.
2: A jeho manželka se dožila 12. srpna 80. roku, ale nedovolali jsme se, tak my bychom jim chtěli za celou velikou rozvětvenou rodinu popřát hlavně hodně zdraví, radosti, štěstí a boží požehnání. A to přejeme za celou rodinu, bratr a švagr, švagrova, Zlačnova, Zvonkovi.
1: Výborně. Tak paní Zvonková, já vás zdravím, přeji vám krásný zbytek dnešní neděle. Ať se vám daří. Naschledanou.
2: Děkuju moc, děkuju, naschledanou.
1: A já připojím tady psaná přání. Chtěla bych poprosit o písničku pro naše rodiče, pana Františka a paní Marii Klinerovi z Vracovic u Znojma, kteří právě oslavili 62 společných let. Vychovali 5 dětí a ti jim dali 13 vnoučat a 9 pravnoučat. Za lásku, pomoc a velké obětí jim moc děkujeme a přejeme ještě mnoho společných let, plné zdraví, štěstí a pohody za všechny přeje takto dcera Zdeňka. A ještě další přání tady máme. Dobrý den, chci vás poprosit o písničku pro naši mamku Anu Ozabalovou s Čárou, která včera oslavila 80. narozeniny. Přejeme jí do dalších let života pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a radost každého nového dne. To jí přejí 4 děti s rodinami a k přání se připájá a je rodina Tomečková. Tak předali jsme a já tady mám ještě do třetice jedno přání. 24. srpna, což je vlastně zítra, oslaví krásné 85. narozeniny milá maminka paní Mária Hajková ze Smolína. Ze srdce přejeme spoustu zdraví do dalších let a takto vinšují syn Miroslav s rodinou, dcera Eva s rodinou a s přáním se připojují i vnoučata a pravnoučata. A já připojím písničku Otvírajte se strážnické brány, Moravská lidová Joška Černý a orchestr Václava Hybše.

písnička nám dozněla, pojďme si tady, také máme tady klub Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych velmi ráda popřála těmto oslavencům, nebo teď jedné oslavenkyni tady mám, Helena Kolaříková Vyškov slaví své narozeniny, tak paní Heleno, my vám přejeme vše nejlepší. No a samozřejmě ještě tady máme pana Viléma Hochmana z Pitína, který slaví taktéž své narozeniny. Tak vážení a milí, přejeme vám hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou mysl, ať se vám ve všem daří, prožíváte šťastné dny. A já, jak říkám vždycky na konci, na zdraví a živio a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Takže to bylo toto přání. Tak pojďme na další písničku. Ladislav Prudík, Růžena Sypěnová, Krajkový šátek a Stříbrňanka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ano, ano, tady je pořad Blahopřání s písničkou a pojďme přivítat paní Chrástkovou z Mařatic. Vítejte.
2: Dobrý odpoledne, paní Navrátilová, a to přeji i všem posluchačům. A spolu s manželem bych chtěla dneska nechat zahrát jenom tak pro radost a pěknou neděli a pro potěšení své dlouholeté kamarádce paní Anice Janušové z Hradiště. Je to velice hodná paní, která si v manželství prožila to, co bychom žádná nechtěli, ani ve snu. Proto i zahrajte nějakou pěknou písničku. Nikdy si na manžela nestěžovala, všechno dusila v sobě. A teď na staré kolena se musela odstěhovat z rodného domu. No, ne, lidské osudy jsou všelijaké. Ano. Proto jí přejeme hodně štěstí, zdraví a aby ty nohy ještě aspoň se jí splnilo přání někdy se po Hradišti projít sama, ale to už se nestane. Tak ještě jednou vám děkuji všem a nashledanou.
1: Tak já se také připojuji, ať ten stav prostě není horší, ať jak jste říkala, aspoň trošku, aby se to tak nějak dařilo, vidíte.
2: Ano, tak,
1: ano, tak já věřím, že poslouchá a že tedy písnička snad potěší, ano. A já vám děkuji za telefonát, se i vám daří a pěkný zbytek vám neděle.
2: Ano, i vám to přejeme, oba i s manželem. Děkuji.
1: Ano, já vám také děkuji.
2: Nashledanou.
1: No a pojďme, tady máme ještě přání, které bych ráda předala. Ano, tak je to prosím, zahrajte pěknou písničku do malebné vesničky Hýsly včerejším narozeninám paní Lidušce Ederové. Liduško, cituji, vinšujeme ti k tvým krásným narozeninám velkou náruč štěstí a kus pevného zdraví, tak také sílu, svěžest a vitalitu. A to, co si přeješ, ať se ti vyplní, to a ještě více přejí Maruška a Pepa a pozdravy také posíláme Františkovi. No a pojďme připojit písničku. Roman Zavadil, chtěl bych se ti vzdát, otextovala paní Gurská a bude nám hrát Podlužanka.

0: Tak přátelé, dozněla píseň Chtěl bych se ti vzdát, Roman Zavadil, neboli autoři Zavadil Gurská. A zpíval nám Jan Sedláček a dohrála nám Podlužanka. A já chci přivítat ve vysílání paní Marušku z Nivnice.
1: Dobrý den, milá paní Květuško a milí posluchači. Já bych nechtěla poslat písničku k milým narozeninám, a to panu Vilému Hochmanovi z Pitína. Vilému, přejeme ti zdraví, štěstí, pohody, vždycky dobrou náladu a všechno, co si sám přeješ, a se ti splní. A Květuška, Květinka, a tě moc poslouchá. Pozdravuji všechny přátele, rodinu. No a vám, Květuško, přeju taky všechno to nejlepší. Hodně zdravíčka, dobrého sluníčka. To vám přeje všem, Baruška a Mirek z Nivnice. Moc vám děkuji, Květuško, za písničku. Mějte se hezky.
0: Já vás moc zdravím také, ať se vám daří krásnou neděli.
1: Ano. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Ano.
0: Tak a já tady vezmu ještě jeden telefon, který... Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobré odpoledne, nedělní.
0: Ano, prosím.
2: Tonda Sibri, se zdravím.
0: Také zdravíme.
2: Ano, paní Nevračilová.
0: Prosím, můžete už.
2: Ano, ano. Nevím, kdy to je přesně, ale kolem 15. srpna byla paní Jiřina Novotná ze Sibirských Ráz, Pasek, 74 roků.
0: Ano.
2: Ano, takže jí přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody.
0: Výborně. Tak my vás zdravíme, přejeme vám také spoustu pohody,
2: ano.
0: A hlavně vám přejeme pěknou neděli, ať se daří.
2: Taky, nashledanou.
0: No a přátelé, dáme písničku Pálavské vršky, Josef Konečný a Moravanka.

Přátelé, pojďme, zbyl nám ještě čas na jednu písničku, pojďme si ji zahrát. Karel Vacek starší, Šumařinka, Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

Dosněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer krátce po 18. v 2. hodině našeho vysílání. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi pořady od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Pohodové odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Průtoky řeky menších toků na jižní Moravě jsou místy podle povodí na desetině průměru. Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší kárné senáty letos více. Lidé na festivalu pouličního umění v Brně uslyší melodie divadla Semafor. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. V řekách a dalších tocích na jižní Moravě teče výrazně méně vody. Podle povodí Moravy jsou průtoky na 10, maximálně 30% srpnového průměru. Hlavně menší toky vyschly úplně. Je to třeba případ Bobravy, Sloupského potoka nebo Semíče u Svitávky. Dopady přibližuje mluvčí povodí Jana Kučerová.
3: Z vodohospodářského hlediska se snižuje množství dostupné vody pro povolené odběry vody z toku. Na řadě míst tak musí být opatřením obecné povahy omezeno či zakázáno užívání povrchových vod. Zároveň se také snižuje schopnost toku ředit vypouštěné odpadní vody, což vede ke zhoršení kvality vody.
1: Za první letošní půl rok řeší vrchní soudy více kárných žalob než za celý loňský rok. Pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů a notářů posuzují od loňska vrchní soudy v Praze a Olomouci. Nově se také lze v řízení odvolat. Pak případy řeší nejvyšší soud a nebo nejvyšší správní soud. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
4: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednával jen několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
1: Prostějovská radnice nechá na budovu památkově chráněného Národního domu nainstalovat kamery. Monitorovat budou především prostor zahrádky a taky vstupy a vjezdy do areálu. Důvodem jsou podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO opakované krádeže měděných svodů.
5: Tři kamery budou trvale monitorovat celý prostor. Několikrát nám byl částiček u kapů centrálních odcizeny. A ta škoda způsobená byla nikoliv nepatrná, tak proto jsme přistoupili tady tomu kroku a po těch mnoha letech, kdy jsme do té budovy investovali, včetně dotací nějakých 120 milionů korun, si zaslouží odpovídající péči a samozřejmě i tu starostlivost.
1: Umělci a performeři dnes zakončí několikadenní festival pouličního umění na prchech, dlažbě a trávě v Bjernsnově sadu v Brně. Pořadatelé připravili pro nejmenší návštěvníky například workshop, kde se naučí hrát na africké bubny. Večer uzavřou divadelníci tradičním koncertem písní z divadla Semafor. Organizátoři ale na festivalovou náladu navážou ještě v pondělí, dodává mluvčí turistického informačního centra Hana Bánovská.
6: Výjimečně jsme zařadili právě i pondělní divadlo, takové ozvěny festivalu na Moravském náměstí. Bude to divadlo Píšeň se hrou Putin lyžuje. Takže taková hra o zrození diktátora.
2: Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Donci D1 směrem z Prahy do Brna, zpozorněte kousek před Velkým Meziříčím. Na kilometru 142 zasahují hasiči u požáru vozidla. Kolona se netvoří, šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No, tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v těch líny těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy to

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1990.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu,

tvrdé postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty, poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby, každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno?
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Ve Veselí nad Moravou skončila po 15 letech rekonstrukce náměstí Míru. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Archeologové v Brně objevili středověkou haťovou cestu. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne přeji jich poslechu přeje David Hasman. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřou náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a vyšly na 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty nebo prostor pro kulturní a společenské akce. Doplňuje mluvčí radnice Olga Svoják.
2: Výraznou změnu celé lokality přinesla výstavba nového polyfunkčního domu, kterou realizoval soukromý investor. Na ní navázala tedy třetí etapa rekonstrukce náměstí. Její součástí byla mimo jiné nová piaceta, úprava navazujícího veřejného prostoru, vznik více než stovky parkovacích míst a výsadba téměř 30 nových stromů.
0: Kůrovec je teď nejvíc rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy kvůli němu museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují taky mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
3: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
0: Archeologové našli v Brně na místě zvané Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů stromů, větví a trámů. Lidé ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům. Co objev cesty znamená, popisuje vedoucí výzkumu z Archája Brno Lenka Sedlá.
4: Ukazuje nám to jednu z komunikačních cest, o které jsme nevěděli, a samozřejmě díky dalším přírodovědným analýzám, jako různé pilové analýzy, určení dřevin, tak by nám to mělo i vlastně říct, jak vypadala krajina v blízkém okolí. Sport.
0: České volejbalistky dnes v Brně nastoupí ke třetímu utkání na mistrovství Evropy. V 19 hodin vyzvou papírově nejsilnějšího soupeře skupiny ze Srbska. V přípravě těsně před turnajem Češky se Srbkami dvakrát prohrály. Smečařka Magdalena Bukovská vyjmenovává silné stránky nejbližšího soupeře.
5: Tam prostě je jedna z nejlepších úček, jsou tam skvělý smečařky, mají skvělou nahrávačku, všude mají silný hráčky, ale my jsme opravdu tým, který neskutečně roste s každým zápasem, hráli jsme proti ním, takže nějaký silný stránky, slabý stránky jsme jim našli a pokusíme se to zvládnout nějak. Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vane slabý vítr západních směrů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte se silnějším provozem v úseku mezi Ostrovačicemi a Velkou Bíteší, přibližně kilometry 179 až 161. Uvedený úsek vyjde zhruba na půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: O zprávách ve 14 hodin začíná na vlnách Českého rozhlasu Brno nedělní odpolední vysílání, u kterého vás dnes vítá Sandra Silná. Už za chvíli se spojíme s brněnskými meteorology a uslyšíte podrobnější předpověď počasí. Reportérka Alena Hesová přinese před půl třetí bližší informace o stavu vody v některých moravských tocích. Jarka Vykoupilová má připraveny babské rady, A v posledním příspěvku této hodiny se ohlédneme za jednou z našich poraden a dozvíme se něco více o cestování se zvířaty. Zpívat nám teď budou dva muži, nejprve Petr Čáslavský a po něm také Tomáš Klus. Krásné sváteční odpoledne a příjemný poslech v rozhlasové společnosti.
1: Český rozhlas Brno.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zkusil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nevědomí.

0: počasí.
1: Já už teď ve vysílání Českého rozhlasu Brno vítám Báru Kučerovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Prosím, shrňte nám posluchačům tedy počasí, aktuální počasí v Jihomoravském kraji.
2: Tak na obloze máme poměrně dosti oblačnosti na jihovýchodě nebo na Břeclavsku, abych byla přesnější. Tam té oblačnosti ještě před chvílí nebo i trošku stále je trošku méně, ale jinak je to většinou oblačno, možná polojasno. Teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 22 a 25 stupni Celsia a k tomu vane slabý vítr většinou západních směrů. Takže suma sumárum, myslím si, že pro velkou část z nás takové příjemné počasí a rozhodně méně větrno než včera.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v následujících hodinách, nebo spíš večer, v noci? Co nás čeká?
2: Ta oblačnost nebo alespoň její část bude směrem k večeru částečně ubývat a teploty už by výrazně růst neměly, respektive asi nebudou, protože ta maxima očekáváme dnes v těch rozmezích, kde se ty teploty teď pohybují, a potom přes noc by mělo být polojasno až skoro jasno a spíše výjimečně se může oblačnost i více zvětšit. Zítřejší ranní teploty očekáváme mezi 13 a 10 stupni Celsia, v údolích místy i kolem 8 stupňů Celsia, a vítr vydržívá ten slabý a postupně během večera to ze západních směrů budou směry severní.
1: Vydrží ten příjemný charakter dnešního počasí i na počátku nového týdne, tedy v pondělí a v úterý?
2: Ano, měl by, a minimálně v pondělí očekáváme polojasno až skoro jasno, potom později večera v noci může od jihu částečně přibývat další oblačnost, pondělní maxima mezi 23 a 26 stupni Celsia, a úterý bude stále docela slunečné, převáží oblačno nad ránem a dopoledne může být oblačností méně a bylo by pak polojasno a úterní maximální teploty ty už budou letní 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Já se vás zeptám ještě, jak to vypadá se srážkami? Dočkáme se také nějakého deště?
2: Je tam nějaká pravděpodobnost v polovině a po polovině týdne, ale zatím je to pravděpodobnost menší nebo malá, takže nejde teď zatím úplně nic slibovat.
1: Já vás ještě poprosím také pro teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 23. srpen.
2: A maximum je z roku 2018 ze Strážnice, tam jsme naměřili 35 stupňů a 3 desetiny, a minimum z roku 1976 z Boskovic, a kde se teploměr zastavil půl stupně nad nulou.
1: Říká Bára Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám moc děkuji a přeji příjemné sváteční odpoledne a brzy opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Předpověď počasí jsme tedy slyšeli, máme ji za sebou a my se už za chvíli v reportáži také podíváme na některé vodní toky, konkrétně na ty menší na jižní Moravě, protože ty momentálně člověk přejde suchou nohou. Jinde hladina sahá sotva po kolena a podle povodí Moravy aktuálně teče koryty 10, maximálně 30% běžného srpnového průměru. A za chvíli přidá podrobnosti také jihomoravská reportérka Alena Hesová. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Hladina některých menších vodních toků a řek na jihu republiky kvůli dlouhodobému suchu výrazně klesla. Povodí Moravy aktuálně měří 30, místy jenom 10% standardního průtoku. Některá menší koryta vyschla úplně. Minimum vody má například Litava v újezdu u Brna. Tam je teď naše reportérka Alena Hesová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Kolik vody teď Litavou protéká?
2: No, já se dívám z mostku sportovní haly na tu líně tekoucí řeku a musím říct, že by stačily kotníkové holinky a bez problému bych přešla z jedné strany na druhou. Ten nízký průtok dokonce odhalil kameny po bocích, které jsou suché a u břehu je spousta lepkavého bahna, které běžně tvoří dno řeky. A zahledla jsem jedinou malou rybu, která plavala těsně u dna, přesto horní plout a v místě sahala nad hladinu. No a když tenhle můj laický popis převedu do čísel povodí Moravy, tak momentálně řekou protéká 0,06 metrů krychlových vody za sekundu. To jsou pro představu zhruba 3 plné kýble vody. Běžně tudy přitom tečou za sekundu 2 plné vany vody. Aktuální hodnoty ukazují, že jde o třetí nejsušší průtok v historii měření na tomto toku.
1: A kde jinde je situace podle povodí Moravy špatná?
2: Některé malé říčky nebo potoky vyschly úplně, zmínit můžu například Dunávku, Bílý potok, Bobravu, Sloupský potok ve Sloupě nebo Semíč u Svitávky. A pak jsou na jihu Moravy řeky, kterými protéká ve srovnání s běžným stavem minimum vody. Loučka v Dolních Loučkách je na 6% standardních hodnot, Kyjovka v Kyjově na 11% a Morava ve Strážnici se pohybuje na 12% a to udělalo z toho letošního roku ten nejsušší v historii měření ve Strážnici. Jaké dopady takto slabé průtoky obecně mají, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Z vodohospodářského hlediska se snižuje množství dostupné vody pro povolené odběry vody z toku. Na řadě míst tak musí být opatřením obecné povahy omezeno či zakázáno užívání povrchových vod. Zároveň se také snižuje schopnost toku ředit vypouštěné odpadní vody, což vede ke zhoršení kvality vody.
2: Třeba konkrétně potok Bílá voda v Moravském Krasu taky prakticky vyschnula, kvůli tomu v něm hynou raci. Pak máme samozřejmě spoustu řek, kterými voda teče, ale je jí výrazně méně. Můžu zmínit například Svitavu u areálu zbrojovky v Brně. A zase mám takový příklad ze života. Momentálně tam můj pes, kokr španěl, kousek od splavu řeku přejde, aniž by musel plavat. A v minulých letech plaval už třeba metr nebo dva od břehu.
1: Jak sucho v řekách dopadá na jihu Moravy na vodáky?
2: Já jsem dnes byla například u Dyje pod vodní nádrží Znojmo, ta sízná je, hlavně díky tomu, že dostatečný průtok i zajišťuje právě odpouštění vody z nádrže, takže výrazněji tam vody neubylo. Samozřejmě dál od nádrže už se objevují mělčiny a přes ty musí vodáci lodě přenést.
1: Aktuální situaci o průtocích na jihomoravských řekách pro nás zjišťovala reportérka Alena Hesová. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Bude nám zpívat John Lennon, také Jana Kirchner a Jiří Korn. A zhruba za 10 minut uslyšíte i dnešní babské rady Jarky Vykoupilové.

0: nedělním odpoledním vysílání dospíval Jiří Korn, píseň Radost až do rána. A my teď uslyšíme Jarku Vykoupilovou, protože jsou připraveny dnešní babské rady. No a Jarka nám poradí, pokud potřebujete zrychlit metabolismus, zkrotit hladinu krevního cukru anebo posílit chrupavky. Na to všechno jsou dobré ječné kroupy. Poslouchejte.
1: Babské rady.
2: Ječné kroupy v historii nahrazovaly pečivo. Naše babičky z nich chystaly knedlíky, sladké i slané kaše, karbanátky, nákypy, polévky i buchty, odvary a dokonce i čaj. Spíše v zimě, protože jde o potravinu, která prohřívá a dodává energii. V jídelníčku ji měli římští gladiátoři i stavitelé pyramid, a to v podobě ječných bochánků. Díky obsahu křemíku dokáže konzumace krup posílit šlachy, vazy, chrupavky, zpevňuje cévy, činí naše vlasy i nehty silnější. Ječmen při trávení celkově změkčuje a zvláčňuje, čímž pozitivně působí na činnost našich střev. Ječné kroupy lze použít všude tam, kde je potřeba podpořit zrychlení metabolismu, zmírnění křečových žil, stabilizaci hladiny krevního cukru a celkovou detoxikaci. Kromě křemíku pak v ječných kroupách najdeme vitamíny skupiny B i lutein, vyznačující se blahodárným vlivem na naše oči.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A za pár minut se ještě společně ohlédneme také za jedním rozhovorem tohoto týdne, protože uslyšíme více o cestování se zvířaty. Bude to krátká sonda do rozhovoru, který vedl kolega Janis Moras s veterinářem Milanem Šťouračem.

0: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: Od pondělí do pátku každý den po 11. hodině přicházejí do studia Českého rozhlasu Brno zajímaví hosté, kteří vždy dobře poradí, pobaví nebo přinesou inspiraci svým vlastním příběhem. V pátek 21. srpna do našeho dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno přišel veterinář Milan Štourač a s moderátorem Janisem Morasem se bavil o cestování se zvířaty.
2: Rizika cestování s domácími mazlíčky, zdravotní problémy, které je mohou postihnout na cestách. Které to jsou?
3: Na první dobrou bych určitě vypálil zažívací problémy. Ať už problémy se žaludkem nebo problémy se střevem. Je to proto, protože ten pejsek je, řekněme, jakýsi zvíře, které má rádo předvídatelnost. Je to rutina, kterou on má velmi rád. A ta rutina rozhodně vždycky tím cestováním je nějakým způsobem narušena. Je tam otázka toho, že to zvířátko ztrácí svoje jistoty doma, na které je zvyklý a přichází do zcela nového prostředí. Takže zažívání problém, který se může, samozřejmě nemusí, jsou psi, kteří cestování snáší velmi dobře, nemají s tím problém, ale je to také o výchově, protože pokud na to štěňátko připravujeme psa už od věku štěněte, tak samozřejmě se potom chová je dospělý pes úplně jinak, než když máme pejska 3-4 roky prostě doma, najednou se rozhodneme, že pojedeme autem do Chorvatska a pak se divíme, že cesta je tragická, zvrací, průjmuje, může taky třeba celou tu cestu prokvílet v autě, protože není na to cestování zvyklý.
2: Takže řekněme tedy zažívací problémy, ale ne primárně proto, že by třeba psovi nebo i kočce bylo špatně v tom autě z té jízdy, ale proto, že má narušenou tu rutinu domácí.
3: Může samozřejmě jsou zvířata, kterým vadí prostě ty mírné nebo větší otřesy v autě a tak dál, ale tam jde o to, že to zvířátko prostě je, řekněme, to nemusí být stres ve zlém, to může být i stres ve smyslu, že to zvíře se někam těší, že prostě je s pánečkama, že bude něco nového a tak dál, ale ty stresové podněty se samozřejmě potom promítají do toho organismu a víme, posluchači určitě také, aspoň ti, kteří se zajímají o zvířata, že je propojeno mozek se střevem velmi intenzivně.
1: Celou poradnu s veterinářem Milanem Štouračem si můžete zpětně poslechnout na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas. No a důvod poslouchat hodinu před polednem budete mít i od 24. do 28. srpna. Například už v pondělí, tedy zítra, se bude moderátorka Jarka Vykoupilová povídat s Petrou Krejčovou a věnovat se budou přípravě zdravých svačin pro školáky. V úterý do studia dorazí uznávaný sochař Jiří Sobotka a ve středu jihomoravská krajská epidemioložka Renata Ciupekta bude mluvit na téma posilování imunity před podzimní změnou počasí a o chorobách, které toto období provázejí. Ve čtvrtek se o své zkušenosti z vrcholového sportu i role trenérky podělí biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková, no a pátek ten potěší včelaře. Blíží se 15. hodina, zprávy s Davidem Hasmanem a po nich dál pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Jihomoravském kraji narůstá počet střetů chodců s vlaky. Kroměříská radnice podpořila dotací mobilní paliativní péči. Festival Brněnské filharmonie zakončí kantáta Karla Orfa. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Jihomoravští policisté evidují za letošní rok 19 střetů osob s vlakem. Zhruba polovina případů souvisí s nepozorností chodců nebo vědomým porušením pravidel, například vstupem na kolejiště mimo vyznačené přechody. Policisté upozorňují také na zrádnost více kolejných tratí, kde po jednom vlaku může v zápětí jet další souprava z opačného směru. Apelují na chodce, aby respektovali zákaz vstupu na kolejiště a zbytečně neriskovali. Dvě organizace, které zajišťují v rámci města Kroměříže mobilní paliativní péči, podpořila radnice částkou 200 tisíc korun. Dotaci získal spolek Andělé stromu života a PAHOP. Obě organizace podle mluvčího města Jana Vondráška pečují o klienty, kteří mají trvalý pobyt v Kroměříži.
4: Novojčínský spolek Andělé stromu života získá dotaci ve výši 70 tisíc korun. Vykázal péči o 8 pacientů z Kroměříže v rozsahu 81 dnů, kdy byl u klienta přítomný zdravotnický pracovník. PAHOP z Uherského Hradiště má schválenou dotaci ve výši 130 tisíc korun. Během loňského roku poskytl své služby celkem 20 pacientům, a to v rozsahu 358 dnů péče.
2: Paliativní péči poskytují v Kroměříži rovněž sociální služby města Kroměříže, Kroměřížská nemocnice a nemocnice milosrdných sester na Malém Valu, která získává z rozpočtu města každoročně dotaci 100 000 korun. Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. Na nádvoří hradu Špilberk dnes skončí letní festival Filharmonie Brno. Jeho 27. ročník nabídl několik koncertních večerů s operou, jazzem i populární vážnou hudbou. S návštěvníky se orchestra rozloučí slavnou kantátou Carmina Burana od Karla Orfa, doplňuje mluvčí Kateřina Konečná.
5: Je to jedno z ikonických děl klasické hudby a posluchači ho uslyší v podání solistů a našeho orchestru Filharmonie Brno pod taktovkou šéfdirigenta Denise Rasla Davise.
3: Počasí.
2: Zítra na Jihomoravě čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte silnější provoz v úseku mezi Velkou Bíteší a Měřínem. Za Velkým Meziříčím na 40. kilometru teď navíc i nehoda. Výrazně se brzdí kousek před sjezdem na Meziříčí západ na kilometru 141,5. A na trase D1 z Brna do Kroměříže u Vyškova zůstává uzavřený exit 230, tedy sjezd na dálnici D46. Přímo v něm zasahoval u těžké nehody vrtulník letecké záchrany. Služby. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A po zprávách v 15 hodin pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Už za chvíli uslyšíte jazykovou dílnu Jiřího Trachtulce. Máme pro vás v této hodině připraveny také zajímavé reportáže a na konci hodiny pravidelnou rubriku ERKO. Zpívat nám bude Václav Neckář a také Vaby Daněk a u mikrofonu je s vámi stále Sandra Silná. Příjemné odpoledne.
3: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Vabiho Daňka. Teď na vlnách Českého rozhlasu Brno vystřídá Jiří Trachtulec, alias Jiřík Trachťa. Ten se vyzná nejen v meteorologii, ale i v jazykových paradoxech. Jak teď ostatně uslyšíme v dalším díle Pravidelné jazykové dílničky.
1: Dnes se na chvilku zastavíme u paradoxů v naší mluvě. Paradox je nesmyslné či rozporuplné tvrzení. Ono totiž, co je možné v jazyce, nemusí být možné ve skutečnosti. Nemyslím tím však tvrzení typu nafouklá koza poletovala jako balón vysoko nad městem, nebo včera jsem se procházel po Marsu. V těchto případech ví každý, že se jedná o věci nemožné. Paradoxní tvrzení jsou například tyto. Nevlezu do vody, dokud nebudu umět plavat. Nebo nemůžu mít děti, je to dědičné, ani moje máma neměla děti. Nebo nikdo tam nechodí, protože je tam vždycky narváno. Paradoxní jsou mnohé otázky jako může vše probíjející střela prorazit neprůstřelný pancíř? Nebo mohu se oženit se sestrou své vdovy? Častý je paradox, který by se dal nazvat čekání na zkušenost. Až budu mít zkušenosti, dostanu práci. Až dostanu práci, získám zkušenosti. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachťa.
0: Další díl jazykové dílničky zazní zase v sobotu ráno. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně vyhrály dvakrát v řadě. Dnes je ale čeká nejtěžší možný soupeř. Srbsko je favoritem skupiny a aspirantem na medaile. Jak na něj domácí výběr bude chtít vyzrát, uslyšíte přímo od aktérů už za chvíli.

0: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Určitě jste poznali kapelu Flamengo, Zavraždil jsem lásku. My už se teď ale od hudby podíváme na chvíli ke sportu. České volejbalistky zvládly na mistrovství Evropy v Brně vítězně první dva duely proti Řecku a Rakousku. Třetí soupeř ve třech dnech je ale prověří úplně jiným způsobem. Srbky byly na posledních dvou evropských šampionátech stříbrné a jsou jednoznačnými favoritkami brněnské skupiny. Pokud chce domácí výběr pomýšlet na úspěch, musí předvést perfektní výkon. Další podrobnosti zjišťoval reportér Adam Kodet.
1: Hrát odvážně, prostě tlačit každou činností, je to dobrý tým, mají tam dobrý hráčky, ale to bych řekla, že i my jsme skvělý tým, každý rok rosteme. Samozřejmě Srbky jsou papírově lepšími soupeřkami, ale to není nic, co bychom nemohli odvrátit a nemohli překvapit, takže jdeme naplno a ukážeme, na co máme.
2: Hlásí zřejmě před nejtěžším zápasem skupiny na mistrovství Evropy v Brně smečařka Magdalena Bukovská. Češky půjdou poprvé do zápasu v roli outsiderů, což by jim mohlo pomoci.
1: Mám radši hrát právě třeba proti těm soupeřům, co nikdo nečeká nic, je to prostě lepší, nemáme třeba takovej tlak, ale není to nic, že bychom měli jako, jo, tak teď třeba překvapíme, prostě každý zápas je novej a do každého musíme jít stejně na 100%.
3: Srbky jsou velmi agresivní na podání, v tom se jim budeme chtít vyrovnat. Ale jestli chceme pomýšlet na vítězství, musíme zahrát perfektní zápas, mít převahu v každém setu.

0: dělat chyby a dobře bránit i podávat. Hrajeme proti favoritovi a nemáme co ztratit. To nám může pomoct. Bude vyprodáno, takže budeme chtít všem ukázat, že jsme tým na vysoké úrovni a že pro vítězství uděláme úplně všechno.
1: Doplnil trenér českého výběru Janis Athanasopoulos. Na tribunách pavilonu P na brněnském výstavišti poprvé nezbyde žádné volné místo, což je další faktor, který by mohl Češkám hrát do karet.
2: Tak to nevím, uvidíme, ale já se moc těším a prostě jsme Češi, kteří dokážou pořádně zařvat a pořádně zafandit, takže já věřím, že naše natura prostě ukáže, že to bude rozdíl, když to bude vyprodaný a že atmosféra bude ta, která nás prostě požene dopředu a třeba můžeme prostě porazit Srbky nebo potrápit nebo ukázat prostě ještě lepší volejbal.
1: Věří česká smečařka Magdalena Bukovská.
3: A já ještě doplním, že utkání startuje v 19 hodin opět na brněnském výstavišti. A my už se za chvíli v reportáži také podíváme na chytrý květináč. Ten sám pozná, kdy rostlina potřebuje zalít. No a myslím si, že bychom ho doma chtěli mít, nebo nejeden pěstitel by asi takový květináč chtěl doma mít. Právě takový by si během jediného týdne naprogramovali účastnice letní školy pro mladé adeptky elektrotechniky rostlin. A o tom, jak květináč vznikal, na to se podíváme už za chvíli v reportáži.

0: pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: Netradičně své prázdniny trávily účastnice na letní škole v Brně. 5 dní se v laboratořích věnovali výrobě a programování chytrého květináče. Na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií si mohli vyzkoušet taky 3D modelování nebo pájení elektroniky a na konci týdne si každá z dívek odnesla květináč, který dokáže hlídat, kdy má rostlina nedostatek vody.
2: Teplota, a to potom nedá ten cín.
3: Jakou teplotu to má?
2: Ta pájka má 315, takže hodně horký.
4: Říká účastnice letní školy wellbeingu rostlin během toho, co připevňuje součástku pájkou. Poprvé ji držela v ruce už v 5 letech. Ukazuje mi také jizvu, kterou má spájení.
2: Spájala jsem se několikrát za život. A zatím nejhorší, tak to byla malá jizvička v 6 letech.
4: Letní škola na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně ale není určená jen pro pokročilé. Přihlásit se mohly holky ve věku 12 až 17 let, které se zajímají o vědu. Během 5 dnů se naučili vše potřebné, aby mohli sestavit chytrý květináč, vysvětluje lektorka Veronika Jonasová.
5: Co budete robiť? Tuto máte nachystané součástky, které jsou označené RAC, čiže tie prvé...
6: Vytvoria si vlastně chytrý květináč, si namodelujú v programe vlastný 3D model nejakého kochlíka, nejakého toho květináča. Tento kochlík potom vytlačíme v 3D tlačiarniach. Tuto je napríklad nejaký kochlík, ktorý drží knižku.
4: Dále si spájí obvod a naprogramují senzor vlhkosti, který se umístí do hlíny. Květináč tak sám pozná, kdy je půda suchá a potřebuje zalít.
6: Vypísali jsme letní školu čisto pro holky, aby jsme jim ukázali, že se toho nemusí bát, že to není iba pro chlapců alebo pro chalanou, že to nemusí robiť celý život, že si to prostě může zkusit a vlastně to není těžké.
4: Doplňuje Junasová. Účastnice však nestrávily celý týden jen v laboratořích. Navštívili taky technologické firmy a absolvovali lekce sebeobrany. Podobných letních programů nabízí brněnská technika víc. Mladí adepti vědy si taky mohli vyzkoušet třeba programování nebo práci s umělou inteligencí. Andrea Němcová, Český rozhlas.
1: 1. září slaví Český rozhlas Brno 102 let a vy můžete vyhrát podepsanou knihu Temné letopisy moravské. Více už za chvíli v pravidelné rubrice ERKO.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Přinášíme pravidelnou rubriku ERKO, ta dnešní, kterou připravuje vedoucí programu Julie Kalodová, poprvé poodhalí narozeninovou soutěž ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru. Milí posluchači, to byla upoutávka na zářijovou soutěž ke 102. narozeninám Českého rozhlasu Brno. Pokud se chcete zapojit i vy, stačí po celé září poslouchat naše vysílání, zachytit náhodný signál a dovolat se k nám do studia. A stejnou otázku, co byste vzkázali světu nebo svým blízkým, až vám bude 102 let, vám položí i naši moderátoři nebo moderátorky. A pokud se to všechno tohle podaří, čeká vás výhra v podobě výtisku knihy Temné letopisy moravské i s věnováním a podpisem. A ještě vás pozvu na narozeninový den v úterý 1. září. Od 19 hodin se koná narozeninový koncert folkařky Marie Putnerové a pro všechny návštěvníky bude připravena večer. Prohlídka. No a co bude největším lákadlem? Na to už se zeptám kolegy a editora Miloše Šenkýře.
4: Stejně jako noční prohlídky nabízejí jiný pohled na hrady a zámky, dají ho i té naší krásné budově. Pro účastníky koncertu chystáme komentovaný noční výhled na Brno, ale ukážeme i další kouzla budovy. Jenom naznačím jedno z nich. Náš světlík bude tentokrát skutečně barevný drahokam nad Brnem i vnitru toho našeho úžasného domu. A je to jen jedno ze zastavení té speciální noční prohlídky.
2: A my se uslyšíme znovu už za týden, milí posluchači. Mějte se pěkně a rádi. Naslyšenou ve stejném čase se těší Julie Kalodová.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Za 10 minut přinese David Hasman čerstvé zprávy a já vás ještě krátce pozvu k poslechu našeho dalšího pořadu a tím budou po 16. hodině hvězdné návraty. Tam se dnes Patrik Rozehnal zaměří na téma, které se bude točit kolem pohřbů. Uslyšíte ukázky, u kterých můžete brečet nejen smíchy, ale i pohnutím nad odchodem blízkých. I na pohřbech bývá občas veselo a s humorem se vzpomíná na zesnulé. A tak to tedy uslyšíte v mnoha ukázkách z filmů a rozhlasových pořadů, ale také v osobních vzpomínkách známých osobností. Bavte se tedy i u dalšího dílu Hvězdných návratů, který začíná po zprávách v 16 hodin a společně se můžeme slyšet ještě po 17. hodině, kdy také uslyšíte souhrn nejzajímavějších reportáží uplynulého týdne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Některé menší toky na jihu Moravě podle povodí vyschly, dalšími protéká rekordně málo vody. Sousoší svatého Jana Nepomuckého ve Starém Městě na Uherskohradisku se po 70 letech vrátí na své původní místo. Lidé na festivalu pouličního umění v Brně uslyší melodie divadla Semafor. A počasí zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy jen 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Například Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná.
2: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje.
3: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
4: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyji u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně. Připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
4: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Ve Starém Městě na Uherskohradisku vrátí po 70 letech na své původní místo sousoší svatého Jana Nepomuckého. Barokní památka od 50. let minulého století stojí u hřbitovní zdi za pomníkem obětí první a druhé světové války. V současné době je sousoší v péči restaurátora Tomáše Martináka.
6: Nejhůř jsou na tom plastiky andělů, kde se některé ty partie musely jako zpevňovat a teď se budou domodelovávat. Jinak samotná socha svatého Jana je v celkem dobrém stavu, i když je barokní, má 300 let. A nejvíc práce je vlastně na té architektuře asi potom. Až se to osadí zpět na to místo, tak se to bude muset všechno zase zaspárovat, dodělat. Částečně tam budou nové části.
0: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovaný ale se zvýšila. Umělci a performeři dnes zakončí několikadenní festival pouličního umění na prknech, dlažbě a trávě v Bjernsnově sadu v Brně. Pořadatelé připravili pro nejmenší návštěvníky například workshop, kde se naučí hrát na africké bubny. Večer uzavřou divadelníci tradičním koncertem písní z divadla Semafor. Organizátoři ale na festivalovou náladu navážou ještě v pondělí, dodává mluvčí turistického informačního centra Hana Bánovská.
7: Výjimečně jsme zařadili právě i pondělní divadlo, takové ozvěny festivalu na Moravském náměstí. Bude to divadlo Píšeň se hrou Putin lyžuje. Takže taková hra o zrození diktátora.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy přibyla komplikace na průtahu Brnem. Na kilometru 195 je srážka několika vozidel v levém pruhu. Kolona zatím od sjezdu na Bratislavu z kilometru 196. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
8: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
9: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
10: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
8: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
11: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
9: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2,5 tisíce korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadlo.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
5: To je fluk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: Tchýně? Jasně, taky dobrý, ne?
8: Dobře, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne, ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
8: No, tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No, to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No, hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno. Jo, protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo.
8: Je.
7: Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No, to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
8: Madla, a není to opravdu těsný?
7: No, tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš?
8: Mm-hmm.
7: A děda říká, že jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám těla se v baráku, jo. Madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme a já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jedu na půl plynu.
8: Jo.
7: To víte, šetří se všude. Mm-hmm. Je tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši te vidíte tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, Tak 3 za ty madla.
8: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte.
8: No.
7: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
8: jo.
7: 6členná kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: A tam něco levnějšího?
7: Helejte, za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, jako ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně. Od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě za 1 700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal, no. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu a

0: tam u nebeský pran.
1: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
3: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekla, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku později, no a tak se pak kondoloval.

0: pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, a teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, jo, to mě nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustáž, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle?
1: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
2: Já myslím, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, dítě, to legrace.
3: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
2: A co jsem s váma měl dělat?
3: No co, kdyby mě byl trefil šlák?
2: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
3: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
2: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
3: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
2: Neboj, máš to u mě.
3: No ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
2: Nejste, dvakrát paní. Prosím. Ať jsme baňaty.
1: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdy si na to vzpomínal Rudolf Křesťan?
4: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
1: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
5: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
6: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
7: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
6: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
7: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
6: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
7: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
6: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
7: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda
0: se musela.
9: Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
6: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
7: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrať na pohrebe nějakou peknou vesničku, kterou hrají, potom všetci plačou. A já bychom si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.

0: hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušný, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak očekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom provodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože už, to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se. Překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákrysty. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni byli hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teď se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, 10:45, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teď říkají, jestli nám maminku začal trošku, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak jsme čekali a v 10:30 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, bo, a to není naše maminka. Ježiši, pane, koho se nám to přivezli, pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. A říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlastně, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, tak chvilku jim měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, ní, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát to byla tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je drželi, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, pano. Nejvíce směje teta, a kdyby to viděla, tak jako, opravdu to bylo uvěřit. Tak takový všelaký věcíček zažil, kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška, ale veselou příhodu z pohřbů má i Bolek Polík.
10: Že umřel můj velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především nebožtíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný zmysel, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně?
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepšie.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No, aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No, podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si ľahol okamžite.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmě.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka, víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašeci. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik, víte? Bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
2: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
2: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
2: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
4: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci! Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rokový kytarista, zemřel a jde do nebe. Svatý Petr vyjde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rokový kytarista, do nebe? To byly samý holky, chlast, rokový kytarista. Kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší. Vrátí zase za tím, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším. Říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Vojenská nemocnice Brno nakoupí novou techniku a vybavení. Slnčáři v září nainstalují protihluková opatření na dálnici u Přerovských Dluhonic. Archeologové v Brně objevili středověkou Haťovou cestu. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vojenská nemocnice Brno chystá modernizaci svého vybavení. Za novou techniku zaplatí téměř 42 milionů korun. Pořídí například nové EKG přístroje, oční laser nebo lůžka pro jednotku intenzivní péče, říká náměstek ředitele nemocnice Michal Mlčoch.
6: My každý rok obměňujeme zdravotnickou techniku, pokud na ně máme finance, takže tohle je pravidelný cyklus. Většinou to je tak, že obměňujeme ty starší přístroje vlastně za nové, které jsou třeba na hraně nebo za hranou životnosti.
5: Slnčáři na konci září nainstalují na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic protihluková opatření. Půjde o speciální vak, který pod mostními závěry bude tlumit hluk. Na ten si stěžují lidé z okolí dálnice. Přerovská radnice na nákup opatření přispěla částkou 5,5 milionu korun poté, co měření specializované firmy neprokázalo překročení hlukových limitů. Říká Tomáš Navrátil, náměstek primátora volený za hnutí ANO.
7: Chtěli jsme místní části pomoci a v průběhu konce září by mělo dojít k samotné realizaci tohoto opatření. Dobrou zprávou pro všechny řidiči je, že nedojde k omezení dopravy na dálnici D1 kolem Přerova.
5: Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Země požádala o mezinárodní pomoc kvůli vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodě. Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou Haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů, stromů, větví a trámů. Lidé ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům. Co objev cesty znamená, popisuje vedoucí výzkumu z Archája Brno Lenka Sedláčková.
8: Ukazuje nám to jednu z komunikačních cest, o které jsme nevěděli, a samozřejmě díky dalším přírodovědným analýzám, jako různé pilové analýzy, určení dřevin, tak by nám to mělo i vlastně říct, jak vypadala krajina v blízkém okolí.
0: Počasí.
5: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na D1 z Prahy do Vyškova na kilometru 193 je v levém pruhu nehoda 3 osobních aut. Kolona už před výstavištěm z kilometru 189 asi na půl hodiny. A podobně ztratíte i v opačném směru, tedy z Vyškova. Těsně za sjezdem na Slatinu na 201. kilometru se brzdí až do zastavení a krokem se pokračuje ke kolizi za odbočkou na Bratislavu na kilometr 195. I tam zůstává blokovaný levý pruh. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno. Přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Vítejte při poslechu pořadu, který vám každou neděli po 17. hodině nabízí rekapitulaci nejzajímavějších reportáží právě končícího týdne. A o čem tedy bude řeč dnes? Hned na začátku o chrtích dostizích v Lednici, která patří k pouhým 3 místům v naší republice, kde se tento sport pravidelně provozuje. Pak zavítáme i do Moravského Krasu, kde chystají v letním období pravidelné návštěvnické překvapení. Jedno v Sloupko-Šošůvských jeskyních, pro ty nejmenší návštěvníky to má veliké ohlasy. Řeč bude i o zbraňové amnestii, která nedávno skončila. Co s případnými nálezy zbraní a střeliva? I tohle se dozvíte v příštích 60 minutách. A věnovat se budeme i aktuálnímu suchu, které se podepisuje i v krajině Národního parku Podyjí. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Sandra Silná.

0: cyklu Tady to žije putuje pravidelně kolegyně Jarka Vykoupilová napříč Moravou a hledá zajímavé spolky, které se věnují různým činnostem. Tentokrát zamířila do Lednice, přímo na místo, kde můžete na vlastní oči vidět dostihy chrtů.
1: Dostihová dráha pro závody chrtů se nachází v Lednici.
2: My teď sedíme na řídící věži, to je zařízení, které slouží aparátu k obsluze samotných dostihů, k řízení dostihů.
1: Říká předseda klubu chovatelů závodních chrtů, jehož historie sahá až do 70. let minulého století, Zdeněk Barák.
2: Nad námi stávají většinou žiry nebo rozhodčí a ti dohlížejí na technickou správnost dostihů.
1: Jak často se tady běhá se psy?
2: My pořádáme každý rok 7 dostihů, z nichž 2 jsou mezinárodní. Ten největší dostih, který míváme tradičně, a je to již téměř 50. ročník, byl v prvním víkendu v červenci. Průměrně míváme mezi 70 a 80 psy. Pejsci jsou vlastně podle FCI rozděleni do 10 kategorií, z čehož nám, chrtařům, připadá ta 10. kategorie.
1: Jakou rychlostí takový závodní chrt může běžet?
2: No, nejrychlejší samozřejmě jsou greyhoundi, to jsou angličtí chrti, ti běží rychlostí více než 60. No a ti menší, to jsou ti Italáci, a menší plemena samozřejmě nedosílují takové rychlosti, ale přes 50 to dá taky.
1: Potřebují tedy nějaký speciální trénink, podobně jako běžci, lidi?
2: Ano, samozřejmě chrti potřebují trénink. Na to tady pořádáme tréninkové kempy vždy v období dostihů. Děláme tréninkové dny, jednak tréninky a jednak ten pejsek, když chce běhat, tak musí splnit licenční podmínky, aby dostal licenční kartu, na kterou potom může běhat.
1: Na divácky nejnavštěvovanější éru dostihů v Lednici vzpomíná jeden ze zakládajících členů Jaroslav Cabal.
3: Za těch raných časů, kdy byly zavřeny hranice, tak to tady bylo jak na fotbale. Kolem 3000 diváků. Představte si, že je to více jak 400-metrový ovál a někteří diváci se nemohli dostat na to, aby se mohli dívat, protože tady stály řady lidí.
1: Jak vlastně vnímá podle vás veřejnost chrtí závody?
3: Já jsem měl přítele a obyčejně zveřejňuju krásné fotky z dostihu a on mi napsal, proč se zúčastňuju toho trápení psů. A jenom, že ti psi, to je pro ně radost se proběhnout. Je to radost i pro ty páníčky. Ten vztah člověka k chrtovi je krásně vidět, když jsou tu dostihy a vidíte, jak se s nima mazlí, jak to prostě ti psi vnímají, jak se mazlí také. Prostě je to nádherný ten vztah člověka k tomu psovi.
0: Klub chovatelů dostihových chrtů vám představila ve své reportáži Jarka Vykoupilová. A pokud i vy obdivujete rychlé psí mazlíčky, můžete si reportáž s chutí poslechnout znovu. A to na webu brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Za okamžik se osvěžíme při návštěvě jeskyně a pozveme do ní hlavně děti a jejich rodiče i prarodiče.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Posloucháte pořad, který rekapituluje nejzajímavější reportáže uplynulého týdne. A jak jsme slíbili před chvílí, míříme teď do jeskyní. Je tam celoročně ideální a stálá teplota 8 stupňů. Zajít se tam schladit a ještě k tomu zabavit děti nebo vnoučata, to je, myslím, lákavá nabídka. Více o mimořádných prohlídkách jeskyní ve Sloupu nabídne reportáž Jarky Vykoupilové.
1: Vešli jsme do příjemného chládku sloupsko-šešupských jeskyní. Miluše Hasuňová, vedoucí jeskyní, mě doprovází a představí mi prohlídku, která je specifická. Je to novinka letošního léta.
2: V letošním létě jsme naplánovali pro malé návštěvníky takovou trasu, protože při klasických prohlídkách se tady ti malí človíčkové tak od 3 do 8 let nudí. Je nezajímá výklad, který říká průvodce všem, tak oni se chcou bavit. Takže jsme vymysleli takovou speciální prohlídku s netopírem. Průvodkyně se převleče za netopíra, má opravdu oblek, takový overall netopíři, a s těmi dětmi zábavnou formou provádí jako kdyby zkrácenou trasu krátkého okruhu. Přivítá je, zacvičí si, zaběhají si, dokonce vyzkouší echolokaci jeskyní, pak je zkouší z krápníku, zkouší ozvěnu jeskyní, no a ještě hledají netopírky, které jsme jim tam náhodně rozvěsili. Takže oni pak běhají po takovém plácku na speloterapii, kde je čistý vzduch, prodýchají si plíce a ty netopírky tam hledají. Je to zkráceno o Náglovu propast, kde je hodně schodů, točitých a i schodů, a pro ty děti je ta trasa taková těžce schůdná, takže oni projdou zkratkou. Prohlídka potom končí v jeskyni Kulna, kde se jim pouští lov neandertálců, jak lovili mamuta, no a dostávají odměnu omalovánky nebo pekseso.
1: Je zájem o tenhle druh prohlídek?
2: Tak velký zájem, jaký je, jsme nečekali. Udělali jsme na zkoušku 2 prohlídky za den, ale zájem je tak veliký, že návštěvníci vlastně mohou si tuto prohlídku objednat 3x za den v 9.20, ve 12.20 a v 15.20.
1: A ohlasy na ní?
2: Ohlasy na ní jsou fantastické.
1: Zmínila jste, že ty děti jsou vtaženy do děje, právě to tu jejich pozornost předpokládám drží.
2: Ano, to

0: Jejich pozornost drží, byly vybrané 3 průvodkyně, které opravdu rády pracují s dětmi. Jsou to i učitelka z mateřské školky nebo potom holky, které prostě mají k těm dětem blízký vztah a oni opravdu jsou pro ně jako pro ty děti hrdinkami, fotí se s nimi potom a chodí nám je chválit na pokladnu.
1: Do jakého termínu se mohou ještě rodiče s dětmi zapojit do této zážitkové prohlídky?
0: Tato prohlídka je zatím naplánovaná do 31. srpna, ale vzhledem k tomu, že je tak vysoký zájem, tak bych chtěla návštěvníky vyzvat, aby sledovali naše stránky, protože plánujeme i mimořádně tady tu prohlídku zařadit třeba jednou za měsíc nebo i mezi svátky na Vánoce, protože pro ty děti je to fakt jako úžasný.
2: Zajímavou motivaci k výletu v závěru prázdnin zprostředkovala reportáž Jarky Vykoupilové, která se s mikrofonem vydala do Sloupsko-Šošůvských jeskyní v Moravském Krasu. Tam můžete do konce letošních prázdnin stihnout i zážitkovou a fyzicky náročnější prohlídku nejspodnějších pater jeskynního systému, a to se speciální slevou, která připomíná výročí objevení této části jeskyně. Objednat se v tomto případě musíte telefonicky a prohlídka je vhodná pro skupiny s aspoň 4 účastníky. Dnešní reportáž, stejně jako všechny další, které vám v tomto čase nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Brno, najdete přehledně také na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas.

0: Další díl cyklu Modré majáky se ohlédne za letošní zbraňovou amnestií. Ta skončila v červnu, ale co s případnými nálezy zbraní teď? To zjišťoval kolega Zdeněk Truhlář na krajském ředitelství Policie České republiky v Brně.
1: Během zbraňové amnestie, která trvala od ledna do konce června letošního roku, lidé v Jihomoravském kraji odevzdali 527 kusů zbraní.
2: Říká vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Daniel Peška z Policie České republiky. Podařilo se vám zajistit i nějaké raritní kusy?
1: Mezi ty raritní kousky bych zmínil asi takzvané zákeřné zbraně, mezi kterými nám byl odevzdán střílející nůž, dále pak střílející tuška a potom jakási krabička, která vlastně umožňovala střelbu. Zákeřné zbraně to jsou proto, že na první pohled nejde rozeznat, že ten nůž je opatřen nějakou hlavní a je možné z něho střílet, tak jako stejně u té tušky a u té krabičky. Zmínil bych u té krabičky třeba to, že ta se dala schovat do dlaně, takže na první pohled druhý člověk nevidí, že střelec má něco v ruce.
2: Toto jsou tedy zbraně, které ani nelze legalizovat, přestože během zbraňové amnestie jakási legalizace je možná.
1: Ano, je možné legalizovat zbraně, které lidé odevzdali, a to v případě, že vlastní zbrojní oprávnění nebo zbrojní licenci a ty zbraně jsou opatřeny potřebnými výrobními čísly či termentačními značkami.
2: Během zbraňové amnestie lidé mohli zbraně donést přímo na policii. Amnestie skončila. Co mají dělat teď, pokud najdou třeba v pozůstalosti někde nějakou zbraň?
1: Během zbraňové amnestie bylo možné přinést zbraň na kterékoliv oddělení policie, což v současné době nelze, pokud by byla zbraň nalezená při běžné kontrole u někoho, tak se člověk vystavuje postihu až trestního stíhání. Ta bezpečnost je zásadní, protože nikdy nevíme, jak dlouho zbraň v daném prostředí ležela, v jakém je stavu, zdali není nabitá nebo třeba jen odjištěná, a tou nesprávnou manipulací by mohlo dojít k náhodnému výstřelu a třeba i někoho, nedej bože, zranit. Další věc je, aby si lidé zbraně nenechávali uschované z důvodu trestně právního postihu, který by hrozil v případě pozdějšího nálezu policií. Takže apeluji na občany, aby v případě nálezu volali na linku 158, kdy na místo bude vyslána hlídka, která si poté zbraň převezme.
2: A v tomto případě lidem tedy nic nehrozí?
1: Ano, v tomto případě lidem určitě nic nehrozí.
2: Předpokládám, že stejná pravidla platí také pro munici a střelivo.
1: Přesně tak, i v případě nálezu munice nebo střeliva určitě na tyto nesahat, zavolat na linku 158 a následně přivolaná hlídka věc posoudí a po případě na místo ještě přizve pyrotechnika.
0: Najdete-li tedy zbraně nebo munici, jediný správný postup je volat tísňovou linku policie 158, jak upozornil vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Daniel Peška, se kterým natáčel Zdeněk Truhlář. A ještě doplním, že tento i další díly cyklu Modré majáky najdete na našich stránkách brno.rozhlas.cz. Stále máme ještě čas prázdnin a dobrodružných cest. Možná se ještě chystáte do Podyjí, my vám odtamtud za okamžik nabídneme aktuální informace.

0: Stále jste ve společnosti nedělního pozdně odpoledního pořadu, který nabízí výběr z reportáží, které ve vysílání Českého rozhlasu Brno zazněly v právě končícím týdnu. Dlouhotrvající sucho se podepisuje i na přírodě v Národním parku Podyjí. V bezzásahových zónách si ekosystémy musí poradit sami. Jak to zvládají, zjišťoval přímo na místě kolega Zdeněk Truhlář.
1: Když se podíváte tady na to listí, to je úplně suchý všechno.
2: Botanička Národního parku Podyjí Lenka Reitrová mi ukazuje suchem značně poškozený dub. Proč jsme se zastavili právě u dubu?
1: Protože duby jsou dřeviny, které vydrží u nás asi největší sucho, podobně jako borovice. A dub je typickou teplomilnou dřevinou Podyjí, takže by přesně těmhletěm podmínkám sucha a tepla měl být přizpůsoben. Ale to, co tady dneska zažíváme, to už je takový extrém, že ani ty duby už to nedokážou přežít.
2: Sucho se jistě podepisuje na celý národní park. Jak se k tomu staví samotná správa? Dělá nějaká opatření?
1: V národním parku určitě ne, protože hlavním úkolem národních parků je podporovat přírodní dynamiku, přírodní vývoj. Čili pokud nastanou v přírodě nějaké extrémní podmínky, byť by se nám třeba nelíbily, tak správný přístup je do nich nezasahovat. Je to taky jediná cesta, jak sledovat, jak se příroda s těmi podmínkami vypořádává, jak reaguje, a to jsou informace, které potom třeba můžeme využít i v péči o lesy, v hospodaření, v zemědělství a tak dál. Jinde než v národním parku takové informace nezískáme.
2: Znamená to tedy, že pokud třeba ten dub, kterého teď stojíme u vyhlídky 9 mlýnů, pokud by to sucho nepřežil, tak ho nenahradíte ničím jiným a necháte to na té přírodě.
1: Tady jsme v přírodní zóně národního parku. To znamená, to je přesně to místo, kde by měla si hospodařit příroda tak, jak sama uzná. Pokud bychom byli v jiných částech Národního parku, které jsou určené pro trvalou péči, tak tam bychom řešili, jestli z hlediska ochrany přírody je dobré ten biotop nějakým způsobem podpořit a třeba ty stromy tam znovu dosázet, nebo jiným způsobem pečovat třeba o travní porosty, případně dokonce i zavlažovat, což asi v Národním parku dělat nebudeme, ale máme třeba v ochranném pásmu docela velké plochy různých ovocných výsadeb nebo výsadeb stromořadí podél cest a tam zavlažujeme už teď intenzivně a určitě v tom budeme pokračovat.
2: Sucho je těžkou zkouškou pro přírodu v Národním parku, ale co lidé, protože rádi sem vyrážejí a docela hojně.
1: Ta návštěvnost tady je skutečně vysoká a každý rok roste a projevuje se to i na stavu terénu. Zejména v tomhle suchém období je poměrně velké riziko i sešlap a poškození povrchu právě působením lidských nohou. Pokud ta vegetace je v čerstvém stavu a je schopná rychlé regenerace, tak nějaký sešlap vydrží. Ale i ty suchomilné rostliny, které tady v Podyjí máme, tak mají určité obranné mechanismy. Při snižování zásoby vody postupně uschne a odumře napřed nadzemní část a potom i kořeny. Čímž zase klesá soudržnost půdy, dochází k rychlejšímu rozpadu, větší erozi a může dojít k tomu, že právě ten pohyb lidí způsobí tak extrémní erozi, že třeba ten biotop úplně zmizí, zůstane tam jenom pustá skála. Je žádoucí, aby zejména v tomhletom období velkého stresu, který působí na biotopy Národního parku, se lidé pohybovali skutečně jenom v místech přístupných, tam, kde se smí, a chovali se k přírodě velmi ohleduplně.
0: Pokud se tedy do chráněných oblastí vydáte, držte se striktně jen vyznačených cest. I jedno šlápnutí na suchem poničený porost může vzácné rostliny nenávratně zničit. S botaničkou Lenkou Reitrovou natáčel Zdeněk Truhlář. A to je pro tuto hodinku odpoledního vysílání Českého rozhlasu Brno vše. Přeji vám hezký zbytek víkendu a optimistický start nového, posledního prázdninového týdne. Za pozornost děkuji a od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi pro tuto chvíli loučí Sandra Silná.

0: cyklu koncertů Fanšmexi v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Průtoky řek i menších toků na jižní Moravě jsou místy podle povodí na desetině průměru. Na silnicích zemřelo o víkendu 7 lidí, řadí se tak mezi tragičtější volné dny v letošním roce. Festival Brněnské filharmonie zakončí kantáta Karla Orfa a zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s ním David Hasman. V řekách a dalších tocích na jižní Moravě teče výrazně méně vody. Podle povodí Moravy jsou průtoky na 10, maximálně 30% srpnového průměru. Hlavně menší toky vyschly úplně. Je to třeba případ Bobravy, Sloupského potoka nebo Semíče u Svitávky. Dopady přibližuje mluvčí povodí Jana Kučerová.
5: Z vodohospodářského hlediska se snižuje množství dostupné vody pro povolené odběry vody z toku. Na řadě míst tak musí být opatřením obecné povahy omezeno či zakázáno užívání povrchových vod. Zároveň se také snižuje schopnost toku ředit vypouštěné odpadní vody, což vede ke zhoršení kvality vody.
3: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Z policejních statistik vyplynulo, že 5 lidí zemřelo už v sobotu. Další 2 lidé potom při nehodách dnes. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a taky na přelomu července a srpna. V červenci na silnicích zemřelo dohromady 42 lidí, což je v meziročním srovnání nárůst o 7 obětí. Prostějovská radnice nechá na budovu památkově chráněného národního domu nainstalovat kamery. Monitorovat budou především prostor, zahrádky a taky vstupy a vjezdy do areálu. Důvodem jsou podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO opakované krádeže měděných svodů.
6: 3 kamery budou trvale monitorovat celý prostor. Několikrát nám byl části u kapů centrálních odcizeny. A ta škoda způsobená byla nikoliv nepatrná, tak proto jsme přistoupili tady tomu kroku a po těch mnoha letech, kdy jsme do té budovy investovali, včetně dotací nějakých 120 milionů korun, si zaslouží odpovídající péči a samozřejmě i tu starostlivost.
3: Na nádvoří hradu Špilberek dnes skončí letní festival Filharmonie Brno. Jeho 27. ročník nabídl několik koncertních večerů s operou, jazzem i populární vážnou hudbou. S návštěvníky se orchestra rozloučí slavnou kantátou Carmína Burana od Karla Orfa, doplňuje mluvčí Kateřina Konečná.
7: Je to jedno z ikonických děl klasické hudby a posluchači ho uslyší v podání solistů a našeho orchestru Filharmonie Brno pod taktovkou šéfdirigenta Denise Rasla-Davise.
2: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Zdržení na D1. Jedete-li od Vyškova na Prahu, poprvé zpomalíte za Rousínovem. Na 215. kilometru příčinou 20-minutové fronty je nehoda těsně před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru. Tam v omezení blokuje levý pruh následky střetu dvou osobních aut. A těsně před Brnem dáte nohu z plynu na úrovni Slatiny na 200. kilometru. Téměř půl hodiny se budete sunout ke kolizi na 195. kilometr. Tam v levém pruhu tři nabouraná osobní auta. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali dechovou hudbu Bojané a polku Antonína Perničky s názvem Děvčica z dědiny. Tak já věřím, že vás tato polka příjemně naladila a pojďme si připomenout svátek. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Sandra a Tekla a na Slovensku slaví jmeniny Filip, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. Tak přátelé, a teď už písnička Kobylský šohajku a Straňanka.

0: Tak přátelé, poslouchali jsme Valčík Martina Horáka, Pavla Karlíka, Kobylský šohajku v podání Straňanky. No a já vidím, že se rozblikal telefon, tak já si tady vezmu telefon napřímo. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, tady je Alena Baumanová, prosím pěkně. Já bych moc chtěla popřát zítřejším narozeninám.
0: Paní Baumanová, můžu poprosit, jestli byste mohla vypnout rádiečko, ono nám to bere takovou jeskyni, ozvíjá se to.
1: Ano.
0: Výborně. Tak a už teď můžete bez problému mluvit.
1: Prosím pěkně, já bych moc chtěla popřát zítřejším narozeninám Lubošku Jakubíčkovi z Kozojídek hodně zdraví, spokojenosti od celé rodiny Baumanové a Koudelkové. A děkuji za vyřízení.
0: Ano, rádi pošleme pěknou písničku a ano, jsme rádi, že to zaznělo, co jste měla
1: děkuji
0: na srdci. Nashledanou, pěkný večer.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a pojďme tady napsané přání, které tady mám. Pro našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Františka Daňka k 77. narozeninám, které slaví právě dnes, budeme vinšovat. Pokračuji dál, když dechovka spustí, hned je důvod slavit. U muziky se dá zpívat, smát se i bavit. Ať trubka pěkně zazní, basa drží krok, ať zdraví, štěstí provází tě celý příští rok. Dnes připijeme si na tvé zdraví, ať se ti splní vše, co tě baví, ať každý další rok je jako krásná píseň plná smíchu, pohody a radosti, žádná tíseň. Tak všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať dechovky v rádiu tě stále hodně, hodně baví, ať muzika hraje a buchty ti chutnají, dobří lidé kolem tebe zůstávají. To ti přeje dcera Jana, vnučka Andrejka s Amálkou, vnučka Tereska s Tomem, Nelinkou a Natálkou, vnučka Helenka s Vítkem a dcera Lenka s manželem Petrem, vnučkou Zuzkou a vnukem Peťou s Adélkou. Předali jsme, hrajeme písničku Rozmarin z lásky. Pavel Karlík napsal tuto polku a doprovodí Láca Ranka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, Český rozhlas Brno, vysíláme a pořad blahopřání s písničkou. Pojďme na další psaná přání, která tady mám. Tak dnes slaví krásných 80 roků milá maminka paní Zdeňka Pektorová ze Salaše u Zlína. Do dalších let hlavně zdraví a optimismus přeje dcera Kateřina a syn Jiří s rodinami. Všichni rodinní příslušníci, přátelé a známí, kteří tě mají rádi. Tak to bylo jedno přání, pojďme tady ještě na jedno. Dobrý den, přeji do rozhlasového studia. Ráda bych poprosila o předání našeho přání. Dnes slaví své narozeniny milá Maruška Klimková z Jindřichova u Hranic. Chceme jí proto popřát mnoho zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání a radosti z vnoučat i života. Srdečně zdraví kamarádka Milada Tomková s rodinou. A já posílám písničku Za Lanžhotem v poli, sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Slovácko.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Vítám paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Vám a vaši kolegyni nebo kolegovi.
2: Ano.
3: První přání by bylo pro vás poděkování za krásnou písničku, kterou jste hrála minulý týden od Ištvánku, to Perko, což se mě moc potěšila.
2: Ano.
3: Děkuji vám. A další přání by bylo do Lanzota Maruště Uhrové. Přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví, štěstí, pohodu a lásku od rodiny. Jejímu svátku. To jí přeje Marie a Zdeněk z Moravce a dále tuto písničku posíláme do Nínice, do Miroslavy a do Otnic. Jen tak pro dobrou náladu a potěšení. To jí přeje Marie a Zdeněk z Moravce. A paní Navrátilová vám a vaši kolegyni přejí příjemný zbytek služby a hlavně zdravíčko. Děkuji a zase někdy nashledanou.
2: Nashledanou, děkujeme. Děkujeme.
3: Já taky děkuji za tu písničku. Moc ano, mě potěšila.
2: Ano, ano, ráda. Tak a teď půjdeme dál, mám tady přání, mám tady e-mail. Prosíme o písničku k blahopřáním, s blahopřáním k 80. narozeninám našemu kamarádovi, celoživotnímu sportovci Antonínu Rigalovi z Přerova. Milý Tondo, přejeme ti k tvé 80. pevné zdraví, hodně životního elánu a už se tak nehoň. S písničkou posíláme pozdrav i tvé manželce Božence a těšíme se na oslavu. Kamarádi z Prahy, Luboš a Miluše. A děkujeme za odvysílání a s pozdravem Luboš, Caletka a Miluše Maršíková. Tak dáme písničku Neťukaj, nečekaj, Miloslav Richard Procházka, Věra Urbánková a Mistříňanka.

vážení a milí, máme tady vzpomínky, tak pojďme na první. 23. srpna, což je dnes, 1905 se narodil v Jihlavě můj prastrýc Vojtěch Kratochvíl. Dětství prožil v Jihlavě se svými sestrami Leopoldínou, která se dožila 95 let a měla také sestru Miladu. Pan Kratochvíl, pan Vojtěch, rád hrával fotbal a také se zamiloval do Vlasty Hladíkové. Spolu měli dvě dcery, Lenku, která zemřela v roce 2002, a také pan Vojtěch v roce 1982 onemocněl a skončil nebo byl na vozíku. Tak dále se tady píše, že rád jezdíval do Úsobí, tam jezdíval s Vlastou a s dcerami, kde měli baráček. A vzpomíná na pana Vojtěcha dcera Jitka, vnuk Luboš, pravnuk Petr a Honzík. Takže předali jsme, no a hrajeme další písničku. Pro Kehosa Strojíš, Jiří Zmožek a Moravěnka.

0: Kvalčík nám dozněl a pojďme na další vzpomínku, kterou tady mám. A je to vzpomínka na bratra pana doktora Jiřího Boleslava, který se narodil 24. srpna 1949 v Novém Městě na Moravě. Píše se dále, že vystudoval katedru matematické analýzy na přírodovědecké fakultě UJEP v Brně a poté pracoval jako programátor v Toskuřim, posléze v geodézii a její nástupnické organizaci katastrálním úřadě v Brně a ústředí v Praze. Měl rád přírodu, hudbu, knihy, historii. Zemřel před 11 lety 11. května 2015 v Brně. Zítra by oslavil 77 let. Vzpomíná manželka Jitka, synové Martin a Milan s rodinami, švagrová Jitka oslaví 75. narozeniny ve středu 26. srpna a oslava už proběhla v rodinném kruhu minulou sobotu 15. srpna. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. Takže předali jsme a doplníme písničkou. Dala jsem klobůček, manželé Gurští a Gloria.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

vážení a milí, a já tady mám jeden moc milý e-mail, ráda ho předám. Tak, tomto znění. Krásný letní večer. Zahrajte prosím krásnou písničku k dnešnímu svátku vaší milé kolegyni, paní Sandře. Moc jí za všechny posluchače děkuji a přeji krásný sváteční večer a také hodně zdraví a boží požehnání. Posluchač Lubomír Pohořelice. Moc děkuji. No a Sandra kýve a abych teda předala, že moc děkuje, moc jí to potěšilo. No a já teda jí také, tak aspoň mohu teď také vyjádřit, že jí přeju všechno nejlepší k jejímu svátku. Tady bojujeme celé odpoledne společně, takže písničku posílám a samozřejmě předávám i Sandře a i vám. Takže Fanuš Mikulecký, dědinečko moja, Vojta Račický a cymbálová muzika Dubrava.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak vážení a milí, pojďme na další tady přání, které tady mám. Dobrý večer, dnes má narozeniny kamarád a fotbalista pan Eduard Váňa z Horního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, boží požehnání přejí fotbalisté z Horního Němčí a kamarád Broněk. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Zdeněk Baťka napsal polku Nedívaj se do pohárku. Budou zpívat sourozenci Baťkovi a kumpánovi muzikanti doprovodí.

0: a já mám tady další volající. Je to paní Kolaříková ze Lhoty u Vyškova. Vítejte.
1: Já bych chtěla poslat přání mé mamince, která má dnes narozeniny.
0: Ano.
1: Milá moje maminko, ty jsi mě vychovala. První kusu mi dala. Poprvé mě pohladila a dala tolik lásky. Dneska, když si připisuješ o rok víc, bych ti znovu chtěla za všechno poděkovat. I za tvůj optimismus a velké srdce, kde je místo pro nás, pro všechny. A je velká škoda, že neumím dělat zázraky a dát ti to, co doopravdy potřebuješ. Do dalších let ti přeji hlavně zdraví, pohodu. Máme tě moc rádi. A prosíme aspoň touto cestou o hezkou písničku pro tebe. K přání se připojují Petruška s Honzou, Adam a Jirka. Moc děkujeme.
0: Ano. A já si myslím, že ta písnička má dobrý název. Ta se bude hodit. Jmenuje se Líbezný sen. Takže dobře. Ať má maminka líbezný sen. Tedy. Ať
1: děkuji.
0: Je vše dobré.
1: Tak
0: se mějte moc hezky, paní Kolaříková. Ať se vám daří. Naschledanou. Tak pojďme na písničku. Ivo Horký, Růžena Sipěnová otextovala. Zaspívají nám Marta Horká, Martina Horká, Karel Blaha, Vojtěch Horký. Bude hrát Stříbrňanka.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Ano, ano. Tak a pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady máme. Dobrý večer, dnes má narozeniny kamarád pan Vilém Hochman z Pitína. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, hlavně zdraví a boží požehnání. Přejí manželka Květinka, děti s rodinami, sourozenci s rodinami a kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme a hrajeme polku Františka Jeřábka, Křepická točka a Moravanka.

Tak přátelé, a máme čas ještě na jednu písničku. Jaromír Vejvoda, Ladislav Jacura, Smál se měsíc a Josef Zíma.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Rozloučíme se orchestrální skladbou Miroslava Kolstrunka mladšího, kterou pro nás hraje mistříňanka s názvem Moravské sny. Tak tedy ať máte krásné sny. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů, zařadil se tak k těm nejtragičtějším v tomto roce. Brněnské veletrhy módy skončily, navštívilo je na 3000 odborníků. Ve sportovní hale v Uherském Hradišti bude po 30 letech nový povrch. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobrý večer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman. O víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi tragičtější.
2: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
1: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí dopravních nehod policie evidovala i o víkendu na přelomu července a srpna. Na brněnském výstavišti dnes odpoledne skončily 3denní veletrhy módy a obuvy Styl a Cabo. Kolekce pro nadcházející sezony představilo více než 140 firem a značek. Přes polovinu tvořili čeští výrobci. Akci navštívilo zhruba 3000 odborníků. Organizátoři o tom informovali na svém webu. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti bude až do konce září uzavřený. Důvodem je výměna povrchu. Práce budou stát 4,25 milionu korun. Zhruba 40% nákladů pokryje dotace od Zlínského kraje. Pokračuje mluvčí hradišské radnice Jan Pášma.
3: Původní podlaha byla po 30 letech na hranici své životnosti. Polyuretanový povrch už byl výrazně opotřebovaný a jeho výměna proto není jenom otázkou modernizace, ale především bezpečnosti a kvality prostředí, ve kterém denně sportují děti, mládež i dospělí.
1: Umělci a performeři dnes zakončí několikadenní festival pouličního umění na prknech, dlažbě a trávě v Bjernsnově sadu v Brně. Už za necelou hodinu uzavřou divadelnici tradičním koncertem písní z divadla Semafor. Organizátoři ale na festivalovou náladu navážou ještě v pondělí, dodává mluvčí Turistického informačního centra Hana Bánovská.
4: Výjimečně jsme zařadili právě i pondělní divadlo, takové ozvěny festivalu na Moravském náměstí. Bude to divadlo Píšeň se hrou Putin lyžuje, takže taková hra o zrození diktátora. Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Vánt bude slabý vítr severních směrů, večer bude místy zesilovat na mírný severovýchodní, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: D1 z Vyškova do Prahy narůstá kolona kvůli nehodě u Holubic. Výrazně se brzdí už před Rousínovem na kilometru 218. Více než půl hodiny zabere trasa ke kolizi na 211. kilometru. Tam stále přímo v omezení blokuje levý pruh následky srážky 2 osobních aut. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 tisíce, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou, jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony a jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie. O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si namátal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Tomu začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval, a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to

0: aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
0: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
0: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
0: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
0: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu. A ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky víc vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Židovské muzeum v Praze slaví 120. narozeniny. Jakou roli hrály v židovské tradici papírové vystřihovánky? A co je nového v Plzni? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Až do 120 let tradiční židovské přání k narozeninám se 29. srpna naplní Židovskému muzeu v Praze. Přesně před 120 lety totiž několik členů pražské židovské obce v čele se Salomonem Hugo Liebenem založilo spolek pro založení a vydržování Židovského muzea v Praze. Jeho česko-německé stanovy schválilo místodržitelství Království českého právě 29. srpna 1906. A my už jsme ve spojení s muzejní vedoucí marketingu a komunikace Martinou Kemrovou. Dobrý večer, jak muzeum své narozeniny oslaví? Chystáte nějakou akci přímo na 29. srpna?
2: My to máme trošku komplikované, protože 29. srpna je sobota, je šábes, takže máme zavřeno, ale hned 30.8. bych ráda všechny pozvala na přednášku naší hlavní kurátorky Michaely Seidenberg. Tentokrát to nebude v Praze, ale bude to v Brně na Štetlfestu a tahle ta přednáška se bude právě točit kolem dějin Židovského muzea a těch 120 let, které letos slavíme.
1: Řadu akcí chystáte od září, co to bude?
2: Jednak nabíhá náš velmi bohatý kulturní program, který je letos ještě bohatší a my tam každý měsíc vlastně máme vystoupení některého z našich kolegů nebo se díváme do zákulisí Židovského muzea, takže já se třeba moc těším teďka na zářivou přednášku naší vedoucí oddělení židovské historie Ivety Cermanové o josefínských reformách a potom v listopadu, a na to bych speciálně chtěla pozvat všechny, protože to je unikátní možnost, připravujeme komentované prohlídky archivu, který máme ve Smíchovské synagoze. O jejíž existenci opravdu ví poměrně málo lidí a běžně se tam návštěvník nedostane. Pak máme takové tři, řekla bych, větší věci v té druhé polovině roku. Jednak je to znovu otevření galerie tady v bloku u španělské synagogy, galerie Artschul, kterou chceme otevřít po prázdninách a bude zahájena takovou malou výstavou Ztráty a nálezy, jež je věnovaná exponátům, které se ztratily, ať už během světové války nebo po ní, ale potom nějakou cestou, ať už nákupem nebo detektivní prací našich kolegů se dostaly zpátky do našich sbírek. A potom od poloviny října bude v Klausové synagoze k vidění výstava Městem, lesem, polem, kolem, která je věnovaná Jiřímu Fiedlerovi, což je taková za mě asi neprávem pozapomenutá postava člověka, který 30 let od 70. let mapoval mizející židovské památky, hřbitovy, synagogy po celé České republice a jak název té výstavy napovídá, tak nedbal na terénní nerovnosti a křoví a zarostlé polnosti, ale prostě mapoval je bez ohledu na své vlastní pohodlí, takže tuhle tu výstavu bych taky každému doporučila. No a pak takovou asi absolutní špičkou toho našeho letošního a asi nejenom letošního programu bude výstava Židovské muzeum 120 let, která proběhne v historické budově Národního muzea, kde opravdu se zájemci dozví všechno o tom, jak vlastně Židovské muzeum vzniklo, kdo se na něm podílel, jak bylo možné, že Židovské muzeum nezaniklo během druhé světové války, ale naopak získalo jedny z největších sbírek na světě a bude to určitě krásná výstava. A ta začíná 13. listopadu a potrvá do května příštího roku.
1: Říká vedoucí marketingu a komunikace Židovského muzea v Praze Martina Kemrová. Děkuji moc za rozhovor a mazl to všechno nejlepší.
2: Děkujeme. To darba.
1: Černé třešně se trhají, zelené se nechají být, hezká děvčata se milují a ošklivá se nechají jít. Lidovou jidiš píseň z předválečné východní Evropy zpívá Hana Frejková.

0: Když se řekne vystřihovánka, většinou si představíme dětské nůžky a poněkud neohrabaně vystřižené obrázky. V židovské tradici je ale dělávali dospělí, mohly být složité a nést náboženský význam. Dekorativní tabulky, které na východní stěně zbožné domácnosti ukazovaly směr modlitby k Jeruzalému, mívaly totiž právě podobu vystřihovánky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Mizrach znamená hebrejský východ a v tradičních židovských rodinách vyobraznění s tímto slovem uvnitř domu určuje směr modlitby k Jeruzalému. K tomuto stále přítomnému středu židovské duchovní orientace přitom Mizrach odkazuje i jako akronym, tedy věta složená ze slov začínajících jeho písmeny Mitzadze, Ruach a Chaim, neboli z této strany přichází duch života. Jednou z nejkrásnějších podob Mizrachu se staly papírové vystřihovánky. Toto slovo dnes nejspíš vyvolá představu dětské zábavy, ale v židovském prostředí, zejména ve východní Evropě, je taková tradice doložena nejméně od 17. století a dochované památky dosvědčují tvorbu vystřihovaných mizrachů také ve století následujícím. Kolem samotného slova se na těchto vystřihovánkách rozvíjel bohatý obrazový svět. Zdobily je lvy, ptáci, jeleni, koruny na tóru, sedmiramené svícny, desky zákona, někdy i znamení zvěrokruhu nebo fantazijní zvířata. V papírových mizraších se tak ojedinělým způsobem setkával hebrejský text, náboženská symbolika i cit pro ornament. A při pohledu na propracovanost takových vystřihovánek asi nejvíc udiví jejich technická stránka. Některé jsou tak jemné, že lze jen žasnout na trpělivosti, jakou jejich zhotovení vyžadovalo. Papír se skládal a vyřezával tak, aby po rozložení vznikla přesně souměrná kompozice, často ještě podložená barevným listem nebo doplněná bohatším textem. To už nebyla běžná práce s nůžkami, ale řemeslná dovednost na pomezí kresby, řezby a kaligrafie. I v tak křehkém materiálu tak vznikal předmět, který měl hloubku a současně těšil. Jména tvůrců většinou neznáme, protože šlo o lidové umění v prostředí, kde mizrachy vyrůstaly z předávané zručnosti. O to cennější jsou výjimky, jako je mimořádně propracovaný mizrach z roku 1877 od Izraela Dova Rosenbauma z Podkamene na dnešní Ukrajině. V kompozici díla, které je dnes uloženo v Židovském muzeu v New Yorku, stojí uprostřed monumentální stavba s kupolí a hodinami. Právě ty snad odkazují k autorovu povolání hodináře a dovolují nám zahlédnout konkrétního člověka za tímto křehkým dílem. S ústupem tradičního židovského prostředí v první polovině 20. století tradice mizrachů v podobě vystřihovánek slábla a rozhodující zlom přinesla druhá světová válka, která ve východní Evropě zničila celá židovská společenství i s předměty jejich každodenního života. Právě proto dnes židovské vystřihovánky a v chlapeckých náboženských školách chederech se zhotovovaly i jako jednoduché sváteční ozdoby, působí tak silně. Nejsou jen ukázkou obdivuhodné ruční práce, ale zvlášť jako mizrachy připomínají svět, ve kterém obyčejný list papíru mohl nést krásu i náboženskou tradici.
0: V další známé jidiš písni jde její hrdina koupit na trh koně, ale nakonec zůstane u sklenky vína. Komický příběh slyšíme opět v podání Hany Frejkové.
2: Sprajcich měl mit gite tricht, no.

0: Jedna z největších synagog v Evropě se v Plzni otevřela návštěvníkům po velké rekonstrukci před 4 lety. Kateřinu Havránkovou zajímalo, jak je tamní židovská obec spokojená s návštěvností i jaký tam nabízejí nejbližší program. Hovořila s předsedou plzeňské židovské obce Jiřím Lévy.
1: Pane Lévy, je o návštěvu synagogy zájem a případně jaký tady máte program pro návštěvníky?
2: Za ten zájem je měřitelný v počtu návštěvníků, tak si myslím, že ano, protože každoročně mezi 18 až 20 tisíci osobama navštíví synagogu. Kulturní akce, které zde pořádáme, a převážně jsou to výstavy ve velké synagoze, které obměňujeme, a jsou tady koncerty. Děláme klasické komerční koncerty, jestli můžu některý jmenovat, tak je to recital Malý princ, kde vystupuje pan Cina, potom tady bude Jitka Zelenková s kapelou, to je benefiční koncert, a pak jsou ve staré synagoze menší koncerty v příjemném prostředí a je tady zajímavá akustika.
1: My sedíme ve velké synagoze v Plzni, jsem tady s Jiřím Lévym, předsedou židovské obce místní. Do konce září přímo ve velké synagoze probíhá výstava, která se jmenuje Holokaust plzeňských židů.
2: Je to výstava, kterou dělá židovská obec Plzeň sama o významných plzeňských židovských osobnostech, jak se jim žilo před válkou, během války, kteří přežili a jak mohli pokračovat.
1: Ta synagoga je, musím říct, opravdu nádherná. My sedíme v podloubí, já se dívám na ten nádherný malovaný strop. Jste po těch 4 letech spokojení s tím, jak dopadla ta rekonstrukce?
2: Ano, jsme spokojení, ale jedna věc je rekonstrukce a pak na nás a bez dalších dotací je provoz a údržba. A to jsme tušili jenom, co nás to bude stát jako časově, ale i finančně. Ale snažíme se to prostě zvládnout a myslím si, že to zvládáme.
1: Pane Lévy, když bude mít někdo zájem o to podívat se po synagoze, případně i s nějakým komentářem, nabízíte něco takového tady?
2: Ano, nabízíme komentované prohlídky, buď si udělá objednávku přímo přes stránky židovské obce v Plzni, nebo přes infocentrum v Plzni. Děláme to i cizojazyčně a můžeme do toho zahrnout prohlídku jako jenom synagogy, rabínského domu a můžeme i na věže se podívat s výhledem na Plzeň.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Skupina rodičů v brazilském Rio de Janeiro koupila židovskou školu a zabránila tak jejímu uzavření kvůli klesajícímu počtu žáků. Během 6 měsíců po odkoupení pak počet žáků výrazně vzrostl. Škola dostala nový symbolický název Chaj, který v hebrejštině odkazuje k životu. V Jeruzalémě byla uvítána 100 000 přistěhovalkyně ze Severní Ameriky, která v Izraeli našla domov s pomocí organizace Nefesh Benefesh, hebrejsky od duše k duši. Jejím posláním je pomáhat nejen s přistěhováním, ale i začleněním do nového života. V synagoze v Březnici je k vidění výstava, která výtvarně reflektuje 1200 obětí teroristického útoku palestinského Hamásu 7. října 2023. Hebrejský název výstavy Hineni odkazuje k biblickému zvolání Zde jsem v odpovědi na Boží oslovení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Vedení Lipníku nad Bečvou plánuje rozšíření služby sdílených kol. Zítra bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Po víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
3: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
2: Kvůli zájmu o sdílená kola vedení Lipníku nad Bečvou zvažuje rozšíření služby. Měsíčně město eviduje 1200 výpůjček. Lidé mají k dispozici na 10 stanovištích 30 bicyklů. Službu ve městě zajišťuje soukromá firma. V příštím roce by se počet sdílených kol mohl rozšířit, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
4: Ukázalo se, že ten systém funguje a že především teda mladí lidé a děti, žáci základních středních škol to využili poměrně intenzivně. Jsou místa, kde těch výpůjček je obrovské množství a kde se ty kola často zhromažďují, typicky vlakové autobusové nádraží, stadion, skatepark a potom zase v těch večerních hodinách sídliště, tam se ti půjčitelé vrací.
2: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit novou. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 milion 300 tisíc korun.
5: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně 2 lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na D1 v okolí Brna se uklidnil provoz z Prahy na Vyškov, už jen velmi krátká fronta mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Od Vyškova se rozjíždí poslední zbytky kolony na úrovni Rousínova, o něco pomaleji se jede i v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na jihu Moravy už tedy panuje v celku klid, to se bohužel nedá říct o dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy. Přesněji před omezením mezi Pečkami a Sadskou velmi silný provoz přetrvává od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu zámecké léto.
1: Zámecké léto.
6: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak...
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v těch líny těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela nářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Elnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

kde hrám, kde se zíčka kroutí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek.

0: Byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl nahazený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
1: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici.

0: No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství a Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

si tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastasius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty má 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Češi mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral a teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Turovku u Hornice Rekve bude vodou zásobovat nový vrt. Zítra čekáme polojasno a teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
3: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
2: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Dlouhodobě slabé zdroje pitné vody mají lidé v Turovce na Pelhřimovsku. Jedním z důvodů je i letošní sucho. Radnice v Hornice Rekvi, pod kterou místní část Turovka spadá, proto připravuje nový vrt.
4: Radnice má v současné době zpracovanou cenovou nabídku a vytipovaná dvě místa, kde by mohla vrtat. Turovka v současnosti bere pitnou vodu ze dvou zdrojů. Jedním z nich jsou povrchové zářezy, jejichž vydatnost je během sucha nižší. Druhým je pak další vrt, který ale nedává dostatek vody. František Jirků, Český rozhlas.
2: Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový sever není projekt v současnosti aktuální. Město si ho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 2037.
5: Nádraží má vzniknout přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu. Obě částky má propojit podchod. Součástí mají být taky nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: České volejbalistky hrají ve skupině evropského šampionátu v Brně se Srbskem. Po třech setech Češky zatím prohrávají 1-2.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 7. kilometru pracují silničáři. Budou se posouvat levým pruhem až na 10. kilometr, přejíždí se do pravého pruhu, kolona se ale netvoří. Silnice 6 ve směru z Německa do Chebu je uzavřená kousek za hranicí. Provoz blokuje požár vozidla, objíždějte přes Pomezí nad Ohří. A v Praze komplikuje provoz nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov, asi v polovině bourala dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
6: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vodochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prejet hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu, jako že bych zžral celý tady z guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept, který je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřové pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zežereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vodochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vodochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtiškou, no a Ivan Vodochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím je ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: Jo, to je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Namleto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měl i Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštili na Worcester. Přidám trochu garumu, což je jako vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: Na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. protože sáda není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek, pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
1: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnou, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou opatrně, protože brambory už jsem vařil v hodně osolené vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet, lihový kvasný, asi lžici. A lák z vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
2: Rošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
2: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Já to asi bude ono, no.
2: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojďte, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
2: já to držím. To si potrošku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
1: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovýrok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, ano. V pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkuchařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu

0: 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Nadě se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou. Ahoj,
0: dobrý den.
1: Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali, několikrát se opakovali, takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. On byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezky. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Vysočina ušetřila na silničních akcích skoro 100 milionů korun. Zítra bude polojasno, teploty kolem 22 stupňů, na Moravě až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc toho kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdily na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé chce ještě letos kraj Vysočina. Dokončí také opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Žiletavou. A pracovat se bude rovněž u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošní rok.
4: Kraji se podle jeho vyjádření daří soutěžit silniční zakázky výrazně pod předpokládanou cenou a uspořil tak letos 93 milionů korun. Tyto peníze využije na celkem 11 oprav, často havarejních nebo problémových úseků. Chtěl je zadat v příštím roce, dostane se na ně ale dřív. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
5: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Zbrojovky Brno po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0 po dvou brankách Antonína Vaníčka.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer, na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zdržením před omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou. Před zúžením se může tvořit kolona od sjezdu na Poděbrady. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 10. kilometru pracují silničáři. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé ji prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě. Takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí. Hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo. A ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasliněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
5: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpusť mi, starý dobrý jezevče, odpusťte mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučit.
4: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat, svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen.

0: my jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
1: Ano. Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
2: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
0: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
1: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
0: Ano.
1: Ano,
2: ano. Ano.
1: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
2: Ano, má drahá.
1: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
2: Je půl šesté, má drahá.
1: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
0: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
1: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
2: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
1: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
2: Ano, má drahá.
0: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
1: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
2: Jsou tady moly, má drahá.
0: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
1: Řekni na to něco ty, Ronalde.
2: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
0: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte, to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
1: Ano, jistě, to jsou ovšem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že? Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
0: Co máme dělat?
1: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
3: Na půl. Půl papír.
2: Tak. 15 minut.

0: můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
1: Ano, ano.
0: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
2: Tak tady jsem, Andulko.
3: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
4: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barrandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
5: Ne.
4: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
5: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
4: Jo, vyhodili, no ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
6: Jo, ta tě vyrazila.
4: No, a ta ho vyrazila. No, tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
5: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
4: Ne, ne, protože ne. Po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleků, teď já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hádříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude, no prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo,
5: paž Jirku.
4: Ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
6: Tak jo, na furt,
4: no, že, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo.
6: Já myslím,
4: no,
6: že
4: no,
6: se nechám
4: jsem se těšila trošku. A, no a ty, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takový bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do nového bytu.
6: A slečnu tam nechal?
4: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
6: To bylo lepší, a to znám.
5: No. Je někdo, s kým si nebydlel.
4: Tak je, těch je.
6: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
7: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
4: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mít o kolečko víc. Tak jsem se zas odstěhovala. Mm-hmm. Je to
7: aha,
4: pravda?
7: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásky nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyší a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodů. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhala, kroužila.
3: Ale prosím.
2: Nabídky.
3: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy.
2: O tom nebude mluvit. Bobříka od váhy, nevykládejte. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: Bylo kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu. Jo.
2: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To je sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, cvakni a jedem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no dále, teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to jsou, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 tisíc. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout? Já jsem dědil.
4: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
4: No já neděděla, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, no, že je to?
4: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
4: Ne. Kolik nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
4: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
4: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
4: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
4: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
4: A nešlo by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozdějíc.
4: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
4: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
4: Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, dva vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
4: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
4: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
4: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
4: Ale až po pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
4: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
4: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
5: A podívejte, tamhle jde farář,
6: ale
5: otče.
6: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Ještě.
4: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale já počkám. Takže šupito.
6: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí Blažková dědil, známá dvojka.
4: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
6: Dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát a tebe Blažková jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
4: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
6: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
6: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
4: No Karle?
6: To je podvod! Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampula, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
4: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčku, já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude. Och, och, pan doktor, mám přestat. Chvíli se nic nedělo a zase och, och, pan doktor, já přestanu. Najednou výkřik. A pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka na závěr celého týdne a také na závěr celého nedělního dne právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová a moc se na vás těším, že najdete chvilku času a zastavíte se u nás na kus řeči. No a noční linka tradičně potrvá po celé dvě následující hodiny, tedy až do jedné hodiny nového příštího dne a samozřejmě kromě povídání nás čeká také spousta příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Zkoušeli jste někdy podnikat? Zkoušeli jste někdy podnikat, přátelé, a co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle ale stačit k úspěšnému podnikání a obzvláště dnes v hektické době? Zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí na základě třeba vašich zkušeností nebo jenom vašich představ mít pouze štěstí a nadšení, tak tolik a mnohem více na téma podnikání. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web s adresou rozhlas.cz/linka, někteří už tam píšete, no a v neposlední řadě jako vždycky vám nabízím i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám přišla zaspívat Věra Špinarová, jak jste určitě všichni poznali písničku Kouzlo bílejch čar. Máme 6 minut po 23. hodině, no a jako první se k nám dovolal z Olomouce Robert. Roberte, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak povězte, zkoušel jste někdy podnikat nebo přemýšlel jste o tom?
1: No, spíš jsem o tom uvažoval.
0: No, a co vás k tomu přivedlo, k té myšlence?
1: No, stát na vlastních nohoch. Hmm. Ale není to vůbec jednoduchý, takže jsem to neskoušel a řeknu důvody, proč jsem to neskoušel.
0: Povězte.
1: Když člověk chce podnikat, tak musíte mít do začátku nějaký kapitál. Pokud nemáte kapitál a zadlužíte se, tak to nemá cenu ani začínat. Jako to je jeden důvod. Mm-hmm. Druhý důvod je, musíte mít živnostenský list.
0: Ano.
1: Což znamená spoustu papírování. A pak ještě je potřeba mít v pořádku sociální, zdravotní a tady ty věci. A to se nebavím o tom, že musíte mít někoho, kdo prostě vypisuje papíry, jelikož jsou obyčejný dělník, nesu úřední, tak já se v tím nevyznám. Vím, jak je to těžký to papírování, ale klidně se mě ptejte, pokud chcete. Jako.
0: No ne, tak já jsem se zeptala na úvod, co vás třeba vedlo k tomu, abyste se vůbec zamyslel. Vy jste odpověděl naprosto logicky stát na vlastních nohou, což je pro mnohé z nás velmi důležitá věc. Ale máte pocit, že vždycky je nutný kapitál v každém oboru? Nebo přemýšlel jste, v jakém oboru byste třeba podnikal, kdybyste do toho šel?
1: Tak. Přemýšlel jsem jako, že já nevím, no jak se to říká, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, určitě bych se nepouštěl do elektriky, jo, protože zaprvé...
0: Takže nějaké služby prostě, ano?
1: Jo, jako takový to, jak se říká, hodinové třeba manžel, jo, že třeba čím jde zprávy vodu a tady toto, jo, že třeba... Jenom, že stejně bych musel mít papíry a auto a papíry na auto, že to taky nemám, jo, protože... Samozřejmě, že když vás někdo zavolá z Prostějova, tak se jede do Prostějova, že? Když to Olomoučáte.
0: Tak to je určitým způsobem svazující, to máte pravdu. To byste musel chodit pouze po sousedech a udělat si skutečně nějaké živnostenské oprávnění.
1: No, no, no, no.
0: A chodit prostě jenom v dosahu jaksi svého bydliště, tam, kde byste to stíhal a tím by vlastně bylo vaše podnikání trochu jakoby definováno a trochu také určitě i omezeno. Takže a máte pocit, že zrovna pro tohle to byste potřeboval kapitál do začátku?
1: Tak nepochybně, jo, protože já teda mám jako dílnu, ta je teda dobře vybavená, což je
0: výhoda. No vidíte.
1: No ale myslím si, že jak říkám, no musel bych si udělat papíry na auto, což stojí peníze, musel bych si pořídit auto, tak to už teprve stojí peníze, jo, takže stejně bych ten kapitál potřeboval. Jako asi se bez toho člověk doobejde, ale zase jsem třeba viděl, jo, že jako lidi, že podnikají tím, že si otevřeli maringotku, vybavili si to, udělali si tam občerstvení a když někdo jde okolo, asi si tam třeba dal pivo, zmrzlinu a podobně. Nebyl jsem sám, jo, takže ono se dá podnikat všelijak.
0: To máte pravdu. No a přemýšlíte o tom stále ještě, nebo už je to taková myšlenka odložená v uvozovkách k ledu trochu, že to byla jenom myšlenka?
1: No tak já chodím do práce, jako, takže... Ono ani není čas, jo, protože do té práce, že ráno stáváte brzo a teďka jako, jo, než přijdete dom, tak už odpoledne.
0: Ne, rozumím, tak to byste musel buď to samozřejmě, nebo to druhé, to asi obojí.
1: No právě, že bych musel asi odejít z práce.
0: Hmm.
1: No a jinak jsem chtěl teda poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a pozdravuju teda vás, paní Lukešová, pak paní Parkovšikova, pana Kapitančíka. Pana Macouna, Janu Chládkovo, ještě toho pana Novotnýho Zdeňka, myslím, teď nevím. No to je jedno, a pak bych chtěl ještě pozdravovat Vlastičku do Krnova, paní Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no zkrátka všechny linkaře a moc vám teda děkuji, jo. A jak říkám, že pokud člověk chce podnikat, tak musí mít do začátku kapitál, protože zadlužit se to opravdu nemá cenu, jo, to je... cesta špatným směrem.
0: Takže to je taková ta vaše myšlenka a rada eventuálně pro ostatní. Dobře, Roberte, moc vám děkuju, mějte se hezky, ať se vám daří. Ať už klasické práci nebo eventuálně při nějakém podnikání, vedlejší pracovní činnosti. No a krásný pozdní večer, no a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Vašo Patejla, písnička A kněz je moje, ano, a během písničky se k nám tentokrát dovolal z Kolínska Jaroslav. Jardo, hezký večer i vám přeju.
1: Vám taky hezký večer a našim divákům také.
0: Dobrá, tak děkuju za všechny. Prozraďte, podnikáte nebo jste se chystal někdy, nebo třeba o tom přemýšlíte, jak jste na tom?
1: No, jsem v důchodu.
0: No.
1: A mám zajímavý podnikání. Samozřejmě, že jsem začal podnikat už po revoluci. Jsem vyučený kuchařem. Takže jsem podnikal v potravinovém průmyslu.
0: Jardo, trošku se mi ztrácíte. Mluvte hezky do toho telefonu na nás.
1: Ano.
0: Abyste byl pěkně slyšet.
1: Začal jsem podnikat po revoluci.
0: Ano, to jsme slyšeli, no. A vy máte pocit, že ten váš obor je vhodný pro podnikání, aby zkrátka stát na svých vlastních nohou a zařídit se pro sebe takzvaně?
1: Na takovýhle podnikání je potřeba spousta peněz. To není jednoduchý, jo. Ale je i systém podnikání, kterýmu se říká franchise. A dá se s tím podnikat z domova. A bez peněz.
0: No a jaké jsou ty vaše zkušenosti? Vyzkoušel jste tuhle druhou variantu nebo obě dvě?
1: Tuhle tu variantu dělám v současné době.
0: No.
1: Je mi 73 let. A je to o tom, že se člověk může bavit s lidma, nebo baví se s lidma. Hledá jejich potřeby, co by je bavilo, co by chtěli, co potřebují v životě. No a na základě toho se dá poslat vlastně smlouva na tu franchízu, kterou jenom když budete opakovat a bavit se s lidma, tak ta firma, kterou mám, vám za to zaplatí, protože nabízím jejich produkty.
0: Jo. Takže jste prostě domluvený s někým, kdo má ten kapitál, je ten hlavní a pracujete pro ně.
1: Mám s nima uzavřenou smlouvu.
0: Ano.
1: Franchízu a tam jde o určitý postupy, o určitý produkty. No a když někoho potkáte, zeptáte se, ahoj, jak se vám daří, blbě a co by si potřeboval, tak většina lidí potřebuje peníze a zdraví.
0: Jo, takže nabízíte služby vlastně té společnosti teda, jo?
1: Ano, prakticky každý, kdo chce dělat a dožít se delšího věku, potřebuje být zdravý a mít peníze na dnešní dobu.
0: No vidíte to, já jsem ze začátku myslela, jak jste začal tím, že jste vyučený kuchař, takže to bude tento obor podnikání a ono vůbec ne tedy, jo? Takže je to nějaké pojišťovnictví nebo něco takového?
1: Není to pojišťovnictví. Je to určitý druh výživy, který vlastně podporuje to zdraví.
0: Jo.
1: A firma, která, když zprostředkujete, domluvíte obchod té firmě, tak za uzavřený obchod vám ta firma zaplatí.
0: No a v reálu to funguje? Je to třeba tak, jak se říká, naživení se, na uživení se?
1: Funguje. Já už to dělám 26 let.
0: Takže jste neměnil vlastně ten směr toho vašeho podnikání nebo
1: no,
0: zaměření se?
1: V kuchyních, ať si začnete s jakýmkoliv podnikáním, tak máte nad sebou takovou kontrolu. Mít dílnu není taky sranda.
0: No, tak všechno má něco, no.
1: Jdou tam na kontrolu, najdou, že vám tam někde kape volej a máte průšvih, jo. Mít kuchyni, to je to samý, hygienici a já nevím, jaký kontroly. A znepříjou člověku tak život, že se to nedá pomalu přežít, jo.
0: No ale i tak, jak popisujete, tak u podnikání jste zůstala a dá se říct, že jste tedy spokojený?
1: Představte si, že jsem několikrát zkrachoval, jo.
0: Jo.
1: Kuchyněma. Začaly se rušit fabriky, já jsem vařil třeba ve strojní traktorové stanici v Českém Brodě, v pivovaře, v soukromé restauraci, hvězda v českém rodě. A všechno zkrakovalo.
0: No, tak dějou se věci, to je pravda. To je samozřejmě nebezpečí tohoto oboru, když se do toho člověk pustí.
1: Běžný podnikání je těžký, potřebuje vytrvalost a potřebuje spousta peněz.
0: Takže za vás tohleto. Tak já myslím, že to byla taková krásná tečka za tím krátkým...
1: No. Hygienici i cukrovar.
0: No.
1: Jo, protože to byla ze začátku obrovská buzerace. Jo, tak se mi dostali do ruky jeden časopis, kde bylo popsáno...
0: Co a jak to, co děláte teď, jo?
1: Jak to dělat a já jsem se rozhodl, že chci prodávat a obchodovat s nápadama.
0: Jasně, jasně. Dobře, Jardo, tak přece jenom čas běží, já vám musím poděkovat. Jardo, já vám musím poděkovat za to vaše povídání a vaše zkušenosti. Popřeju vám všechno dobré, ať se vám daří a hlavně pevné zdraví pro tu vaši práci a elán, jo? Mějte se hezky, děkuju.
1: Tohle to našim posluchačům.
0: Ano.
1: A důležitý je být vytrvalej.
0: Vytrvalej, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řek jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. No tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

0: Pavel Bobek a písnička Zkus se životu dál smát. Tak to byla písnička přímo k tomu našemu povídání, co říkáte, povídání na téma Zkoušeli jste někdy podnikat. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju mnohokrát. Tak, o vás je známo, že pracujete sám na sebe, že máte firmu. Dá se říct, kolik let už třeba, nebo vzpomenete na ten začátek?
1: Ano, paní Tuško, dívejte se, já jsem přišel z vojny a protože jsme byli na dědině, jo? A subičer je stavař, dědník jako, jo?
0: Ano.
1: A když jsem přišel zpátky na tu dědinu, tak tam té práce moc se tam taky domy nestavěli ze začátku, jo? Ale tady v Židlochovici zháněli zedníka a já jsem zase zháněl byt, jo? A tady už bydlela sestra se švagrem a oni byli v JZD.
0: Ano.
1: A JZD tady postavilo bytovku pro 4 rodiny a v jedné bytě bydlela ten švagr se sestrou a v druhém teda ten další byt jsme dostali my, jo? No a proto tady to začalo všechno. Začalo se tady stavět okolo Židlochovici, víte, a teď samozřejmě se zjistilo, že jsme tady my dva, já a švagr z Hednici, jo? No tak se to rozjelo a ještě za komunistu teda jako, jo, jsme makali, já jsem si vytvořil takovou partičku, byli jsme 4 zednici a na žádný dům jsem nešel sám, vždycky ti 4 chlapi. A to jsme toho stíhali hodně, jako jo. No, takže
0: už, takže už takovou... i za toho minulého režimu jste pracovali jako takzvaně na sebe?
1: No jasný, no. Já jsem si vytvořil takovou partiu, která jsem trochu jako vedel, jo. No a takže mě to vždycky všechno leželo na bedrech, zorganizovat práci a to všechno, že. Pak po revoluci jsem teda jel na rok do toho Řecka. Tam jsem si vydělal na ten základ, abych mohl třeba si najmout 10 lidí, no a abych je mohl vyplácet a tak, no. Tak to všechno zabralo. A já se těch lidí měl aspoň skoro 20, jo? No a taky vzal jsem si, měl jsem 6 milionů úvěru, ale ne najednou, jo? Postupně.
0: Ano, ano, ano.
1: Za 2 miliony jsem dal za kotelnu a potom takový ty bagry a to, tak těch 6 milionů prostě jsme při tom stavu těch lidí se to splácelo celkem dobře. To, já jsem jak tě základnický položil, že třeba 2 miliony byl dluh, tak jsem si vzal, tak jsem 500 tisíc položil, no a tak to šlo, pak jsem to splatil, tak jsem si vzal další 2 miliony a došlo to až na těch 6 milionů. Teď už samozřejmě budu možná brzo končit, takže to všechno už mám dávno splacený, jo?
0: Jo.
1: Ale víte, co je důležité? Aby vás znali lidi a věděli, že děláte dobrou práci a to je tahon ke všemu, jo? To potom nestačíte zahánět lidi od baráku, jak po vás co bude jako tu stavařinu, jo?
0: No,
1: v současné době už tu zedničinu, protože zedník obor teď myslím neexistuje, tak tu zedničinu dělají takový lidi, kteří si do toho troufnou, jo? No, já mám taky takový kluky už jenom, protože nás je asi 6 teďko, protože já už s tím brzo prasknu, jo? Už mě 84 roku.
0: Předáváte tak, mladým, říkáte, jo, už.
1: No, dám to mladýmu, ale on bude jenom dělat se strojama, jo? Bagrovat na dopravu a tak. Ale on je taky zedník vyučený, ale má asi problém, už má částečně důchod, tak s těma strojama on to zvládne lepší, to podnikání.
0: A co je nejtěžší v současné době třeba mít takovouhle firmu vlastně se svými zaměstnanci? Starat se o ty lidi, aby měli práci a výdělek tedy, nebo co je na tom nejtěžší?
1: Tu práci furt máme, jako jo?
0: Jo.
1: Ale když nemáte... Nejsou to zednici vyučení a chcete dělat nějakou takovou práci, tak nemůžete s nimi dělat všechno. Maximálně tak nějaký dlažby, zámkový dlažby.

0: Vyteplování, jo, ale chtít od nich, aby dělali, obkládali kachličky, nebo dělali nějaké omítky, to nelze od nich chtít, jo.
1: Jasně. Tak,
0: takže když vždycky někdo chce třeba mě telefonovat, jo, nebo žádají obkládat koupelnu, nebo tak, tak to musím odmítat, ale pošlu tam, nebo dám jim číslo telefonu na kamaráda, který zase prostě to dělá perfektně, jo.
1: Uh-huh.
0: Takže takhle těm lidům pomůžu a já jsem se tím pádem stál takovým, skoro bych řekl, rádcem. Když někdo něco hledá, něco potřebuje, tak každý pošle každého za mnou, jo?
1: Ano.
0: Tak prostě někdo jsme stěhovali piano nebo klavír, jo? No a tak prostě každou pravdu nic neodmítnu. Když nemůžu to udělat, tak jim poradím, těm lidem, no. A tak se z vás stane takové poradce, to bych snad mohl dělat do smrti, toho poradce, jo?
1: Jo, jo, jo.
0: To bych mohl dělat kurt, protože ta zedničun už jde, já se to tady pletu nohama, jo, takže...
1: Ale poradce, nebo když by někdo potřeboval, tak může přijít a povíte mu, co s tím, ano, co s tím udělat.
0: Nemusí o mě nikdy lidi dlouho hledat, že by někdo řekl, kde od, takhle, vidí o moje vozítko někde na náměstí stát, tak řeknou, běžte, jestli je tam to vozítko, tak je tam mají švaříček někde, jo?
1: Poradí.
0: Tak, tak, jo?
1: Dobře.
0: Tak to pracuje, tak to funguje u mě, jo? Tak
1: ano.
0: Každému poradím a ve všem.
1: Tak to
0: jo.
1: Je super. Dobře, Františku, tak taky musím poděkovat. Každopádně vám přeju hlavně hodně zdraví, hodně energie a ať se vám daří a té vaší firmě taky, jo?
0: Děkuju, paní.
1: Mějte se hezky.
0: To zdraví potřebuju. Tak
1: přesně jo. Tak, mějte se krásně, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Taky jsem se narodil, boss. A na telefonu teď máme z Karvinska paní Helenu. Krásný večer, Heleno.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím vás taky. Tak co vy podnikáte, nebo uvažujete o tom, nebo podnikala jste?
1: Ano, je to minulý čas, podnikala jsem. Mm-hmm. A to teda pokusila. Pracovala jsem jako korespondentka. Mhm. A mou práci nahradili počítače.
0: Jo, takže jste se rozhodla změnit svůj...
1: Takže jsem dostala nějaké odstupné.
0: Život.
1: Půjčila jsem si od Českomoravské družstevní spořitelny, koupila jsem si některé stroje nebo přístroje na splátky. Mm-hmm. A těmi dluhy jsem začala. Mm-hmm. Vymyslela jsem si vlastní cukrárnu.
0: Pánečku, krása.
1: No, je to krása.
0: O tom sní hodně lidí, ale to má jenom jako sen, no.
1: Děkuju, já už jsem z něho vyléčena.
0: Jo.
1: Za mě je nejhorší, když nemáte vlastní prostory.
0: Aha.
1: Takže platíte nájem.
0: Mm.
1: A teď všechny ty kontroly, o tom mluvili už ti přede mnou.
0: Ano, ano, ano.
1: Ať už je to hygiena, ať už je to bezpečnost práce, ať už je to požární ochrana, ať už je to, když třeba jsem chtěla tu provozovnu pojistit, tak za to si vymysleli, že musí být mříž. Vidím, že jsem se jako několik těch prostorů jsem různě jako našla, ne, hygieně se to nelíbilo, tady nejsou tři záchody, protože musí být jeden pro ženy, jeden pro muže, jeden pro personál. No, příšerné, teď jsem neměla živnostenský list, ten mi nemohli dát, protože jsem měla jenom maturitu. Takže jsem si musela udělat rychlo kurz kuchař-příšník, abych teda dostala živnostenský list.
0: Mm-hmm.
1: No, pak teda jako když už jsem konečně slavnostně začala, nejhorší, že lidi si strašně dlouho zvykají na novou provozovnu.
0: Jo.
1: Takže chodilo strašně málo lidí, teď já objednaných zákusků, takže jsem to buď musela jíst, nebo rozdávat posoutky.
0: Jenom pardon, vy jste je nevyráběla, vy jste je objednávala.
1: No, ano, od jedné paní, která je vyráběla, takové svojí provozovně, takže já jsem si je nechala vozit. No, ale říkám, jako pokud byly šlehačkové nebo tak, tak to nemůžete nechat do druhého dne. Takže
0: jasně.
1: Nebo jsem s tím hostila sousedy, no, takže jsem podnikala od 10 k 5.
0: Jo.
1: Po půl roce jsem se teda rozhodla, že cukrárnu každopádně zavřu, skončím, protože to už se nedalo. Dluhy mi rostly, vztah se mi rozpadl, bydle jsem neměla, kde.
0: Jo.
1: No, bylo to opravdu jako velice těžké a ještě i po 10 letech mě našel exekutor, protože jak se ta Českomoravská družstevní spořitelna, jak ona krachla, tak jsem měla zaplatit nějaký poplatek 2000 na nějakého právníka, který by vydobil pro ty lidi, co tam měli ty peníze uložené, aby pro ně něco získal. No, já jsem měla půjčku, takže já jsem to měla všechno splacené, tak já jsem vlastně jeho práci nepotřebovala, tak já jsem ty 2000 nezaplatila a po 10 letech přišel exekutor a bylo to 15 000. Takže ještě, když už jsem měla konečně všechny ty dluhy splacené, tak ještě takový bombonek nakonec.
0: Jo. Tak zkušeností víc než dost, teda vám řeknu.
1: Ale do cukrárny chodím ráda. Jako
0: to je to, dobře, jo. Že máte sladký ráda, že jste na to nezanevřela.
1: Nezanevřela.
0: Úplně. No a přišlo potom ještě nějaké jiné podnikání, nebo už radši ne?
1: Ne.
0: Už ne?
1: Ne. Už potom nepřišlo, ale už jsem potom nečichla k žádné pořádné práci. Vždycky to byly buď jenom nějaké pomocné, nebo protože
0: jedině
1: do toho pohostinství chtěli lidi. Jo? Takže jsem byla pomocnou kuchařkou, barmankou,
0: číšnickou,
1: tam všude se ještě jakž tak zbrali lidi, ale korespondentka už nikdy, no tak aspoň píšu.
0: A myslíte si, že to bylo tím regionem, že to tam nešlo, nebo že jste nemohla najít práci, nebo že by to tak třeba se stalo asi všude, kdybyste...
1: Tak vždycky, když jsem šla nějaké výběrové řízení, tak vždycky už jako vzali ty mladší, no.
0: Jo, takže...
1: mi bylo přes 40, takže jako...
0: A už to bylo omezující, tenhle ten věk?
1: To bylo, ano, omezující věkem a čím víc roku přibývalo a každé neúspěšné výběrové řízení mě zabíjelo do země.
0: Jasně, jasně.
1: Takže dneska už jsem 15 let v důchodu spokojená.
0: Vzpomínáte, a jenom.
1: Dojdu a děkuju. Ať si to každý vyzkouší, jasně. Ale opravdu bez toho kapitálu, přesně jak začal Robert, i ten druhý, i ten třetí, všichni říkají, že bez toho kapitálu,
0: bez toho kapitálu nejde. No. Tak paní Heleno, moc vám taky děkuju, hodně optimismu a zdraví přeju a děkuju za návštěvu, za povídání, za zkušenosti.
1: Já taky děkuju, přeju pěkný večer.
0: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maria Rotrová, Lakomá, tak se jmenovala písnička a dovolal se Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, přeju.
1: Také zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju mnohokrát. Tak co vy a podnikání? Máte zkušenosti, podnikáte? Nebo podnikal jste?
1: Tepár, nic takového. Já bych jenom chtěl říct, Robert měl pravdu, prostě to chce odvahu a kapitál.
0: Odvahu rozhodně a ten kapitál asi, jak se ukazuje, tak potvrzují všichni, ano, přesně tak.
1: Když si vzpomenu na ty začátky, teda ne moje, ale těch kamarádů známých, kteří začali podnikat, tak tenkrát si myslím, že to bylo takové ty jednodušší, protože příklad, on si vzal, koupil obchod a ručil tím obchodem. To znamená, když se mu to nepodařilo, tak prostě banka přišla, vzala mu obchod a bylo to vyřešené. On neměl žádné vlastně svým způsobem dluhy. Takže moc takových, nebo moc, není jich moc, ale znám několik, kteří jsou v dnešní době totálně zavodou, jsou milionáři.
0: Jo.
1: Protože to uchopili tenkrát prostě tady tímto způsobem.
0: Za správný konec. A jaké obory třeba máte na mysli těm, kterým se velmi zadařilo?
1: No jak je znám teda, tak to byli kluci, kteří dělali v Tatře. Dělali takové ty, co jezdili po venku, jako jezdili ven, nevím, za hranice, ale mimo fabriku. To znamená, že si pomáhali i různým takovým možná ne takovým dobrým způsobem, ale prostě procházelo jim to, prostě tenkrát byla taková doba, že to bylo takové nemoc hlídané tady toto. Takže, ale oni opravdu našli tu odvahu, šli do toho. Spousta lidí říkal, ty jsi blázen, že jsi vzal úvěr a tak dále. On říkal, klidek, to bude všechno dobré. A taky to dobré bylo. No já kdybych jako s tím svým podnikáním, já teda svým způsobem podnikám taky.
0: Ano.
1: Do práce, tak jsem založil firmu a mám spoustu zaměstnanců. Tím jako z vůvozovka myslí včelaření, jo.
0: Ano.
1: Že moji jak bych to řekl, pracující, kteří na mě pracují, tak to jsou včeličky. Kolik tisíc. A jako říkám, že toto mi stačí. Skončil jsem jako v zaměstnání a pokračoval jsem v tom včelaření. A jak já říkám, včeličky si vydělají na sebe, mě vydělají na letní dovolenou, vydělají mi na lyžák do Alp. A mi to stačí. Takže to je takový koníček, způsobem taky podnikání, ale prostě takovým jenom lehučko. Nezávidím těm, kteří se opravdu do toho pustí v dnešní době. Pokud nemají opravdu za sebou nějakého bohatého strička nebo nějakého sponzora, tak já osobně bych do toho nešel, protože já jsem takový opatrný. Radši nemám nic, než mít něco s nějakým rizikem velikým.
0: Přijde vám to přes příliš riskantní a příliš velký vklad na začátku, jak energie, tak financí, tak
1: jako
0: toho všeho.
1: To každému, pokud samozřejmě se rozhodne.
0: Jasně.
1: A má nějakou vizi, kterou, jak Robert třeba říkal, hodinu můj manžel, tak vím, že to jsou chlapi, kteří jsou velice na tom dobře, protože těch takových drobných prací.
0: To je potřeba neustále, které, to je fakt.
1: No. Ano, to je potřeba neustále. Ti chlapi jsou žádaní a celkem slušně si vydělají. Ale musí zase mít nějaké zase vybavení, to, což já teda mám, já bych mohl být hodinový manžel.
0: Tam to tu dílnu s tím nářadím chce, no, to je fakt.
1: A přesně, no, takže protože když ten hodinový manžel musí nabídnout ten sortiment veliký, jo, že od výměny, já nevím, vodovodních baterie, vymalování, stěhování, prostě spoustu, protože jak jedenkrát řeknete, tak toto neumím, tak už se to s ním veze. Pravdu. A oni obyčejně se nemluví jako chlapi, dva, tři, vytvoří takovou jakoby malou firmičku, hodinový manžel a ovládají všechny obory, takže se opravdu uživí na tom trhu. Je to vždycky v oblasti nějakého města nebo menšího okolí.
0: Ano.
1: To není po celé republice, takže tak. Takže já to mám vyřešené tím, jak jsem řekl, a pokud někdo začne, přeji mu to, ať se mu daří. Zdravím všechny spřízněné duše Roberta a podobně.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další.
0: Budu se taky těšit, děkuji moc krát za návštěvu Oline a přeju krásnou dobrou noc a hezký celý nový příští týden. Naslyšenou.
1: Vám taky, mějte se hezky.
0: Dobrou noc, tak zdravíme do Kopřivnice a nachystán je u nás Jan Nedvěd.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak tolik písnička Podvod. Blížíme se pomalu k půlnoci a před půlnocí ještě pozdravíme Petra do Chomutova. Krásný pozdní večer, Petře.
2: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
1: Moc děkuju, tak co vy a podnikání?
2: No, já jsem 17 let dělal maséra v lázních, ve státních a v městských a tak dále.
1: Uh-huh.
2: No, ale pak se to tak nějak potom švindlu zvrtlo, že už to taková sláva nebylo. Všichni chtěli, abyste dělala na úkol a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no hele, pod bytem máme volný prostory, mandl a prádelnu, uh-huh. Tak člověk by si to vzal do pronájmu, takže takhle. Takže kamarádi mi pomohli, manželka mi pomohla samozřejmě. Samozřejmě musím říct, že jsem jakž tak měl příjem, to znamená invalidní důchod.
1: Ano, ano.
2: Protože jsem nevědomý, takže jsem nebyl úplně bez koruny.
1: Ano.
2: No ale ty prostory prostě těch 30 metrů čtverečních se muselo vybavit, že jo?
1: Jako, ano, ano.
2: Odpady, elektrika a tak dále, to bylo všechno v zoufalém stavu. No, takže i tak nějakou korunu jsem si taky musel půjčit. Hmm. Byli lidi, kteří mi půjčili na ksicht, ani nechtěli papír, nic, my ti věříme a tak dále.
1: Hmm.
2: Ale je fakt, že ta byrokracie a to všechno, to bylo zoufalý. To jako, ať je to, jak je to, nebej těch pár lidí, kteří mi pomohli. Tak
1: jste do toho nešel vůbec?
2: Dneska už by do toho nešel ani náhodou teda.
1: A pracujete v tom oboru stále, podnikáte stále, nebo už jste
2: no,
1: to pověsil na hřebík?
2: Budu končit.
1: Mm-hmm.
2: Už budu končit, protože tady v té provozovně dělám 30 let
1: mm-hmm.
2: a chtěl bych ukončit masérnu jako masérský obor 48 let. Jako.
1: Pánečku.
2: Takže takhle.
1: A měl jste pod sebou třeba i nějaký zaměstnance, nebo jenom jste se staral jakoby,
2: sám o sebe? Ne. Sám jsem si uklidil, sám si všichni všechno.
1: Jo.
2: Pokud tak mi to manželka přišla zkontrolovat, jestli mám všechno v pořádku.
1: Jasně.
2: A tak dále. Chvíli to trvalo, než se lidi naučili, než mě našli, protože tam, co jsem dřív dělal, tak nikdo nevěděl, kde dělám, to je jasný, konkurence a tak dále. Ale je fakt, že...
1: A jak jste to řešil, aby se o vás dověděli? Nějakou inzercí nebo...
2: No...
1: Tím, že jste to rozšířil po přátelích?
2: Roznášel letáčky do schránku a takovýhle různý...
1: Jasně,
2: jako,
1: jak to šlo.
2: Do posti, takže to... A lidi, kteří mě znali, tak si to pak řekli a tak dále, takže jako jo... Hele, nebylo to, že bych byl milionář, to nejsem, jo?
1: Ano, ano.
2: Ale teď už přemýšlím, že možná ještě příští rok, ale pak si říkám, ale co budu dělat?
1: Že vám to bude chybět. Jo.
2: Již my jsme, že lítáme kešky a tohle manželka je taky takovej to, takže, no ale prostě ty ruce prostě, no, je to tak, je to můj obor, je to kus mýho života.
1: No je. Hmm.
2: A ty lidi, který, oni každý, no vy ještě budete dělat, to bylo jasný, já budu dělat do 90. Takže ne, už fyzicky už je to taky, už zdaleka neudělám, co jsem udělal, ale to, co udělám, tak už udělám poctivě, když je to daleko méně lidí,
1: ano,
2: abych
1: ano.
2: tu masernu nemusel doplácet z důchodu,
1: tak.
2: No a hold, až... To položím, jestli ten příští rok, tak to prodám, protože ty prostory taky, to bylo taky takový, já jsem si to pronajal, dobře, ale pak přišel městský úřad, protože se nebytový prostory prodávají a napálili to 14 oproti metru zbytu, jako jo.
1: Je, no to je strašný, ano.
2: No ale chcete podnikat, tak podnikejte. A já tam, no to vám děkuju teda.
1: To je začátek.
2: Ale taky jsme to zvládli jako díky manželce a tak dále, takže jako dobrý. Už to je taky splacený, všechno mám, žádný dluhy, nic nemám, takže až skončím, tak ty prostory prodám.
1: Takže i za vás je toho kolem toho hodně, ale vy svoji práci máte rád a jste rád, že jste se do toho pustil. Tedy dalo by se takhle říci.
2: Tak,
1: jo, výborně.
2: Tak
1: Petře, taky vám moc děkuju. Ať se vám daří, musíme se rozloučit, před půlnoc klepe na dveře.
2: Jasně.
1: Přeju taky hlavně hodně zdraví, držte se a ať se vám práce stále daří a líbí.
2: Dobrou
1: noc, naslyšenou, děkuju.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od doktora Albána a Romany Power jsme se přehoupli do nového dne. Je tady pondělí s datem už 24. srpna. Rozbíhá se poslední prázdninový týden, to je takové trošku smutnější zjištění nebo konstatování. Každopádně ale začíná nový týden, začíná především nový den na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, aby se nám v něm hezky žilo, aby se nám v něm hezky pracovalo. Pokud máte před sebou důležité nějaké věci, třeba i podnikatelského typu, tak ať vám to jde všechno dobře od ruky a hlavně s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat opět na téma, zkoušeli jste někdy podnikat? Pokud ano, tak co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být také optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle stačit k úspěšnému podnikání? A zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí mít jenom hlavně štěstí a hlavně nadšení. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a písnička Dotek lásky. Jinak máme 8 minut po půlnoci. 8 minut jsme si odebrali z nového dne a na telefonu můžeme pozdravit do Jizerských hor. Zdeňka, Zdeňku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý, dobrou noc nebo dobrou půlnoc.
0: Ano.
1: Něco o podnikání. No, já jsem se dostal k podnikání úplným omylem. Sice tím způsobem, že já jsem byl členem Českého svazu ochránců přírody a společnosti pro udržitelný život. To jsou společnosti, které se teda zabývají přírodou a poměrem člověka k přírodě. No a když byla sametová revoluce, že jo, tak po ní, tak jsem se rozhodl, že teda chci dělat v životním prostředí. No ale nebylo to vůbec jednoduché. Dal jsem tedy výpověď a scháněl z podniku, dal jsem výpověď a scháněl jsem zaměstnání. Já mám jako profesi strojařinu, jsem dělal. No a sehnal jsem jediné místo v Praze na ministerstvu životního prostředí, teď se to jmenovalo nějak jinak. No ale to se mi nechtělo do Prahy dojíždět. Tak jsem hledal dál zaměstnání a potom jsem našel práci v lese, kde jsem nastoupil jako dělník a tam jsem pracoval pod Lesy České republiky.
0: Ano.
1: By se to možná taky jmenovalo jinak. No a sázel jsem stromky, jo, protože to bylo v té době, byla kalamita velká tady v Jizerských horách, že jo, to prostě byly suché stromy, to prostě bylo tady ty vršky, všechno se vykácelo, akorát ty vršky se nechaly, tam prostě to bylo problematický s těžbou, takže tam se nechaly ty suché stromy a jsou tam ještě dodnes. No. Takže jsem sázel celou sezónu, jsem sázel stromky, sázeli jsme většinou smrčky, no a teď, abych se k tomu dostal, tak když skončila sezóna, tak mě napadlo, že bych mohl tuto činnost podnikat jako, nevím, jak jsem tehdy říkal, ale osoba samostatně výdělečně činná.
0: Ano, ano.
1: Dva borci, co se mnou sázeli stromky, tak ty se nabídli, že by pracovali se mnou. No tak jsem sehnal ještě potom přes úřad práce dva lidi, no a vrhnul jsem se na podnikání, ale nebylo to, měl jsem to možná trošku jednodušší, protože jsem něco zdědil po rodičích, takže jsem pár korun měl, takže jsem mohl koupit starší auto, takové Aro, jo, kde pro lidi, abych mohl vozit lidi do práce, koupil jsem nářadí, ty motiky, no a začal jsem tím způsobem podnikat. Jo. Já jsem teda pro lesy České republiky, no a za to jsme sázeli několik let, dokud byla ta kalamita, vysázeli jsme jako ta naše skupina asi k milionu stromků.
0: No pánečku, no.
1: Většinou byly teda smrčky, jo.
0: Ano, ano.
1: No, takže tohle to jsme dělali, no a když byly stromky vysázený, tak potom nastal trošku problém, protože bylo potřeba přejít na ožínání trávy kolem těch smrčků, že jo, aby ta tráva ty smrčky nezadusila, ty sazenice. No tak jsme začali jako postupně, já jsem prostě se nechtěl zadlužovat, no ale tak jsme začali s srpama, potom jsme měli kosy, no a pak jsem chtěl koupit ožínačku. No ale oni, banky v té době, to bylo úplně něco jiného. To prostě oni půjčovali jenom třeba 300 tisíc a víc, jo. A když ještě jste neměla žádný záruky, no tak prostě banka mi prostě nepůjčila. Tak jsem si musel půjčit od známých. Koupili jsme jeden křovinořez, že jo. Vydělali jsme si potom na druhej, na třetí, že jo. Potom jsme měli teda, každý jsme měli ten křovinořez a ožínali jsme trávu kolem těch sazenic, jo, takže tímhle tím způsobem jsem jako začal, prostě auto jsem měl starší, no a prostě šlo to, někdy to bylo horší, protože třeba člověk musel šetřit, abych měl na mzdy, že jo, tak jsem se musel uskromnit.
0: Jasně, jasně.
1: Říkat, jo, ale prostě člověk hád jsem neměl, ale musel jsem opravdu šetřit, jo. Ovesná kaše, polévky ze sáčku, chleba a tak dále, jo. No, ale to bylo jako přechodný období a potom jsme to jako překonali a tak dále. A potěšilo mě, že nedávno jsem mluvil s jednou pracovnicí, co teda u mě pracovala, a ta říkala, že to byly nejlepší roky jejího života, jo.
0: No tak vidíte.
1: Mě jako skoro dojalo.
0: Dojalo, ano, ano.
1: My jsme v lese, byli jsme v přírodě, že jo, no prostě vždycky jsem je odvez pracovníky autem, já jsem ho řídil sám, že jo, odvez jsem tím árem ty pracovníky do lesa, tam jsme pracovali, já jsem pracoval s nima, že jo, nebudu se na ně koukat. No, potom jsem je zase odvez zase až téměř domů, no, takže to neměli nějak složitý. No, dělali jsme taky ještě v Krkonoších, jo, tam si pamatuju, že jsme dělali u Vosecký, pod Voseckou boudou, třeba jsme sázeli strunky a prostě bylo to jako zajímavá práce, něco jsme viděli, že jo, ty lesy. No a teď ještě na starý kolena, že jo, já už jsem dávno v penzi, takže chodím po lese a dívám se, ty stromky už jsou třeba, co jsme sázeli, tak jsou...
0: Tak máte radost. No, takhle, podrženo sečteno, Zdenku, protože, jak říkám, vždycky čas je neúprosný. Za vás, kdybyste to měl zopakovat, šel byste do toho podnikání znovu?
1: No to víte, že bych šel.
0: Šel byste.
1: Měl bych zkušenosti. Tam byl velký problém, byl spíš v tom vybrat lidi, jo, protože spolehlivých lidí nebylo a ono ani dneska není hodně. Jo, takže já jsem třeba vzal lidi a potom jsem je musel propustit v té zkušební době, že jo, protože neosvědčili. A jenom takovou perličku ještě nakonec bych řekl, že přijal jsem pracovníka mladýho kluka, nevím, 22 let a měl náušnici v uchu.
0: Jo.
1: No, jako pracoval nic moc, chodil spíš po lese, jo, a on nic nepracoval, jako z práce nic moc, přijal, tak jsem ho musel propustit, přijal jsem dalšího, měl taky v náušnici v uchu, a taky pracoval mizerně, no a když přišel třetí, potom asi za půl roku chtěl nastoupit a měl náušnici v uchu, tak co myslíte, že jsem udělal? Nepřijal, jo.
0: Rozumím. No jo, no tak člověk je někdy ovlivněn takhle. Ale každopádně, Zdenku, moc vám děkuju a jsem ráda, že se vám takhle zadařilo a že ta vaše práce vás těšila v hezkém prostředí a že jste udělal vlastně pro nás, pro všechny velký kus práce. Moc děkuju a krásné dny přeju, zdravím do Jizerek, jo?
1: Mějte se hezky, taky přeju hodně úspěchu.
0: Napodobně, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová, toulavý džíny, dospívali jsme, dohráli jsme a na telefonu teď máme paní Jiřinu z Vysočiny. Krásnou noc, paní Jiřino.
1: Taky vám, paní Tuško, krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Který ještě nespinkají, ale víte co, já jsem nepodnikala, ale zažila jsem to se svýma dětma, protože po revoluci bylo jim kolem 26, 27 a oba dva syny a dcera hurá a budem podnikat.
0: Jo.
1: My jsme z toho, oni prostě ve velkým, prostě oni si napučovali a teďka včera hnedka jako v obchodech a teďka hned dělala ty výlohy a to. A jenom, že si vzali oba dva špatný prostě společníky, protože ty okrádali na každém kroku, že jo, jako zaměstnanci. Já, když jsem tam potom jenom přejela do té Plzně, tak jsem říkala, ty to nevidíš, že oni tě okrádají, že a to já nemám čas a oni by mě prostě neokradli a prostě mami, ty vidíš, prostě já nevím co. To víte, že krachli oba dva.
0: Ježiš,
1: jako vůbec ten druhý zase podnikal jako v jiným, zase jako trafiku koupil dvě, tam si taky dal prostě lidi, no prostě najednou ty trafiky nevydělávali, no prostě my jsme měli s manželem hlavu v péru, to si ani neumíte tužko představit, co my jsme zažívali s nima, jo. Teď už je to naštěstí dobrý, ale teďka podniká vnučka, ale je potřeba opravdu, aby dostala, ona teda si hodně brigády, nezačala prostě v kosmetice dělat, ale musí mít rodiče, který pomohli, že jo. Že ty rodiče zdědili byt, nebo dostali, tak ho prodali a ty vnučce prostě mohli do toho začátku pomoct. Ten kapitál prostě musí být. Jo, protože ona musela jezdit po školeních, aby prostě do Prahy, do Brna.
0: Jasně.
1: A to se všechno platí, ty kurzy.
0: Ano, jo. Ano.
1: A teďko sehnat prostě ten prostor, jako, abyste ho měla tam, třeba někde, aby ty lidi se tam dostali z nás, aby oni věděli. Takže reklama, no já vám řeknu, já bych to prožívat nechtěla.
0: Jo.
1: Já jsem sem tam taky pomohla finančně, že jo, protože když to, ale opravdu ten základ je potřeba a když ty mladý, protože vnučce je 24, jí bude. Takže a jako zatím jí to teda jde,
0: to je
1: skvělá, jde jí to, ale ten kapitál je potřeba, nemůže nikdo začínat z ničeho. Buď musí si na to nějak vydělat a ty půjčky, to je na nic, že se dostáváte těma půjčkama prostě do takových situací, kdy už nemáte sílu vůbec to splácet. Já jsem to zažila s těma dětma.
0: No ty půjčky, to je peklo, no, to je závazek velký.
1: Ale oni byli takový euforii, víte, že můžou všechno, my jsme jim to vymlouvali.
0: Jo.
1: Nic prostě neexistovalo a nejhorší je, že třeba bratranec, jako mýho syna, pojď, budeš nám jenom dělat šéfa, my koupíme hospodu, a nestare, říkám, nedělej to. To víte, že krachli a on do dneska splácí dluhy za druhý, že jo?
0: No.
1: Že oni mu řekli, no, ty jsi to koupil, ty jsi...
0: Tak je to na tebe napsaný, ano.
1: No, co my jsme si zažili ani vidět, já už jsem ráda, že už to všechno skončilo, že už je jim přes 60 a dali pokoj v podnikání.
0: Přemýšlí o důchodu, jo, říkáte.
1: Oni nejsou důchodu, oni ještě dělají. Dcera nakonec se dala na účetnictví a tak to
0: tak
1: je...
0: Tak to je obor žádaný, to je pravda.
1: No. Takže to jí baví a asi taky se z toho dostal, ale ty nervy, nechtěla bych to zažívat a ty mladí, když jdou do toho, bych jim chtěla vzkázat, nechoďte do toho, pokud nemáte kapitál nějaký, anebo ty rodiče, aby vám pomohli, ale půjčkama, to prosím vás, neřešte. To je prostě úplně úplně prostě
0: velmi zavazující,
1: hrozný.
0: Svazující velmi, řešení, ano, no, to je ano. Pravda. Tak paní Jiřino, moc vám taky děkuju za vaše rodinné zkušenosti.
1: Jo. No bylo to hrozný, hrozný, jo. Ale děkuju vám, že jste mě vzala do vysílání a hodně zdravíčka všem přeju a hlavně vám.
0: Taky přeju, všechno dobré. Děkujeme moc krát za přízeň, za návštěvu, ať se vám daří. Naslyšenou, zdravíme na Vysočinu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Dík. No a během písničky se k nám dovolila ze středních Čech paní Milena. Krásnou noc, Mileno.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji. Já jsem skončila s podnikáním před 30 lety.
0: Mm-hmm.
1: To bylo úplně ze začátku, prostě podnikala jsem v pohostinství.
0: Mm-hmm.
1: Nemůžu říct, jako ani tak, ale měla jsem se dobře,
0: mm-hmm.
1: ale musíte si věnovat hospodě prostě a všechno to, abyste měla čisto všechno to.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak vám přijde kontrola a zjistí, že nemáte. Můžete to prodávat za kolik chcete,
0: mm-hmm.
1: ale musíte to mít označený.
0: Jo.
1: A já jsem neměla označený zápalku, tak jsem to dostala do zápisu. No tak co tomu můžete říct?
0: No jo.
1: A pak jsem skončila, nechtěla jsem skončit.
0: A co vás tomu vedlo teda, že jste skončila nakonec?
1: Prostě přišel tam šlapec, jako já jsem to měla pod Spartakem. Prostě to, pod Sokolama, že jo, a to. Dělala jsem tam v nájmu a přišel. Já než jsem předtím, než jsem odvírala, tak musela jsem mít 20 tisíc na nájem, na daně, na všechno. A prostě to. A prostě chtěl ze 3 000 10.
0: Jo.
1: Tak já jsem řekla, že ze mě volat dělat nikdo nebude. A skončila jsem prostě k novýmu roku.
0: Takže vlastně kvůli lidem v podstatě, dalo by se říct.
1: Kvůli lidem, protože jsem každý mi to záviděl. Každý si myslel, že tam mám zlatý důl.
0: Jo.
1: Že už jsem milionářka dávno. Jo, co jsem nebyla, protože, ale to bylo ještě v té době, když pivo stálo 4 koruny. Tak to už je to.
0: To už je let.
1: Ale jako
0: řík, to už se nikdo ani nepamatuje.
1: Hodně. Ale říkám, měla jsem kšeft, měla jsem všechno, ale musíte mít čisto a nikoho neokrádat.
0: Ano.
1: Lidi si to mezi sebou řeknou.
0: Jo, to je důležitá věc, tohle to doporučuji.

0: poručení, že jo, když to jde takhle.
1: Ano, to je jako, aby si každý myslel, že začne a prostě bude hned, on si každý koupí auto. Z začátku. No to nejde. Tak jako to jsem nám chtěla říct, dneska už je mi skoro 80.
0: Takže ale téhle té zkušenosti nelitujete, paní Mileno?
1: Ne, nelituju a můžu vám říct, že do dneška na mě lidi v dobrém vzpomínají.
0: To je dobře, že jste udělala takovou dobrou zkušenost, i když jste tak vlastně
1: no,
0: potom to skončila.
1: No a chodili ke mně lidi prostě to. Já jsem tam byla spokojená, já mám hrozně ráda lidi.
0: Jo.
1: Prostě ráda se to zabavím.
0: Takže prostředí pro vás akorát vhodné ještě.
1: Ano, vhodné a všechno to. Ale děkuju, to už je všechno, co jsem
0: dobře,
1: dělala.
0: Tak já moc děkuju taky za vaše vzpomínky.
1: A poslouchám vás už asi 20 let.
0: No děkujeme moc krát taky za přízeň a doufám, že vydržíte. No. Mějte se hezky, paní Mileno.
1: No, bude mi 80, tak nevím, jak dlouho.
0: No takhle jsem to vůbec nemyslela, já myslela jako s trpělivostí třeba u našich nočních linek.
1: Ne, to helejte se, to už jako potom až jako někdy jindy. Děkuju.
0: Dobře.
1: A naschledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Tak tolik Helena Vondráčková, Růže kvetou dál. No a z veliké dálky až z Koloreda se k nám dovolal pan Radomír. Krásnou noc, Radomíre. Ovšem, jak vy jste konstatoval, v časovém posunu vám krásné odpoledne.
1: Děkuju.
0: Tak moc vás zdravím na dálku, doufám, že
1: takže
0: se... Sl... No?
1: Téma je podnikání.
0: Zkoušeli jste někdy podnikat? Ano, to je otázka v noční lince, té dnešní.
1: No, já jsem to zkoušel a docela mě to začalo jít.
0: A mluvíte o České republice nebo o Spojených státech?
1: O České. O České republice. Začal jsem podnikat a šlo mě to docela dobře, protože jsem byl vyučený kuchař číšník, ale
0: no.
1: Můj dědeček mě k tomu ještě vyučil truhláře.
0: Jo.
1: Takže já jsem se začal budovat dílnu, nakupovat nářadí a stroje a takovýhle věci a docela mě to šlo až do roku 1996.
0: No pánečku, a co pak tedy se začalo dít, skončil jste to, nebo byla to vaše cesta za oceán?
1: Potom mě začaly trošinku scházet peníze a dostal jsem nabídku odjet jako kuchař do Spojených států.
0: A od té doby jste už tam tedy za vodou takhle, jo? Myslím za vodou, no, za oceánem. Ne za vodou, no, to teď nebyla takhle otázka míněna.
1: Jo, no tak jsem se na rok zbavil a odjel jsem, našetřil jsem peníze na zbývající věci, které mě vlastně chyběly v dílně.
0: Ano.
1: No, tak jsem s tím přijel domů a teď otevřu dílnu a tam nebyla ani třízka.
0: Ale?
1: Můj bratr mě o všechno obral. Prodal to.
0: Takže vysloveně rodinný příslušník na vás takhle?
1: Tak... No, už ani ne rodinný, protože to už tohle nemůže rodina spáchat přece.
0: No, to je strašná věc. No, dějou se věci, já vím. No, je to smutný příběh, ale... A to vám bylo naprosto jasné, že to teda byla jeho práce, jo? Hned v začátku.
1: No, samozřejmě. Samozřejmě. To je on jediný, o tom měl klíče, nikdy nebyla nahlášena žádná krádež. Nic.
0: Jasně. A
1: když jsem se ho potom psal, tak mě odpověděl, no já jsem si myslel, že už tam zůstaneš.
0: Jo, takže to vyřešil za vás krátka.
1: Jo, krásně to za mě vyřešil.
0: A byl to důvod třeba pro to, abyste zůstal v zahraničí?
1: Ano.
0: Byl.
1: Takže jsem se za pár týdnů zbavil a odletěl na svátek do státu.
0: A už jste to vzal jako definitivní.
1: 25 let podnikáme se svou ženou, máme takovou malou chajdou sjezdovky.
0: Ale to je krásná věc. Přímo u sjezdovky, tak to vám moc přeju a v dobrém závidím. No prozraďte, já vím, že to nejde stručně samozřejmě, ale když byste to měl položit na misku váh podnikání, konkrétně v Koloredu, kde žijete, a tady v Čechách, kde je to třeba těžší pro lidi z toho začátku?
1: No, já si myslím, že tady v Koloredu je to daleko těžší. Protože jo... Protože neznáte úplně přesně zákony, jazyková bariéra, všichni vám úplně dobře nerozumí, takže všechno je to jednodušší pro mě. Ale kdybych tehdy uměl perfektně anglicky a když jsem přijel do státu, tak jsem sotva uměl pozdravit.
0: Jo, že jste se učil až tam, jasně.
1: Takže... No takhle to dopadlo. Takhle dopadlo moje podnikání a nakonec to dopadlo docela dobře.
0: No tak to je dobře. To je dobře, to že jste spokojení. Zaplať pánbu, že to... Že vám to váš bratr prodal, že jo, jste chtěl říct, že jste měl ušetřeno, ušetřeno rozhodování. No vidíte to, jak je to někdy k něčemu dobrý. Já vím, že to teďka zlehčuju, ale někdy se věci dějou tak bez přičinění. Co k tomu jiného říct, to je pravda. Každopádně, Radomíre, moc vám děkuju, ať se vám daří. Budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Pozdravujte vaší paní a přeju mnoho všeho dobrého a děkuju moc krát.
1: Děkuju,
0: naschle. Naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aneta Langerová, Voda živá, tolik písnička a dovolala se paní Marcela z Polabí. Krásnou noc, Marcelo, přeju.
1: Já vám též a všem ostatním, kdo ještě poslouchá.
0: Děkuju moc krát.
1: A jenom jsem takovou trošku perličku možná k tomu podnikání. My jsme podnikali v penzionu, v Krkonoších, kde teda jako to byl krásně udělaný penzion, víceméně nově postavený. No a měli jsme to pod firmou, byli jsme tam od roku 86, čili že to ještě nebylo, že jo. To, no ale hned v 91. jsme to vzali do pronájmu, jako od ty firmy. No a byli jsme teda tam a bylo to fajn, protože zaprvé jsme měli už klientelu, která se nám vracela, a pak už jsme měli volné ruce, že jsme si mohli i vybírat, jako, že jo, nejenom zaměstnance toho podniku, kteří tam jezdili pravidelně, no ale začali tam jezdit i školy třeba. Na škola v přírodě,
0: nebo na
1: lyžařský a tak dále. A víte, co bylo v této době začátkový nejhorší?
0: No.
1: Ty úřady.
0: Jo.
1: Ty úřady byly šílený, protože prostě vymýšleli takový blbost.
0: V těch 90. letech, takhle to myslíte.
1: 91, 92.
0: Ano.
1: Prostě a to. Stalo se mi, že mi volala paní učitelka a ptala se mě, kteří měli přijet, škola v přírodě, měli k nám přijet na školu. A říká, prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat. My tady máme jednu holčičku, ona je celiatik. Myslíte si, že byste mohli nějak tak jako, aby se mohla tam stravovat u nás, že jo, tak aby měla nějakou tu celiatickou dietu?
0: Ano, ano.
1: A já říkám, no helejte, já nevím, no snad by to šlo, ale musela by maminka třeba mi poslat, já nevím, nějakou mouku, kterou, protože v té době ani toho mnoho nebylo.
0: Nebyly ty produkty na výrobu potravin, ano.
1: Tak jsem říkala, jestli teda nějaký pečivo, nějakou mouku a tyhle věci, tak já ji zajistím, že ji udělám, protože jsem měla i, bylo nás tam více, 5-4 zaměstnanci ještě a to. Ale říkám, kuchařka tam byla, říkám, já to zajistím, ale trošku, když tak, jestli by to mohla poslat ta maminka, tyhle ty
0: rozumím.
1: Produkty.
0: No.
1: No, tak paní učitelka byla hrozně ráda, no takže přijeli. Přijeli, holčička taky, no tak jsem dohlížela na to, aby zahušťovali třeba vomáčku právě tou její moukou a tak prostě to, furt to šlo. Najednou tam přijela hygiena.
0: Mm-hmm.
1: No a teď jako takový tři dámy důležitý. No a teď tam muselo být samozřejmě maso, muselo mít svoji lednici, mléční výrobky,
0: ano,
1: musel a tak dále, že jo, tak jak to bylo. No a teď oni tam chodili a teďka odevřeli tu lednici s tím, kde bylo máslo a mléční výrobky a to. No a já jsem tam měla uložený pečivo, který ta maminka poslala. No, to se mohli zbláznit a začali prostě, no to prostě nejde. A já říkám, prostě nás tady ta situace nastala, já jsem s tím souhlasila a bylo mi líto ty holčičky, že by nemohla jet. No, oni prostě byli děsně důležitý, no ale to musíme dát do zápisu a to bude pokuta, kde si, co si. A paní učitelky, který tam byly dvě, plus jedna ještě taková jako, když třeba v noci hlídala ty děti, aby učitelky nemuseli a tak, tak se do těch ženských pustili takovým způsobem, že ty prostě řekli, no tak to už nemá cenu a odjedem.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě vyloženě odtamtud vyštípali.
0: Já vím, ale pojďme, to je konkrétní příběh, protože jak vždycky přeci jenom musíme trošku s tím časem popracovat.
1: No.
0: Pojďme k tomu podnikání jako takovému. Pokračovali jste potom vlastně v téhleté, v tom penzionu?
1: Pokračovali jsme, ale pak jako zase už byla jiná trošku doba, takže už začaly ty nájmy být daleko vyšší a tak dále. Takže jsme přešli z těch Krkonoš, jsme přešli, teda z Krkonoš ne, ale z té Rokytnice jsme přešli do Harachova, mm-hmm. a tam jsme byli a tam opravdu to bylo taky fajn. Tam nakonec teda jsme měli 3 penziony na jednom místě, takový louce.
0: Jo.
1: Protože prostě jsme byli tak jako nahoře až nad Harachovem u nádraží.
0: Mm-hmm.
1: A tam jako nikdo moc nechtěl, protože tam ty turisti nebyl takový fofr, no ale nám to nevadilo, protože my jak už jsme v tom dělali.
0: Takže jste to znali a s úspěchem.
1: Měli.
0: Ano, ano.
1: A ty klienti k nám jezdili.
0: Tak
1: a
0: to je dobře, dařilo se.
1: Spokojení a my jsme nakonec byli taky spokojení.
0: Tak to je dobře. Paní Marcelo, musím poděkovat, protože prostě čas je takový,
1: samozřejmě,
0: jaký je. Ať se vám daří, přeju krásnou noc a přeju všechno dobré. A moc děkuju i za váš příběh. Mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka a jeho půlnoční cowboy. No, po půlnoci už máme poměrně hodně. Jsme ve finále noční linky, nedělně pondělní. Pojďme se podívat ještě před rozloučením do pošty. Paní Iveta třeba píše: zdravím vás všechny nespavci. Podnikání je podle mne řehole. Bratranec dostal v restituci majetek po našem dědovi. Tvrdil, že to je práce jeho snů, je z oboru. Ale když dneska vidím, jak je uhoněný, ustaraný a udřený, nevím, zda to bylo od něho šťastné rozhodnutí. On tvrdí, že ano, že je šťastný. Doufám, že to tak opravdu je a moc si ho za to vážím. Vůbec všech si moc vážím, kteří se do něčeho takového pustí, ať už v jakémkoliv oboru. Já bych to asi nezvládla. Nedala bych to a myslím si, že to vím. Tolik paní Iveta. Paní Iveto, také moc děkuju i vám všem ostatním, samozřejmě jak za písemné příspěvky, tak za vaše telefonáty, za návštěvy, za povídání, za příběhy, které vám napsal váš život, na kterém se podílíte samozřejmě, aby se takto ty vaše příběhy psaly. No a protože jsme na konci, patří se také popřát vám krásnou noc, krásné sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty dalších nočních pořadů. Každopádně Jitka Lukešová se loučí, přeju krásnou noc, děkuju moc a zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací je taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí pro boha v tom horku snad trochu nelesklo. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovává takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza. A jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal z libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí odělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektivky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo. Ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní vy huso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se, to je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá Osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na malé straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvícemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte? On náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku? Povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sic náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutil z Košíř, ale on se vlastně jmenuje Pastýřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak ten to dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařískovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázaly špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak co máme uvnitř? Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis. U Caracasu 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice? Víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu. Honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: Na pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu...
3: Poklad! Je tam poklad! Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka...

0: Trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo!
0: To už je za náma. Ach jo, bejval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
2: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Raz, dva, tři.
4: Do toho, ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
5: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
4: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
5: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
4: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
3: Náprstek!
5: Potvoro jedna.
3: Potvoro!
4: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
3: Dobrý den!
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
4: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
4: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
4: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude

0: myslet, že mám něco společného s piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
1: Pokrát.
0: A kdo ho hledá?
1: Baron.
0: To je legrace, vidím. No nic, musím jít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
2: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
3: Co jí říkáte, barone?
4: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
3: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
4: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
3: Vstupte.
5: Dobrý den.
4: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
5: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
4: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
5: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
4: Můžu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
5: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
4: A loď se vám líbí?
5: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
4: A já? Já se vám líbím?
5: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
6: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
4: Já nechápu.
5: Trelóny. Prosím, kapitáne.
6: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
5: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
6: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého gusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
4: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
6: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
5: No tohle...
4: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
6: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
5: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
4: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
6: Vy? A nebo kuchař Silver?
4: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
5: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
6: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady pod vaší kajutou.
4: Prosím. Ještě něco?
6: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
4: Vy.
5: Proboha, snad nečekáte vzpouru.
6: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu a za vaše životy.
5: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
6: A ještě maličkost. Řečí bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
4: Velmi dobře, kapitáne.
6: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz připlutí. Buďte zdraví.
5: Tak co tomu říkáte, barone?
4: Ještě se ptejte.
5: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
4: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
5: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
4: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
5: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
4: Musí mi dát recept.
5: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
2: Chutná, pane doktore.
5: Ale nejíš.
2: Já vám chtěl něco říct.
5: Tak, ven s tím.
2: Ten papoušek se jmenuje Flint.
5: Nějak se musí jmenovat.
2: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
5: Černý pes? No, no shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
2: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
4: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslušte si.
5: Děkuji, děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
4: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
5: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
7: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy. A mně je 15 let, a mně je 15 let.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
9: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny tam si vedle Jaroslava Marvana jako pana Tadeuše zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
10: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší. Člověk začne vytloukat klín klínem, no a no co vám budu vykládat? Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na Gricarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si jobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od rádnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. Zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
11: Pár pohlavků by pán nechtěl.
10: Prosím.
11: Hoří snad, že pán zvoní?
10: No, máte tu zvonek.
11: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
10: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
11: Pán si ze mě dělá legraci?
10: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
11: Jo.
10: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
11: A to jsem rád. Adame, že si ke mně zašel.
12: Ale já se nemenuju Adam.
11: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
12: Pojď, Adame, pojď.
10: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel.
12: Náhodou,
10: no. Tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
11: A co teta kází?
10: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hudinka, u nás se porad něco děje. No.
12: Tak tudy, Adame.
10: Bože, byl dávno, no, člověk zapomíná.
11: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
10: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
11: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátora, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
10: No, co pak?
11: No, to nemusí pána zajímat. Pána si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
10: Co si mám odnese? Co, jaký hodiny?
11: Pán si nepřišel pro zboží?
10: Ale jo, samozřejmě.
11: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky. No, co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
10: Ne, nic.
11: Co?
10: Můžu si sednout.
11: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
10: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No, co když hodiny, no tak hodiny, ale stejně je to divný, proč zrovna hodiny?
11: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
10: já vím, ale jak to poberu, pane Tadeáš, když ten kufr já neschovám.
11: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
10: Gumovou vestičku?
11: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
10: Dobrý.
11: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šáhá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
10: Je šikovný.
11: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
10: To jaké je aušus?
11: No ty hodiny, myslím.
10: A pozor, řekl jste aušus.
11: No to, co jsem řekl?
10: Podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
11: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
10: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
11: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
10: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
11: Já pánovi nerozumím.
10: Víte, pane Tadeáš, co je to jmenotechnika? Jmenotechnika je, když já si například zaspívám, zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
11: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
10: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
11: Sakra.
10: Hlejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
11: No, proč by nešli? No, co já vím?
10: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím... zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
11: Proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
10: Jo.
11: Pán dostal vestičku,
10: jo.
11: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
10: Jo.
11: Já mám práci.
10: Jo.
11: Hodinky
10: jo.
11: Jdou,
10: jo.
11: Hodinky vždycky jdou.
10: Jo.
11: Tak co se pán bojí?
10: Jo.
11: Já to s pánem myslím dobře.
10: Jo.
11: Já v rozumný věci vyhovím.
10: Jo.
11: No?
10: Jo.
11: Nechce pán například tranzistor?
10: Jo.
11: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit.
10: Jo.
11: Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. a Lacino.
13: Jo, no tak, jo, no. Jo. Já tu nejsem o toho, no. Abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
11: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
13: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
11: Svatá. Pano, jako dupě, pán, jako balvan, říct
13: pane
11: si nedá.
13: Tadeáš.
11: Pán to teda myslí vážně.
13: Jo.
11: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
13: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všechno v pořádku, a teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
11: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky, natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
14: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: like Amsterdam, there are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Já už palec necítím. Aby pána Husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
2: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
2: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
2: Co, jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
2: No, my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
2: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
2: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
2: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
2: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
2: A jo. Je. Sach. Jež, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Jež, Maria, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
2: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu, no pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
2: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
2: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně!
2: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
2: jo,
1: a jede si.
2: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
2: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. No pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
2: Už pane Tadeáš.
1: Pane Tadeáš. Zůst se tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.